Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Skladba Neon California je z vaší nové desky. Ta nová deska se jmenuje, já to samozřejmě vím, mě to evokovalo jeden film, na který jsem koukal, dokonce byla i dvojka, Venom. Jestli jste to viděli, jak on se dostane se do něj a je v něm jako a napovídá mu jako a schizofrení záležitost to je. Vy jste tady dneska s novou deskou a musím vám říct, že jste zapůsobili na beaťáky, protože je tady spousta zkazů, že vám to šlape. Vy jste mezinárodní kapela, máte basáka z Austrálie, zpěváka z Irska, pak žijou Maťu Mišík a mladý hajíček, co by bubeník. A píše tady Tomáš, který je z Rakouska, jo, aby jsme to dali dohromady. Vysoká multi jako
2: Tommy from Austria?
1: Přesně tak. Překládá. On nerozumí Rakousko, Travis.
2: Rakousko.
1: Uhersko.
3: Oh, yeah.
1: Tak Tomáš píše, zajímalo by mě otázka na Travise, jaké má nejoblíbenější české pivo a co říká na české holky. Pěkný den, Tomáš z Kremsu.
4: Oh, well, thank you, man. I appreciate the question. Czech beer is good. Mm-hmm. I like it. It's not Guinness, but I like it.
2: Není to Guinness, ale Bahorát.
1: Já to cítil, já to v tom cítil. Pro mě je pro Plzeňáka. Ten výraz z těch očích, jak říká, jako, hele, dobrý, jo. Ale prostě Kilkenny, Guinness,
4: Prostě, jo. Guinness is number one. But Czech ladies are beautiful. Amazing.
1: Jo.
4: I married one. I have a daughter.
2: Jednu si vzal a má s ní dítě, takže český hokej dobrý.
4: Yeah.
1: No a to je asi to, což je otázka, kde se tady Travis jako vzal, kdo ho sem prsí.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz

nearest here to the wisdom.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu B.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Bude 6 a to přesně za 4 minuty. Z dopravy mi hlásíte už teď několik míst. Jedno z nich je třeba dálnice D1 na 339. kilometru ve směru ze zhora dolů od Ostravy na Prahu. Tak tam je nehoda dvou nákladních aut. Je bez zranění, na místě hlídka policie, přesto vás to asi může zpomalit na cestě, tak s tím počítejte. To je jedno takové místo. Další je na 260. silnici příjezdu do Zubrnice od Ústí nad Labem. Tam se pohybuje kůň na vozovce. Pojíždějte velmi opatrně, velmi pomalu, protože to je nebezpečná situace, jak pro auto, tak i pro toho koně samozřejmě. D2 50, 15. kilometr Brno Pohořelice, tady počítejte s porouchaným osobákem, chodce opilého prý máme taky na D48, někde v okolí 17. 18. kilometru a teď si to štráduje na Bělotín od Jičína, ale může se změnit ten směr, to všichni známe, že směr se v tomto stavu často mění. No a co se týká dopravní mapy až puntů, tak ta je samozřejmě v tuhle chvíli takhle brzo po ránu na většině míst zelená. Červená nám to akorát na příjezdu do Prahy na úrovni Zdib. Žádná dlouhá kolona to není, ale zpomaluje tady provoz vzhledem k těm pracem na vozovce, takže počítejte, že tady budete muset na chvíli zpomalit a trošku nám to tak jako se zpomaluje i před Brnem na dálnici D1. U Popůvek je dopravní nehoda, přední od Kývalky stojí takový špunt, který se pohybuje jen velmi pomalu a ve chvíli, kdy minete tohle místo, tak už to na tu 130 směrem k Brnu fakt asi nerozjedete, ale aspoň se to tam nějakým způsobem pohybuje. Jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34, na horách kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový brankář Jakub Surovčík prodloužil smlouvu v pražské Spartě. 23-letý slovenský reprezentant podepsal dlouhodobý kontrakt. Třetí díl světového poháru ve veslování se příští rok uskuteční v Račicích. Labe Arena tak bude poprvé v historii hostit závody této série. Akce se má konat od 9. do 11. července. Ministr zahraničí Macinka označil rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč.
2: Dostali jsme usnesení ústavního soudu, které ukládá vládě, ministrovi zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí, aby bezodkladně notifikovali Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže my zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
1: Premiér Babiš mluví o kroku proti zájmům Česka a uvedl, že zahraniční politiku má hájit vláda. Podle soudu je jeho rozhodnutí v souladu s ústavním pořádkem. Francie včera zažila nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. Druhý den po sobě tam padl teplotní rekord, když průměr denních i nočních teplot dosáhl 30 stupňů. A nakonec mléko hydratuje tělo lépe než voda díky obsahu bílkovin, tuku a cukru, které zpomalují vstřebávání tekutin. Zároveň doplňuje minerály ztracené potem. Vhodné jsou i minerálky, ředěné šťávy a bylinné čaje, naopak nevhodné alkohol, energetické nápoje a slazené limonády. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat se Standou.

být Queen a jejich Headlong. Na začátek, na start, na probuzení 9 minut po 6 dohrála tahleta muzika, se kterou vás zdraví Standard Rubáš. Přeju příjemný čtvrtek i Ivanům hned takhle ze startu, všechno dobré k jejich svátku a všem ostatním, kteří něco slaví a nejsou Ivani, tím pádem je já nemám tady v kalendáři, tak samozřejmě také, pokud náhodou nemáte ani narozky, ani svátek, možností, co dneska oslavovat, bude víc než dost, postupně během toho dnešního dne probereme. To platí, ale platí také, že sbírám dopravní postřehy a platí taky, že byste měli mít po ruce telefon, protože se kdykoliv může ozvat Elis Cooper. Kdyby se to náhodou stalo, tak číslo 210 32 33 34 je ta jediná cesta, jak se díky tomu všemu dostat klupenům na příští týden.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

létě přede, za okny zuří listopad. Na plutně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

Mrakopláž na rádiu Beatech, Underwood 1935. Tak tahle ta muzika je za námi. Je 6 hodin, k tomu 21 minut úplně přesně. Je čtvrtek, může hrát kdykoliv Alice Cooper, to samozřejmě pořád platí a vy byste měli být ve střehu. Zvlášť chcete-li na něj úplně zadarmo vyrazit příští týden do Plzně. Ale zároveň už se tady taky balí baťušky a taštičky, protože krom toho, že se bude vyrážet na Alice, tak se bude vyrážet taky do Písku zítra. Zítra odpoledne po obědě se rozezvoní, rozehraje naše mobilní studio. To bude v tu chvíli už zapojeno, prodrátováno a rozsvíceno v Písku v Bikers Crown, tedy na adrese Hradišťská 326. A vy jste tam býťáci zváni, protože si můžeme společně udělat takový pěkný pátek po obědový čas, ještě než vyrazíte někam ven na chaty, k ohništím, na festival nebo kamkoliv jinam, kam míříte. A můžeme si nejen pokecat, ale zároveň si zahrát nějakou tu muziku. Berte to tedy jako moji pozvánku, budu se tam na vás těšit, protože do Písku jedu já a na webu Rádia Beat k tomu najdete i obrázky, případně i mapku, kdyby se někdo řekl, že se v Písku úplně neorientuje, tak aby to našel bez problému. Ale pravdou teda je, že tas tak těžký to tam úplně není najít Bikers Crown poté za tou odbočkou z té hlavní silnice, která Pískem vede. No zkrátka, uvidíme se tam, těším se na vás a mrkněte na www.radiobeat.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za chvíli krátké zprávy se Šimim, teď krátká doprava se mnou a taky s Davidem z D8.
2: Prosím, tak ta D8 už se lehce změnil, už to stojí od TNFOčky, co je na tom 4. kilometru směrem na pravdu.
1: No jo, a roste dál, když se podívám do mapy, tak počítejte, že už odole na vody začíná tahle ta kolona, která se přes Děby hrne právě směrem na Letňany, právě těsně před tím sjezdem na Letňany nebo dolů, tedy na Bulovku, tak jsou nějaké práce na vozovce na úrovni čakovického KFC nebo Starých Ďáblic, no a ty způsobují to, že nám to tady vázne už takhle časně z rána, dá se očekávat, že to bude váznout asi i později. Tak pokud máte z tohoto směru dorazit někam na čas, myslete na to a vyražte s rezervou, nebo se mrkněte, jestli to nepůjde ještě projet třeba někudy jinudy. Vele myšle ves, to jsme na Lounsku, tam je Průmyslová ulice, v ní nehoda dvou osobních aut. V Praze ulice v Holešovičkách, tam je teď čerstvá nehoda osobního s motocyklem a bohužel vážná, proto na místě zasahují všechny složky IZS. Na 373 u ochozu u Brna, tak je hlášena havárie osobního auta, to skončilo v příkopu, bude se vytahovat. S tím býťáci počítejte také, že 523 silnice vedoucí na Jihlavu je právě na úrovni Jihlavy kompletně uzavřená, protože je tam nehoda dvou osobních aut a na místě všechny složky IZS. No a ještě platí stále to, co už jsme si říkali, D1 na 339 ze severu na jih od Ostravy na Brno, tak počítejte, že tam je hlášena na havárie dvou nákladních aut. I tam může v průběhu rána překážet tak, jak se postupně bude odklízet nebo nebude a bude překážet. Počítejte s tím všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34, na horách kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Olympionici si budou moci nově zažádat o finanční prémii od Mezinárodního olympijského výboru. Za účast na hrách by měli získat zhruba 214 tisíc korun. Muž se zbraní u učiliště v Čelákovicích se o víkendu dostal do blízkosti premiéra Babiše a ministra práce Juchelky. Bylo to na akci u úřadu vlády. S oběma politiky se na místě dokonce fotografoval. Praha znovu zvažuje zdražení MHD, příjmy z jízdného pokrývají jen 17% nákladů. Roční kupon nyní stojí 3650 korun. Navrhuje se také snížit slevy pro studenty i mladé na 40% a zrušit slevu pro lidi 60 až 65 let. Startují přípravné práce před rekonstrukcí Kbelské ulice v Praze.
2: Jedna z nejvytíženějších pražských komunikací se začne opravovat v noci na 2. července. Aby se celkové dopravní omezení zkrátilo na nezbytné minimum 45 dní, budou stavební týmy pracovat v nepřetržitém režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Plné obnovení provozu se plánuje na polovinu srpna. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec červnová aktualizace Windows způsobuje chybu při mazání souborů. Při trvalém odstranění se v dialogu zobrazuje nesprávný název, jde prý ale jen o vizuální problém. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Jedna něžná taková záležitost od Genesis, Man on the Corner, dohrává tady na beatu teď v 6 hodin a 40 minut. Možná máte rádi to vstávání o něco ostřejší a tak bych mohl sloužit vlastně i otevřením takové kategorie, ať se mládí vydovádí, protože tato kapela tady u nás teprve roste, ještě ji tady u nás neznají rozhodně úplně všichni, ale pokud jste fandové třeba Guano Apes, tak by vás myslím mohla zajímat, protože je to takové poměrně čerstvé, poměrně nové zjevení a leckdo říká, že tohleto jsou noví Guano Apes, kteří už se u nás představili i živě několikrát v letních akcích a na letních festivalech a teď naposledy to bylo v Plzni na Metal Festu a nutno říct, že jim to hraje i naživo velmi dobře. Tak uvidíme, co na to budete říkat. Já jsem si tady totiž prohrabával beatový archiv a říkal jsem si, že April Art jsou přesně tím, co bychom si teď měli pustit.

Jeden Bob Dylan na rádiu Beat, abychom to zase narovnali nějakou tou rockovou klasikou. Ten je právě teď za námi, je 6.46 ve čtvrtek s datem 25. června, což mimochodem je Mezinárodní den námořníků, kdybyste nevěděli. Taky můžete ovšem oslavovat Mezinárodní den Beatles, ten patří a připadá na dnešní den. Je Mezinárodní den podání ruky, svůj svátek slaví taky televize, ty barevné. Každý sumec na téhleté planetě má dneska svůj Mezinárodní den a pozor, podle mysliveckého kalendáře začíná dneska páření medvědů. Pokud se budete toulat po lese a uvidíte medvěda, neotáčejte se zády. Taková straka, ta vám neublíží.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Zpět na silnice Býťáci a zpět k tomu, co je teď aktuální v dopravě, pakliže se někam snažíte dostat, tak vám řeknu, že D8 zatím nenarostla víc, než byla narostlá, tedy že od Odole na Vody přes Klíčany z Diby až na Prahu nepojedete úplně kvapem, tady nám to zpomalují práce na vozovce a potom to pokračuje už tradičně dolů do Troji přes Bulovku, počítejte, že už teď je vydatně hustý provoz. To je jedna z pražských kolon. Ty další úseky, které obvykle každý den hlásíme, tak už se taky začínají zaplňovat, tedy Chrášťany Ořech z druhé strany od Lochkova k Ořechu na Pražském okruhu nebo od Černého mostu na Štěrboholy na jižní spojce. To je věc naprosto platná už v tuhle chvíli. 425 u Podivína, to je silnice na Břeclavsku, kde teď říkáte mi, že je pro poruchu odstavený kombajn, ale kombajn, jak víme, je poměrně velký stroj, takže je přes něj špatně vidět a je potřeba ho tam objíždět co patrností. Vodňany, ulice Nádražní, nehoda osobního s cyklistou na místě, všechny složky IZS, takže pravděpodobně nehoda vážná. Držovice na Prostějovsku, Olomoucká ulice, tady je hlášena nehoda dvou osobních aut, vyšetřuje se taky v Kroměříži, ve Velehradské ulici, tady je uzavřen jeden jízdní pruh, jsou tam složky IZS kvůli kolizi osobního s cyklistou. Jedete-li z Pardubic směrem na Ostřešany, tak se vyhýbáte nehodě dvou osobních aut.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
0: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes slunečno a další oteplení. Nejvyšší teploty 29 až 34, na horách kolem 25 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Radio Beat.
3: Čeští fotbalisté po porážce 0-3 s Mexikem na mistrovství světa končí už ve skupině. Trenér Koubek uvedl, že o odchodu neuvažuje. Do play-off postoupila Jihoafrická republika, která porazila Koreu 1-0. Skupiny B a C vyhrály Švýcarsko a Brazílie. Branku fotbalového Tottenhamu bude hlídat československá dvojice, více sporták Petr Plintovič.
4: Za Tottenham bude v příští sezóně chytat společně s Antonínem Kinským taky Martin Dúbravka. Slovenský brankář by měl dělat Kinskému dvojku. Jiný slovenský golman Jakub Surovčík prodloužil smlouvu ve Spartě. Na Letné podepsal dlouholetý kontrakt.
3: Venezuelu dnes zasáhla dvě silná zemětřesení, která způsobila rozsáhlé škody. Očekává se i vysoký počet obětí. Otřesy o síle 7,2 a 7,5 stupně Richtera zničily domy například v Caracasu. Aktuálně tam platí stav nouze, uzavřené je hlavní letiště a hrozí další následné otřesy. Teplotní rekord včera v Česku zaznamenalo 14 stanic ze 170. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku 34,5 stupně. Dnes by mělo být ještě tepleji. A nakonec O2 a Cetin rozšiřují mobilní signál do 32 hůře pokrytých lokalit v Česku. Už vzniklo 20 vysílačů, které mohou využívat i další operátoři. Nejvíc nových vysílačů přibude na Benešovsku a Příbramsku. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat.
2: Radio Beat. Classic rock.

0: týdně tady na Beatu hned po sedmé po zprávách s Petrem Šimáčkem a kolik ona dokáže udělat radosti? Standard Radio Beat?
1: To si já tak to je krásný, nádherný ráno.
0: No to je krásný, to se mě, sama si mě teď zlepšila náladu, čověče.
1: Tady Mončo z Kladna.
0: Čau Mončo, z Kladna do Plzně, to je sice kus cesty, ale pořád to za to stojí, viď?
1: Stojí. Stojí to za to.
0: Dobrý, hele, máš u mě pochopitelně dva lísky, cvičně si to pojďme rád, dáš píseň, název písně?
1: No more Mr. Nice Guy.
0: Výborně, vidím, Mr. že nice máš guy. Naposloucháno. Kolikrát si Elise viděla naživo?
1: No, jakože v Hollywood Vampire jsem je viděla dvakrát.
0: Jo, ale s gilotinou to bude poprvý.
1: To bude poprvý.
0: Vida, super, super. Takže si to užij, vymysli, koho vemeš sebou, to je důležitá, podstatná otázka.
1: To je jasný, tačku.
0: Super, a vydrž mi na drátě, jo? Nehledi telefon. Takhle jednoduchý to bylo, Monča má lísky doma, respektive skoro doma, ještě jsem je neposlal, udělám to v podstatě okamžitě. No a vy ostatní, pokud byste chtěli taky jako Monča takhle zajásat, ať už takhle po ránu, nebo dopoledne, odpoledne či večer, tak buďte naladěni dál na beat, protože ten Alice Cooper se může ozvat naprosto kdykoliv.

hodiny ukazují 7.07, to je skoro symbolický čas, to nemůže být náhoda. Je čas připomenout si, že na webu Rádia Beat už jsme se překulili přes polovinu týdne a směřujeme k finále hlasování o to, jak budeme hrát na Beatu příští týden. Zatím to vypadá částečně úplně jasně, částečně úplně nejasně, protože když vyhodím teďko z toho mého povídání ty, jež sice nerad, ale musím nazvat outsidery, protože už šanci velkou opravdu nemají, tak mi tady zbývá Ozzy Osbourne a deska Patient Number 9, která je jasná, jo? 499 hlasů na webu Rádia Beat v tuhle chvíli znamená, že to má v podstatě 250 hlasů náskok před těmi ostatními, což je pořádnej polštář, ale za ní se to také kopere, protože jsou tam Saxon s albem Carpe Diem a teď bacha, v tuhle chvíli, když se na ten web dívám, tak tam svítí 227 a taky Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead a ty mají 226, to znamená, že rozdíl mezi nimi je doslova mizivý. Jisté ale je, že tři desky hrát nebudeme, budeme hrát jenom dvě. Tak koho k tomu Ozzymu? To musíte rozhodnout býťáci. Mrkněte na web a zaklikněte tu desku, která je vaše nejoblíbenější. A kdyby snad náhodou se někdo chtěl vymlouvat, že nezná adresu, tak je to jednoduchý www.radiobeat.cz.

0: většinové sporty na rádiu Beat.
1: Čeští hokejbalisté a hokejbalistky pokračují na mistrovství světa v Ostravě ve spanilé jízdě.
2: Ženský tým vykročil za prvním místem v základní skupině, když v utkání proti Spojeným státům americkým zvítězil 2-1 po samostatných nájezdech a na turnaji zůstává neporažený. Ve čtvrtek od 18.15 vyzvou ženy Velkou Británii. Pro hru dosud nepoznal ani tým mužů. Vítězstvím 1-0 proti USA stvrdil své prvenství v základní skupině a ve čtvrtfinále, které je na programu v pátek 25. června v Ostravar aréně, vyzve Velkou Británii.
1: Cyklistický závod Tour Transalp pokračoval čtvrtou horskou etapou s převýšením přes 3200 metrů a délkou 140 kilometrů. Z našich byl nejlepší Petr Schwarz na 18. místě. Závod absolvuje za Domestici.cz na podporu paliativní péče. Přispět můžeme i my na Darujme.cz. Basketbalové Brno bude mít nového trenéra. 31-letý Martin Vaněk po 3 letech končí na pozici hlavního kouče a v klubu nebude pokračovat. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
0: Zprávy, sport a rock'n'roll. Na rádiu Beat.

Ballad of John and Yoko a kapela Beatles. To prostě muselo dneska zaznít. Je to poměrně snadný, protože je 25. červen. Svátek slaví Ivan a jeden z Ivanů je velmi specifický v tom, že kdykoliv zazní Beatles, tak přijde do studia SMS-ka jakožto od jednoho z největších fanoušků. A ten má dneska svátek a Beatles taky, takže se to krásně spojilo v kruh. Tahle muzika je odehraná. Na cibulích mi tady svítí 7:20. Pojďme si slíbit teď třeba zase takový protipol, něco ostřejšího, navíc českého strejdu Tomáše s Krucipiskem. Bude to píseň o cestování, tedy o cestě, a jak to vypadá na cestě, by mě zrovna celkem zajímalo. Pokud jste někde za volantem či řídítky a máte-li dopravní postřehy, kudy nejet, nebo naopak kudy jet, protože to nezvykle průjezdné je, tak budu rád, když se ozvete třeba přes apku nebo třeba po telefonu 210 32 33 34. Tohle číslo je vám non-stop k dispozici.

svůj klid, temný síle nebudou mít o tebe zájem. Na konci vlci přestanou vít.

0: Krucipis, jak jsem slíbil, jejich cesta je za námi na hodinách 7.23, pojďme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Hlásíte se z D8, ale tentokrát z 61. kilometru ve směru z Prahy pryč nahoru na sever na Německo. Chcete-li, je tady odstavená dodávka na místě policie, může vám to v cestě překážet. Na té D8, o té se zmiňujeme už od rána, se situace lepší, protože ráno to byla skutečně kolona, teď je to takový, řekl bych, pomalejší provoz od Odolena vody přes Diby až k té Praze. Zastavíte se v podstatě až na tom sjezdu na Letňany nebo ve stejném místě na druhou stranu, tady dolů směrem k Bulovce a Trojskému mostu. Tam už to začíná celkem váznout, ale na tu Prahu v podstatě jedete tak nějak o dost lépe, než jste jeli ještě před hodinou. Kde se zastavuje provoz, je od Černého mostu na Štěrboholi, na jižní spojce tradiční věci. Dneska ráno je tam zkrátka víc aut než jízdních pruhů. Jakmile se dostanete za Štěrboholi, tak to s vámi bude podstatně veselější, protože pak máte vlastně až před Barandovský most cestu volnou. V opačném směru se nám to zpomaluje. A to už někde od Spořilova nebo před Spořilovem, protože na úrovni Záběhlic je dopravní nehoda na jižní spojce a tím pádem je ten provoz tady o něco pomalejší. To také platí pro příjezd do Prahy po D1, tradičně od Průhonic jste v koloně a tradičně se nám přicpává i D5 od Loděnice na Prahu k Ořechu, z druhé strany od tunelu k Ořechu, tak s tím určitě počítejte. Zpět k Ťukancům, které hlásíte, jeden takový byste našli třeba na silnici 222. Je to příjezd na Kout na Šumavě od Domažlic, je tady hlášena havarie nákladního s motocyklem, ale prý bez zranění, což je na tom všem aspoň taková nějaká dobrá zpráva. A potom mi hlásíte Karvinou, třída 17. listopadu, dva osobáky a soupis škod, a na 27. u Horní Břízy v okrese Plzeň Sever taky nehoda dvou osobáků, policisté na místě a vy tam projíždějte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 30.

0: Ahoj býťáci, tady je Zdena Vřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@aplas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@aplas.cz.
1: No tak co ti řekl?
2: Blbý je to. Hele, čti.
1: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
1: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
4: Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes slunečno a další oteplení. Nejvyšší teploty 29 až 34, na horách kolem 25 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: NHL zvažují rozšíření soutěže o 33. tým. Ve hře jsou druhý klub z Texasu, Houston nebo Austin. Rozhodnutí má padnout po 6měsíčním vyhodnocování. V letních vedrech může teplota ve výdejních boxech přesáhnout 50 stupňů a hrozí zkažení potravin, ale i třeba léků. Je lepší využít dopravu s chlaďákem nebo kamenné výdejny. České dráhy na začátku prázdnin posílí kapacitu vlaků. Dopravce upravil jízdní řády a přesunul posilové vozy už na konec školního roku, aby zvládl vyšší zájem cestujících. Mělnické tůně ve Hlovice a Mlazice hlásí nebezpečného vetřelce.
6: Jde o sumečka černého. Malá ryba podobná domácím akvarijním. V Evropě, kam se dostala v 19. století, se dorůstá jen 20 cm. Problém je v její žravosti, kdy skonzumuje jikry i plůdek ostatním druhům ryb. V těchto dnech probíhá odlov. Luboš Dvořák, Mělnicko.
5: A nakonec Plzeň rozšíří systém sdílených elektrokol kvůli nečekaně vysokému zájmu. Přibude až 150 kol a nová stanoviště hlavně v okrajových částech města. Služba denně zaznamená asi 2300 výpůjček. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 8. Neuděláte kapelu? Rok 1994. Čte Honza.
2: A pak jsme pomalu začali brnkat s bráchou dohromady. Od zimy 1993-94 jsme si občas večer spolu sedli a začali spojovat různé melodie. Jen tak, protože to našim uším občas znělo docela zajímavě. Někdo něco naznačil a druhej se přizpůsoboval. Džemovali jsme. A tím začaly vznikat věci, které byly trochu podobné těm dnešním, asi jako opice Homo sapiens. Máma si pořídila traktoristický sluchátka, protože jí z toho hrabalo. Ale neprotestovala, ani nedávala volume doleva. Byla ráda, že doma jenom nehulíme, ale děláme i něco smysluplného. K nám domů chodilo hodně kámošů, byly to takový seance, prostě se váleli po pokoji a sledovali, jak hrajeme. Mezi těma všema byla i Monika, holka mýho spolužáka ze základky. Seděla, poslouchala naše společné melodie a pak řekla, že to není úplně marný a jestli nechceme založit kapelu. A my odpověděli, že rozhodně ne. Nás totiž věru nikdy nenapadlo založit kapelu. Možná každej zvlášť a někdy zadlouho, ale prostě to nebylo na pořadu dne. Dělali jsme to pro sebe a naše společné džemy jsme brali spíše jako cvičení a přišlo nám to dostatečně naplňující. Otázku, jakou nám položila Monika, jsme si my vlastně nikdy nekladli. Ale ona to neřekla jen tak. Dodala, že by nám pomohla sehnat zbytek tělesa, zkušebnu a podobně. Pár dní jsme to rozebírali a těžko říci kdo, jestli já nebo brácha, tenkrát změnil názor. Každopádně brzy vyrazila Monika do hudebních krámů, kde se vyvěšovala inzerce a v každém z nich připíchla papír, kde bylo napsáno: začínající kapela hledá zpěváka či zpěvačku, basáka a bubeníka, telefon 73 7105. To bylo tenkrát číslo na pevnou linku k nám domů.

I když bude noc temná, vy budete celkem slušně vidět, pokud si na sebe vezmete jednu z novinek, kterou máme právě teď v našem klubu rádia. Aby jsme se lámali hlavu s tím, jaký nový produkt vyrobit, tak jsme v těchto dnech, kdy země je vyprahla, teploty stoupají k rekordům, i když už se upravila, ta předpověď už v neděli nemá být 40, ale jenom 38, což vlastně vůbec nevím, jestli je dobrá nebo špatná zpráva, když to takhle řeknu. A tak jsme nasadili do nabídky našeho e-shopu černý, gumový nebo plastový, zkrátka pončo proti dešti. Když si ho na sebe vezmete v těchto teplotách, vaše smrt bude poměrně rychlá, ale až přijde ochlazení a deště, bude se to hodit. A proč mluvím o té temné noci? No protože tahle ta věc v podstatě univerzální na výlety nebo třeba na festivaly, tak to logo rádia být na sobě má natištěno reflexně. Takže když se potom budete potácet z festivalu směrem třeba ke kempu, tak už z dálky, jak se budou blížit třeba projíždějící auta, budete vidět, jim plníte takovou tu podmínku, že mimo obec musí být chodec osvětlen, tak tohle to máte v jednom balení. A co je ještě jedna výhoda, že je to pončo čti pláštěnka vymyšleno tak, že se pod něj úplně pohodlně vejdete i s baťohem na zádech. Tak to je jedna z takových čerstvých novinek. Najdete ji na adrese klub.radiobeat.cz.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge za námi je 7.50, přemýšlím, koukám na hodinky, jestli tam nacpem ještě jednu skladbu, ale asi jo, Golden Earring se nám vejdou do chvíle, než se mi sem začne dobývat Petr Šimáček, aby přinesl další čerstvé zprávy. Ty jsou na řadě za malou chvíli, pokud máte něco k dopravě, víťáci, tak teď 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Šimi, za malou chvíli, my teď pojďme k dopravě, teď třeba s Mirou.
2: Ahoj, Mira. Hele, kdo jede po D2 a chce sjíždět na Břeclav, tak na tom sjezdu v té zatáčce nějaké osoba chce asi měnit kolo, asi je tam dost blbě. A kdo jede s kamionem, tak ať si tam pohlídá, protože kdyby byl dost rychle, aby jede smetl, víš, tam asi 40 tam kolem toho motají.
1: Díky za tohle zprávu, jeďte tam opatrně. Další přišla ze 47 u hranic na Přerovsku, tady prý se nám tak jako náhodně pohybují, a nebo naopak nepohybují, 3 krabice na silnici, co jejich obsahem nevíme a vy to vědět taky nechcete. Takže projíždějte velmi opatrně, D1 na 200 kilometru, tady je to jakože od Prahy na Brno, počítejte s tímhle směrem, je tam porouchaný odstavený nákladák, který ostatní nákladáky objíždějí, takže v tomto místě to může zpomalit. Na 23 u Rosic je zase hlášená sražená srna na komunikaci, pohyb dalších, takže projíždějte opatrně. Teplice, Stará ulice, nehoda nákladního s osobním autem, no a v Ostravě v Těšínské ulici se aktuálně vyšetřuje čerstvá nehoda dodávky do svodidel, a je to taky nějaký čas zabere, takže projíždějte prosím i tímto místem velmi, velmi opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantek, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantek a Aveva, tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantek.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes slunečno a teploty 29 až 34. Zítra opět je jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Teploty 31 až 36 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští basketbaloví reprezentanti Tomáš Satoranský a Jan Veselý titul ve španělské lize nezískali. Barcelona prohrála s Valencií 84-108, finálovou sérii 1-3 a soupeř slaví druhý titul v historii. Pražský lídr ANO Ondřej Prokop končí v politice a nebude kandidovat ve volbách. Reaguje tak na mediální kauzy kolem nepřiznaných bytů a dalších pochybných transakcí. Premiér Babiš připustil, že problémy Prokopa poškozují hnutí. Spolupráce s čínskou armádou v laboratořích u Příbrami končí. Státní jaderný ústav musí vypovědět smlouvu s pekingskou vojenskou univerzitou. Ministr vnitra navíc zadal hloubkový audit. A nakonec Správa železnic nainstalovala vysílače pro šíření mobilního signálu v tunelech na trase z Prahy do Ostravy a Brna. Síť 5G bude fungovat nejpozději do konce tohoto měsíce. Mluvčí Správy David Kabel řekl.
4: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Vytvořila také infrastrukturu pro zavedení systému, který v budoucnu zajistí signál pro evropský zabezpečovač ETCS. Práce probíhaly od loňského března a vyšly na téměř 73 milionů korun.
3: To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání ale pokračuje dál se Standou.
0: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Zuzana Mechnová, Marcias s Luisem, to je taková pro mě poměrně čerstvá vzpomínka na Loket nad Ohří, kde jsme Zuzanu Mechnovou taky konečně už uváděli do beatové síně slávy. Zasloužila si to a ten koncert byl krásným důkazem toho, že rozhodně mezi ty legendy české rockové muziky patří. Nejenom ten letošní, vlastně už ten loňský, kde Zuzana uváděná nebyla, byla tam jako host a už jenom pohled takhle zezadu z toho pódia směrem do toho kotle nebo do toho amfiku, do tváří těch býťáků a býťaček, kteří tam byli, tak byla takovým poměrně jasným a velmi milým signálem, velmi jsem si to užil letos i loni a velmi se těším na další ročník beatové síně slávy, kde samozřejmě vůbec netuším, koho budeme uvádět, protože to se teprve bude zjišťovat, to si teprve vy sami býťáci zvolíte, ale dobré na tom je, že je to beatová síň slávy, takže to nikdy nemůže dopadnout špatně, vždycky tam budou hrát rockové legendy tuzemské. Vy se na to připravte, teď tak jako přemýšlejte, koho byste sami třeba přihodili do těch nominací, komu byste to odklikali na přes rok, protože to celé vypukne až v únoru a do té doby máme docela dost času na to si to promyslet a tak nějak se teoreticky připravit. Teď je 8.16, tady na beatu jsou připraveni Jure a Hip.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Právě dnes v Praze začíná mistrovství Evropy v boxlacrosu. Turnaj se zúčastní 18 mužských a 7 ženských týmů. Hrát se bude na 3 sportovištích po dobu 10 dnů. Slavnostní zahájení je dnes v 18 hodin, finále 4. července v 15.30 a 19 hodin. Česká baseballová reprezentace se přes léto zúčastní turnajů v Harlému a Praze. Kouč Chadim je bere jako přípravu na listopadovou kvalifikaci Premier 12 v Číně. Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu nepojedou dostihy v Karlových Varech ani ve Slušovicích. Právě tyto druhé závody by se měly uskutečnit 4. července. Karlovarský meeting zřejmě náhradu nedostane. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Zprávy, sport a rock'n'roll.

Vojtěch Lindauer pravděpodobně řekl vítejte ve starých časech, tohle byly Birds, tady na beatu jejich turn. Tady ohlédnutí za starými časy, které dohrálo v 8.24. Ještě jednu tam dáme a půjdeme na dopravu. Zároveň vás taky pozvu na zítra do Písku, do Bikers Crown, protože další díl našeho společného putování schovaný za název Born to Ride právě tam zítra zakotví a od 12 do 14 hodin se odtamtud bude vysílat přímo v prodejně. Navíc bude vedro a prodejny jsou klimatizovány, tak to berte jako pozvánku i k drobnému ochlazení, třeba ještě než se vydáte na nějaký váš víkendový program. Muziku budeme mít, dárky budeme mít, samozřejmě, že i ty speciální prťavé samolepky 3D Rádia Beat, po kterých je taková scháňka, ty budou na místě k vyzvednutí a k tomu dárky od Bikers Crown a hromada dalších věcí. Adresa je Hradišťská 326, mapa je na beatovém webu a já se tam na vás zítra budu těšit.

0: Led Zeppelin na beatu. Moby Dick, to poznal každý, tahle ta muzika nás dovedla až do 8:30 a to je nejvyšší čas na rychlý pohled na dopravní situaci.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Musím říct, že s tím, jak nastupovala ranní špička, jsem měl trošku obavu, že si dneska neřekneme nic jiného, než že se budeme mluvit o dopravě. Ve finále je to takové tradiční. Jedete-li po D1 na Brno, tak počítejte, že u velké býteše zpomalujete, zpomalení dojíždíte až k Rosicím a tam už odsud stojíte. Tohle to platí, ale zase to není úplně překvapením, je to taková obvyklá kolona. Obvykle se postává dneska i na D5 od Loděnice na Okruh a na Ořech, z druhé strany už někde od Jesenice přes tunely k Ořechu, to platí i dneska, z Černého mostu na Štěrboholi, to taky není úplně nejveselější místo, kterým jste projížděli, ale to je taky každodenní zpráva, no a jedete-li od D8, tak počítejte s Ťukancem před Letňany na úrovni Jáblic, pak se za ní rozjedete a buď to vezmete na Hloubětín, tam jste na tom relativně dobře, nebo to vezmete dolů kolem Bulovky, jakože na Troju, tam už to bude hustší s tím průjezdem, protože tady je podstatně více, plno doprava je tam na 5C. Plzeň Masarykova nehoda nákladního s osobním autem, na Cínovecké v Praze úplně stejná situace, nákladní s osobním, ozýváte se také z Berouna ze třídy Míru, tam se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut, zasahují tam všechny složky IZS, z toho soudím, že tahle ta nehoda bude vážná a že to její odstraňování zabere trochu více času, tak s tím počítejte.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Tak maminko, vyskoč ven, bude krásný den.
5: Jsi normální? Víš, kolik je?
4: No právě, musíme si dát něco zdravého, třeba avokádo a klíčky. Pak ledovou sprchu. Já umiju celou koupelnu a pak půjdu cvičit na nástroj, ať toho hodně stihneme.
5: To se nedá. Proč já jsem si brala muzikanta?
6: Je tento příběh skutečný?
7: A co takový Andy Deris z kapely Halloween?
6: Myslíte, že opravdu vstává takto časně? Je tak produktivní, nebo je po ránu akorát na ránu? A celý příběh vznikl pouze v hlavách našich scénáristů. To už se brzy dozvíme. Rockerova rána. Už zítra od 9 hodin na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes má být jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34, na horách kolem 25 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Olympionici si budou moci nově zažádat o finanční prémii od Mezinárodního olympijského výboru. Za účast na hrách by měli získat zhruba 214 tisíc korun. Muž se zbraní u učiliště v Čelákovicích se o víkendu dostal do blízkosti premiéra Babiše a ministra práce Juchelky. Bylo to na akci u úřadu vlády. S oběma politiky se na místě dokonce fotografoval. Praha znovu zvažuje zdražení MHD, příjmy z jízdného pokrývají jen 17% nákladů. Roční kupon nyní stojí 3650 korun. Navrhuje se také snížit slevy pro studenty i mladé na 40% a zrušit slevu pro lidi 60 až 65 let. startují přípravné práce před rekonstrukcí Kbelské ulice v Praze.
9: Jedna z nejvytíženějších pražských komunikací se začne opravovat v noci na 2. července. Aby se celkové dopravní omezení zkrátilo na nezbytné minimum 45 dní, budou stavební týmy pracovat v nepřetržitém režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Plné obnovení provozu se plánuje na polovinu srpna. Honza Navrátil, Praha.
8: A nakonec červnová aktualizace Windows způsobuje chybu při mazání souboru. Při trvalém odstranění se v dialogu zobrazuje nesprávný název, jde prý ale jen o vizuální problém. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

dle tohoto návodu se zachovám já, seženu tady nějaký zvonec a půjdu zacinkat tady do takového toho našeho koutu, kde je kuchyňka, kde je odpočívadlo, kde se válí vejvoda, který už zřejmě posnídal a před malou chvilkou tam takzvaně na supermana ulehnul a vypadá to, že usnul. Takže ho musím probudit. Mám na to ještě 4 hodiny, takže relativně dost času, protože kolega vejvodák, spisovně řečený vývodák, tady bude připraven po 9. hodině. Musí, protože bude detektivka. V detektivce bude dneska Tichá radost, tedy vinyl tady vidím, i knihu tady vidím od kapely Mrakoplaš. Dneska už jsme o nich poráno mluvili v souvislosti s tím psacím strojem Underwood. Tak tohleto může být vaše odměna za správné odhalení dnešní detektivky. Dokonce, jestli se nemýlím, tak včera to bylo, když přišel vývodka se zeptat s nápadem na jednu ze svých nápojů, jestli ji může použít, a bylo mu řečeno, že může, takže nás čeká velmi veselá detektivka. Připravujte se na ní, býťáci, mobily si dobijte, vy byste vlastně dobitý mít měli, protože chytáte krom toho také Elise Coopera. Po 9. to celé odstartuje.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: Radio Beat Here Knocking, tedy píseň o tom, jak tě slyší někdo klepat, což je vlastně můj příklad, protože za kulatým okengem skutečně vidím tady ve studiu Vejvodovou hlavu, která taky klepe tady teď čelem na sklo. Kolegu Vejvodáka už jsem sliboval, tak teď už vám můžu slíbit na beton, že fakt po té deváté přijde i s detektivkou. Já vám popřeju, ať se daří v detektivce, při honu na Alice Coopera celý dnešní den, zítra ráno se na vás budu těšit.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na rozloučenou vám ještě řeknu jako správnej kámoš, že pokud se vydáte na Pražský okruh D0, tak na 10. kilometru ve směru od Letice Ruzyně očekávejte v pravém jízdním pruhu nehodu nákladního s osobním, ta nám tam přibyla. Další zpráva je z Příbramy a Rožmitalské ulice, kde je nehoda dvou osobních aut. Na D5, kilometr 6,5 na Prahu neprůjezdní levý jízdní pruh, tam dva osobáky v sobě. Na D48, 62. kilometr ve směru Rybí Český Těšín, tady není nehoda zatím a doufejme, že to tak vydrží, ale něco se tam válí, je tam nějaký předmět hlášený na dálnici, tak velmi opatrně v tomto místě, v Ústí nad Labem, v ulicích Pražská a Čajkovského počítejte, že

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunečno a teploty 29 až 34. Zítra opět jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Teploty 31 až 36 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Basketbalisty USK Praha povede

0: příští sezóně Slovinec Teo Hojč. Na lavičce nahradí Luboše Bartoně, který skončil už v květnu po jedné sezóně. Klub od nového trenéra očekává začátek nové éry. Třetí díl světového poháru ve veslování se příští rok uskuteční v Račicích. Labe Arena tak bude poprvé v historii hostit závody této série. Akce se má konat od 9. do 11. července. Při dvou silných zemětřeseních ve Venezuele zemřelo podle dosavadní bilance 32 lidí. Americká geologická služba ale odhaduje, že obětí může být až 100 tisíc. Česko je podle premiéra Babiše připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc. Minister zahraničí Macinka označil rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč.
1: Dostali jsme usnesení ústavního soudu, které ukládá vládě, ministrovi zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí, aby bezodkladně notifikovali Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže my zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
0: Premiér Babiš mluví o kroku proti zájmům Česka a uvedl, že zahraniční politiku má hájit vláda. Podle soudu je jeho rozhodnutí v souladu s ústavním pořádkem. A nakonec oficiální e-shop pro nákup dálniční známky přešel na novou adresu e-dálnice.gov.cz. Změna má pomoci odlišit státní web od zprostředkovatelů, kteří si účtují poplatky navíc. Kontrolujte hlavně adresu stránky, protože vzhled lze snadno napodobit. Poslouchali jste zprávy.
2: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na bítu startuje.

0: Myslím si, že tohle je nejhorší možná situace, která mohla nastat, protože na začátku detektivky jsme hráli Kiss, tím pádem Loša ví, že Kiss dneska nehledáme a při jeho štěstí se dotelefonuje, řekne a plácne nějakou kapelu, která ho napadne a uhodne to, jo. Já jsem Vývoďák, přeju vám hezký den, uvidíme, zda se to Lošovi povede, anebo někomu jinému. Každopádně jedna z nejlehčích letošních detektivek je před námi. Ve hře je LPčko skupiny Mrakoplaš, 180-gramový vinyl vysoké kvality a k tomu LPčku, které se jmenuje Tichá radost, tak dostanete ještě zpěvník krásný s notovými záznamy, krásně malovaný zpěvník skupiny Mrakoplaš, platící právě k téhleté desce Tichá radost. Tady je první indicie, první nápověda, jdeme do Landeskrone.
1: Landeskron, město na severovýchodě Pardubického kraje, historicky nazývané Landeskrone, tvoří pomyslnou zemskou korunu této oblasti Čech. Rozkládá se v centru plošiny a je lákavě obklopené horami a výšinami. Malebné město je v současnosti domovem pro více jak 10 000 obyvatel a stále se dynamicky rozvíjí. Nejen pro své obyvatele nabízí rozsáhlé možnosti v oblasti školství, kultury a sportu. Také je správním centrem regionu Landeskronsko pro 22 obcí s téměř 25 tisíci obyvateli.
0: 10 tisíc, 25 tisíc obyvatel, 210, 32, 33, 34.

0: co říct. Zaráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Tak kudy se budeme ubírat ve čtvrteční detektivce na Beatu 210, 32, 33, 34 po první nápovědě? Rádio, prosím.
3: Ahoj, Radek. Zkouším detektivku.
2: Radku, jak by řekl pan Košťál, zkoušaj, půšťaj. No.
3: Dobré, takže objevilo se tam nějaké króne, takže království a král Elvis Presley.
2: Počkej, króne, koruna.
3: No a koruna, království.
2: Jo, království jako koruna, jo. Dobře. A co jsi říkal, že jaká kapela?
3: Elvis Presley.
2: Elvis Presley, mě to pak uteklo, jak jsi řekl, že króne, král. No, není to Elvis Presley, mohl by být, klidně, ale není. To je ten zásadní rozdíl, jo. Protože já jsem si říkal, že dneska je zapotřebí jako najít někoho, koho skutečně hledáme v té detektivce. Jo?
3: To tak bývá vždycky.
2: Ano. A dnešek není výjimka. Elvise Presleyho dneska nehledáme. Děkuji ti, měj se, čau. Já jsem si nemohl vzpomenout, jak se řekne německy král König. König je samozřejmě král, koruna je króne. Radio Beat, vejvodák, prosím.
4: Nazdar vývoďáku, tady Johnny Krásensko.
2: Hezky pěkně, ty jsi taky nevolal Johnny dlouho, co?
4: No nende si dovolat, nevím, čím to je.
2: Hele, teď jsem tě chtěl pochválit za telefon, ale už teď to zase máš přeřvaný. Tak komu dneska to bude patřit, ta detektivka, koho až do desáté budeme hrát?
4: Budeme hrát Masterplan.
2: Jo? A proč? Zrovna.
4: Podle toho Lande, tam hraje nějaký Jörn Lande, nebo tak nějak se jmenuje.
2: Jörn Lande?
4: Ano.
2: Jörn Lande. No a je to blbě, pěkně, no Johnny.
4: No nedá se nic dělat.
2: Zatím jsme se nedostali na tu podstatu toho, proč ta nápověda tam zazněla, jo? Co si z toho jako vzít z té první indicie. Ale samozřejmě, a ty to dobře víš, Johnny, my na to přijdeme, jo? Nebo aspoň někdo z vás. Zatím ti děkuju, měj se.
4: Mějte se krásně, ahoj.
2: Johnny byl druhý, trojka. Je v pořadí ta další číslovka, kdo se dotelefonuje a řekne nám svůj jako názor na to, koho dneska hledáme. Rádio Beat, prosím.
5: Martin, ahoj.
2: Martine, nebuď smutný, když je teprve čtvrtek, hele, horší to bude zítra, to budeš koukat. No, ale.
5: Já už mám pátek dneska.
2: Jo, ty už máš, no o to si na tom líp teda. Takže jak je to dneska s detektivkou, co tě napadlo?
5: Já bych zkusil kapelu Tool.
2: Tool. Proč právě nářadí by tam mělo hrát roli nějakou?
5: No, ty jsi tam potom po nápovědě ještě řekl 10 tisíc, 25 tisíc, oni mají album 10 tisíc Days. Ten Thousands Days.
2: Jo. No, mně se tam jako líbilo, že v té nápovědě se dvakrát zmiňoval nějaký počet obyvatel. Zprvu 10 tisíc a pak vlastně celý ten region, jakože 25 tisíc obyvatel. No, já dám druhou nápovědu, jestli náhodou v těch obyvatelích nebudeme pokračovat, jo? Zatím, čau, ahoj.
5: Dobrý, ahoj.
6: Na naše cesty vždy vyrážíme z Pardubic. Dnes ale nikam nepojedeme. Prozkoumáme totiž toto město. Jak jistě všichni dobře víte, Pardubice jsou metropolí Pardubického kraje. Žije zde přes 90 tisíc obyvatel a jsou tak desátým největším městem v České republice. Mají i bohatou historii.
7: Víme, že první písemná zmínka o Pardubicích pochází z roku 1295 z listiny papeže Bonifáce VIII., kde on vlastně daruje Cyriakům zdejší klášter s kostelem.
2: Tak už jsme aktuálně na 95 tisících obyvatelích. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu B.
3: Také pitomec, že jsem si to jako zapomněl smíchat a Simon s Garfunkelem mi bývali hráli až úplně do ticha. 210, 32, 33, 34, po druhé nápovědě jsme a zatím vůbec nevíme, netušíme. Rádio Beat, prosím.
4: No ahoj, vejvodňáku, tady Mirek.
3: Nazdar, Mirku.
4: Prosím tě, zkouším na detektivku.
3: No.
4: Nejsou to, jestli to nejsou náhodou jes.
3: Proč?
4: No s těma číslama si mi zamotal hlavu a oni mají desku, která se jmenuje 921-25.
3: Hele, tady já jsem rád, že to říká, že jsem vám zamotal hlavu těma číslama. A no. Co když ta čísla jsou úplně jedno? Co když mi jde o ta města?
4: Jaká, to je možný.
3: Jaká to byla města?
4: V tom případě to mám celý blbě.
3: No, Hele, města to jsou Lanškroun a Pardubice. Zatím.
4: Ano.
3: Tak čau, Verko, ahoj.
4: Tak,
3: ahoj.
4: Čau.
3: Jo, ale líbí se mi, že tu cestu jste si sami vybrali, stačilo říct jenom pár čísel a hnedka už nad tím začínáte přemýšlet. Rádio Beat, kdo teď?
5: Čau, Pavel, to mě říže.
3: Co ty si vymyslel,
5: já
3: Pavle?
5: Já si taky trům, že by to mohlo být 10 000 majaků.
3: 10 000 čeho?
5: 10,000 maniacs.
3: Jo, no, teď zrovna jsem jako malinko jako napřáhnul ruku, mám v nich vídle a chci vám do těch čísel ty vídle hodit. Jo, jestli třeba je to úplně egal, jestli řekla 25 000 nebo 10 000 nebo 100 000, co když je to jedno? A už to říkám po druhý, takže asi pravděpodobně je to jedno, ty čísla, nebo ta čísla, jo? Tak děkuju.
5: Dobrá, ahoj.
3: Někdo, kdo je odvážnější, rádio, vejvodňák, prosím.
6: Ahoj, tady Křiky, můžu do detektivky?
3: To víš, jo, když na tebe čekáme celou dobu.
6: Dobrá, nejsou to Village People?
3: Village People? Že by se si dali YMCA pěkně jako na čtvrteční ráno na beatu. Panečku, ale proč ne, jako to by, každý to zná, myslím si, že by to nebylo nic proti ničemu, ale proč tě napadli Village People, nebo co?
6: No, Lanškrou se stará o vesnice, kolem sebe 20 vesnic, no. Village, a teďka spod mluvil o lidech, no tak people.
3: No vidíš, tak Lanškrou a Pardubice, s těma dvouma městama pracuj, zatím se mě.
6: Dobře,
3: čau.
6: Tak, díky, čau.
3: Hezky, jako Village People si myslím, že ani nikdo nevyslovil ještě tady za tu dobu od roku 2000. Co funguje Rádio Beat. Teď je kdo na telefonu?
7: Karel, tady Karel, to není možné, člověče.
3: Karle, já jsem tomu taky nevěřil, že se dovoláš, jo?
7: Já jsem se dovolal i včera.
3: Jo?
7: Blbě, a dneska jsem zvědav teda.
3: Tak jestli to bude mít jistou kontinuitu, si říkám, tak zkus to říct.
7: No, mě napadá Ipsana Fixa.
3: No a správně, je to blbě, jak jsi říkal.
7: Jak jsem to předpokládal.
3: Tak poslouchej, tady je třetí nápověda od Jiřího dědečka a tam se všechno dozvíme. Měj se, čau, ahoj.
7: Dobré, měj se, ahoj.

0: tom nemusím stát z křesla, je.
1: Co to včera hlásili? Zase nějaký násilí? Zase někde podupali právo, právo. V cizině byl zapikán zpřátelený kapitán, ba i v kosmu přestává být zdrávo, zdrávo, je.
2: No, 210, 32, 33, 34, Pink Floyd in the Flesh.

0: Rádiu Beat.
1: Třetí nápověda už byla ke slyšení. 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
2: No, ahoj, děkuji, tady Miloš.
1: Kdy ti to, Miloši, došlo? Až po té třetí nápovědě s Jirkou
2: Dědečkem. Třetí nápovědu jsem vůbec neslyšel, protože volám.
1: Aha.
2: Ale myslím si, že pokud tam použil ze třetí nápovědě třeba Nikolu anebo Stropkov, jo, tak to bude Tesla.
1: Je to Tesla, ano, přesně tak. Já jsem použil skladbu Jiřího Dědečka, která se jmenuje Multiservice Tesla. On to tam i přímo v tom textu.
2: Tak to jsem neslyšel.
1: Je to řečeno. No a proč tedy Tesla, ať nám to všem, že jo?
2: Tesla Lanškrom, Tesla Pardubice.
1: Správně, dokonáno, máš to přesně. Tichá radost je album LPčko skupiny Mrakoplaš. Na 180-gramovém vinilu já ti tuhle gramofonovou desku posílám a k tomu přibaluji ještě zpěvník, který je krásně jako nakreslen. Jsou tam notový záznamy všech skladeb. Věřím tomu, že budeš spokojen. Jo?
2: Já myslím, že budu mít hlasitou radost.
1: Vidím, přesně tak. No a až do 10. hodiny budeme hrát na beatu Teslu a to si myslím, že zase nebývá zas tak až často a myslím si, že si to jako docela užijeme, jo?
2: Výborně.
1: Tak za chvilku po dopravě a po těch věcech tak budeme hrát Tesličku. Děkuju, čau, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Buďte opatrní na 27, jedete-li z Plzně na Plasy za odbočkou na Horní Břízu. Ve směru tedy na Plasy, na Plzni severu je osobní auto, které trefilo strom. Pozor na Litoměřicku, z Litoměřic směrem na Českou Lípu. Po 15, jedete-li u obce Trnovany, se srazila dvě osobní a jedno nákladní. Na Klatovsku přímo v Sušici ve Volšovské ulici se řeší bouračka dvou osobáků a v Příbramě v Rožmitalské ulici vyšetřuje policie České republiky bouračku dvou osobních aut.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
3: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
4: Hergot, to jsem se...
5: No, vidíš.
6: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
7: Dnes slunečno a další oteplení. Nejvyšší teploty 29 až 34, na horách kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: NHL zvažují rozšíření soutěže o 33. tým. Ve hře jsou druhý klub z Texasu, Houston nebo Austin. Rozhodnutí má padnout po 6měsíčním vyhodnocování. V letních vedrech může teplota ve výdejních boxech přesáhnout 50 stupňů a hrozí zkažení potravin, ale i třeba léků. Je lepší využít dopravu s chlaďákem nebo kamenné výdejny. České dráhy na začátku prázdnin posílí kapacitu vlaků. Dopravce upravil jízdní řády a přesunul posilové vozy už na konec školního roku, aby zvládl vyšší zájem cestujících. Mělnické tůně ve Hlovice a Mlazice hlásí nebezpečného vetřelce.
8: Jde o sumečka černého. Malá ryba podobná domácím akvarijním. V Evropě, kam se dostala v 19. století, se dorůstá jen 20 cm. Problém je v její žravosti, kdy skonzumuje jikry i plůdek ostatním druhům ryb. V těchto dnech probíhá odlov. Luboš Dvořák, Mělnicko.
7: A nakonec Plzeň rozšíří systém sdílených elektrokol kvůli nečekaně vysokému zájmu. Přibude až 150 kol a nová stanoviště hlavně v okrajových částech města. Služba denně zaznamená asi 2300 výpůjček. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat.

Skupina Tesla, to je ta kapela, kterou jsme dneska hledali v detektivce, nakonec jsme ji našli po třetí nápovědě. Byla to města Lanškroun, druhá nápověda Pardubice. Obě dvě města, když se řekne Tesla, tak Tesla, Lanškroun, Tesla, Pardubice. Poslední indicie je třetí od Jiřího Dědečka, skladba Multiservice. Tesla, uhodnuto, hotovo. Zítra detektivka není, je, co se týče teda detektivky Rockerova rána. Další bude až příští týden. Taková, dá se říct, kolikátá, předposlední červnová, pak už přijde měsíc červenec, ale chci teďko trošku jenom vám připomenout, že hrajeme tento týden o stupenky, stále ještě součástí detektivky, jo? O stupenky na koncert Elise Coopera, který je příští týden v úterý v Lockspeed.cz aréně, a teď bych, a říkám to z toho důvodu, že my si teď od Tesly dáme skladbu, kterou Tesla vydala v roce 2007 na desce Real to Real, kde jsou jejich vlastní skladby v první části a ve druhé jsou tam předělávky, tedy covery. A já jsem z těch předělaných verzí, protože mi to přijde, že to udělali dobře, vybral skladbu, která se jmenuje Is It My Body, a to je píseň Elise Coopera. My ho teď zahrajeme, ale... Není to Elise Cooper, to znamená, nejde o stupenky. Je to pouze píseň Elise Coopera v podání skupiny Tesla. A je to...

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

0: je ta kapela, kterou jsme hledali a myslím si, že jsme si osvěžili jejich tvorbu. Za 2 minuty bude 10, přijde Shimmy, budou zprávy. Po zprávách potom, jestli se dobře dívám, tak Sex Pistols, budeme hrát Rolling Stones a jednu 8minutovou, což je zhruba asi 4x delší, než je standardní stopáž skladeb skupiny Beatles, tak jednu 8minutovou od Beatles si hvízdeme po 10. hodině. Doprava.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Na dálnici D1 na 184. kilometru ve směru do Brna za sjezdem na Kývalku je levý pruh neprůjezdný, je tam bouračka 2 osobních aut a dodávky. Dálnice D5 je před Prahou ucpaná, na příjezdu od Plzně se brzdí na 9. kilometru a zdržení kolem 15 minut a jakmile se dostanete z ucpané D5 na Pražský okruh, ve směru tedy od letiště kolem D5 a dál k tunelům, tak tam je také ucpáno mezi 24. a 17. kilometrem zdržení dalších 10 minut minimálně. Jedete-li z Plzně na Karlovy Vary po 20. před Bezvěrovem u odbočení na obec Krsy se srazila 2 osobní auta a ještě předtím z Plzně na Karlovy Vary po stejné silnici, tedy po 20. před Uněšovem je také bouračka 2 osobáků. Pozor, ve Slavkově u Brna v Bučovické ulici je tam bouračka cyklisty a v Praze ve Svatovícké ulici se srazilo osobní auto s autobusem.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
0: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes slunečno a teploty 29 až 34. Zítra opět je jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Teploty 31 až 36 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Radio Beat.
3: Čeští fotbalisté po porážce 0-3 s Mexikem na mistrovství světa končí už ve skupině. Kouč Koubek uvedl, že o odchodu neuvažuje. Do play-off postoupila Jihoafrická republika, která porazila Koreu 1-0. Skupiny B a C vyhrály Švýcarsko a Brazílie. Branku fotbalového Tottenhamu bude hlídat československá dvojice, více sporták Petr Plintovič.
4: Za Tottenham bude v příští sezóně chytat společně s Antonínem Kinským taky Martin Dúbravka. Slovenský brankář by měl dělat Kinskému dvojku. Jiný slovenský golman Jakub Surovčík prodloužil smlouvu ve Spartě. Na Letné podepsal dlouholetý kontrakt.
3: Spory s vládou prezidenta Pavla spíš motivují ke kandidatuře na Hrad. Hlava státu pro Seznam zprávy také vyjádřila přesvědčení, že spor o účast na summitu NATO je pomsta Macinky za nejmenování Turka ministrem. Ukrajinský prezident Zelenský si ve válce proti Rusku vede podle Trumpa celkem dobře. Kromě toho kritizoval spojence z NATO za nedostatečnou podporu během konfliktu s Íránem. A nakonec, mléko hydratuje tělo lépe než voda díky obsahu bílkovin, tuku a cukru, které zpomalují vstřebávání tekutin. Zároveň doplňuje minerály ztracené potem. Vhodné jsou i minerálky, ředěné šťávy a bylinné čaje, naopak nevhodné jsou alkohol, energetické nápoje a slazené limonády. To byl přehled zpráv.
2: Radio B. Klasik rock.

No, to dohrálo pěkně, tak jsem tady na to čuměl, čekal jsem, co se stane, ale no, hvízdo a je konec. Málo kdy se stává, že bychom na beatu hráli Beatles a Rolling Stones hned vedle sebe. Ten okamžik, samozřejmě stává se to, ale ne pravidelně, ten okamžik nastane právě teď, kdy skladba I Want You s podtitulem She So Heavy dohrála od skupiny Beatles a skladba od skupiny Rolling Stones je připravená. Stouni mají v pácu úplně novou desku, ta se jmenuje Foreign Tongues, tedy cizí jazyky, vyjde už 10. července a my, fanoušci skupiny Rolling Stones, už čekáme na to, až tahle deska vyjde, protože chci jenom sledovat tu kontinuitu. Ta poslední deska, kterou produkoval Andrew Watt, tak je vlastně produkována tím samým producentem jako ta poslední deska, tady Hackney Diamonds. Navíc je tam jedna specialita na té desce, která vyjde teď 10. července, tak zazní jedna z posledních nahrávek zesnulého bubeníka Charlieho Wattse. Na novou desku Stounu si počkáme, na muziku kapely Rolling Stones čekat nemusíme, tu si hned pustíme. Je to skladba, která byla nahraná 12. května v roce 1965 v RCA Sony Music Studios Entertainment v Hollywoodu v Kalifornii. O 3 týdny později vyšla jako single a pojednává zcela nezřízeně a přímo o sexuální frustraci, o tom, kdy ten člověk prostě ne a ne dojít k tomu uspokojení.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tohle byly Jařina Vítu, minutu a půl po půl jedenácté dopoledne, za chvilku Jetro, taky Donovan, anebo Blockbuster od Sweet. Připravené jsou na rádiu Beat, aby se to rýmovalo, i menšinové sporty, hokejbalisté a hokejbalistky také. Dál řádí na probíhající mistrovství světa v Ostravě a máme také pozvánku na právě dnes v Praze startující mistrovství Evropy v box lacrosu. Za chvilku v menšinových sportech.
1: A nyní rychlý návod. Je to snadné. Zvládne to každý. Přistoupíme k vozu zezadu, otevřeme páté dveře, lehce se zakloníme a na sklo nalepíme samolepku Rádia Beat. Zahladíme, dveře zavřeme a... Sakra.
2: A máte ji vzhůru nohama, že ano? Možná si ty vnitřní objednejte hned dvě, kdyby to na poprvé nevyšlo. Občas se to stane. Samolepky Beatu jsou zdarma. Napište si o ně hned. samolepky@radiobeat.cz
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku. Menšinové sporty na Radio Beat.
4: Čeští hokejbalisté a hokejbalistky pokračují na mistrovství světa v Ostravě ve spanilé jízdě.
5: Ženský tým vykročil za prvním místem v základní skupině, když v utkání proti Spojeným státům americkým zvítězil 2-1 po samostatných nájezdech a na turnaji zůstává neporažený. Ve čtvrtek od 18.15 vyzvou ženy Velkou Británii. Prohru dosud nepoznal ani tým mužů. Vítězstvím 1-0 proti USA stvrdil své prvenství v základní skupině a ve čtvrtfinále, které je na programu v pátek 25. června v Ostravar aréně, vyzve Velkou Británii.
4: Cyklistický závod Tour Transalp pokračoval čtvrtou horskou etapou s převýšením přes 3200 metrů a délkou 140 kilometrů. Z našich byl nejlepší Petr Schwarz na 18. místě. Závod absolvuje za Domestici.cz na podporu paliativní péče. Přispět můžeme i my na Darujme.cz. Basketbalové Brno bude mít nového trenéra. 31-letý Martin Vaněk po 3 letech končí na pozici hlavního kouče a v klubu nebude pokračovat. Právě dnes v Praze začíná mistrovství Evropy v box lacrosu. Turnaj se zúčastní 18 mužských a 7 ženských týmů. Hrát se bude na 3 sportovištích po dobu 10 dnů. Slavnostní zahájení je dnes v 18 hodin, finále 4. července v 15.30 a 19 hodin. Česká baseballová reprezentace se přes léto zúčastní turnajů v Harlému a Praze. Kouč Chadim je bere jako přípravu na listopadovou kvalifikaci Premier 12 v Číně. Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu nepojedou dostihy v Karlových Varech ani ve Slušovicích. Právě tyto druhé závody by se měly uskutečnit 4. července. Karlovarský meeting zřejmě náhradu nedostane. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Olivia Jethro a Doctor to My Disease za minutu a půl, nebo ne, špatně to říkám, minuta a půl je po 10:45 dopoledne. Kdo byste chtěli vyrazit na Jethro, ta příležitost je a je poměrně blízko. Teď v sobotu 27. hrají Jethro Tull v Butzbachu v Německu. Pak jsou 4 koncerty v Itálii, 8. července to začíná, mám takovou červencovou tour po Itálii, Porto Recanati, Pistoia, Mantova a Cagliari. Pak jsou 2 datumy, které si musíte pamatovat. 30. července Jethro Tull hrají v Olomouci na Letňáku a 1. srpna, to je datum, které nemůžete zapomenout, bude velký návrat Iana Andersona do přírodního amfiteátru v Lokti nad Ohří, kde jsme ho uváděli do beatové síně slávy Iana Andersona. Mám pocit, že to je tak 11 let zpátky a právě 1. srpna Jethro Tull v Lokti v tom přírodním amfiteátru zahrají znovu. Máte-li vstupenky, dobře, nemáte-li vstupenky, ty vado, budete asi muset jít krz řeku, anebo se tam domluvit s Italem a dostat se tam nějakým způsobem, ale určitě koncert skupiny Jethro Tull 1. srpna v Lokti bude stát za to. Stejně taky v Olomouci, pochopitelně 30. července na Letňáku. Já mám připraveného Petra Kalandru do 11. hodiny, ale až po Whitesnake.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

0: určitě tedy znát, Petr Kalandra na beatu, 3,5 minuty před 11:00 dopoledne, za okamžik tady Petr Šimáček ve studiu vyřkne poslední dopolední zprávy, po zprávách JD to tedy jsme, budeme hrát Led Zeppelin, Genesis anebo Kings, no a než se ale dostaneme na zprávy, samozřejmě tak je tady několik dopravních těch informací.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D5 z Prahy na Plzeň před žebrákem je štrůdl, levý jízdní pruh tam mají uzavřený silničáři, na 31. kilometru se brzdí, do 10 minut byste to měli proskákat. Pozor na 6C z Prahy na Karlovy Vary před Bochovem je 6 uzavřena, zasahuje tam záchranka, hasiči a policisté u havárky 2 osobáků. V Opavě v ulici Sady Svobody narazilo 8

0: Auto, které trefilo středový ostrůvek. Těch srážek automobilů z ostrůvky s traverzami a s betonovými sloupky je poměrně hodně. Píťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunečno a teploty 29 až 34. Zítra opět jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Teploty 31 až 36 stupňů.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Český hokejový útočník David Kempf se v NHL stěhuje z Washingtonu do Buffalo. Capitals ho vyměnili za Tuča a volbu ve třetím kole draftu. Čeští basketbaloví reprezentanti Satoranský a Veselý titul ve španělské lize nezískali. Barcelona prohrála s Valencií 84-108, finálovou sérii 1-3 a soupeř slaví druhý titul v historii. Cena ropy klesla na úroveň před válkou na Blízkém východě. Pomohlo obnovení exportu přes Hormuzský průliv a vyšší počet tankerů, což tvoří krátkodobý přebytek suroviny. Situace prý ale nemusí dlouho vydržet. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli vysokému riziku požáru přísná omezení. Můžeme se pohybovat jen po značených stezkách a je zakázán pohyb v noci. Nad územím létají drony s kamerami. A nakonec Správa železnic nainstalovala vysílače pro šíření mobilního signálu v tunelech na trase z Prahy do Ostravy a Brna. Síť 5G bude fungovat nejpozději do konce měsíce. Mluvčí Správy David Kabele říká.
2: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Vytvořila také infrastrukturu pro zavedení systému, který v budoucnu zajistí signál pro evropský zabezpečovač ETCS. Práce probíhaly od loňského března a vyšly na téměř 73 milionů korun.
1: A to byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne.
0: Radio B. Classic Rock.

Tohle je prostě kvalitní masáž, riff od začátku až do konce stejný, do toho se to prolíná, nádherná věc. Black Dog, Led Zeppelin na beatu, 2,5 minuty po 11:45 dopoledne. Standard Rubáš si tady sjíždí checklist, protože si balí auto, kompletně vysílací studio, naše mobilní musí naložit a vyrazit s ním zítra do Písku, odkud vysíláme živě z prodejny Bikers Crown. Bude to z písecké Bikers Crown zítra mezi 12. a 14. Standardní dvouhodinovka, kdy vy můžete přijet do písecké prodejny Bikers Crown, nechat si poručit muziku na přání, pokecat se Standou a rovnou se podívat do obchodu, co všechno pro vás, pro motorkáře, ale nejenom pro motorkáře, prodejna Bikers Crown nabízí. Můžete přijet, jak říkáme, s oblibou na motorce, můžete přijet na kole, můžete přijít pěšky, můžete přijít autem, anebo přiletět, záleží jenom a jenom na vás. Máte na to zítra v prodejně Bikers Crown v Písku 2 hodiny mezi 12. a 14. Těšíme se na to. Já tady jenom koukám sám sobě přes rameno, což už je fakírská záležitost. Budu hrát Vladimíra Mišíka a Genesis, ano.

0: tom nabítu za minutu necelou. Bude 11:30 dopoledne. Mám tady volňásky přímo s QR kódem a také s čárovým kódem opravňující výherce nebo majitele této stupenky ke vstupu na Bluestone Festival, který se koná 11. července v Kamenici u Prahy, konkrétně v Kamenické dvorské nivě. Kdo byste chtěli vyrazit, ty dvě stupenky jsou pro toho, kdo teď vezme telefon a jako 14. v pořadí se dopíše do beatu, stačí mi jenom křest jméno, ano, a potom teda věta, ano, chci na Bluestone Fest a to všechno, odeslat na 720 001 222. Aby vás to víc nalákalo, tak headlineři letošního druhého ročníku tedy tohoto festivalu, který ale volně navazuje na festival Petr Jurkovič Open Air, tak kdo byste chtěli slyšet Muchu, nebo Buty, nebo Františka Zemana, nebo Igora Orzoviče, nebo třeba Marka Hlavicu a jeho Seladony, anebo Dana Kohouta s bandem, tedy Dan Kohout Band. Mimochodem, Dan Kohout Band má zpětí Oulosupa, tak napište onu větu a buďte tedy 14. 720 001 222. Tomu 14. v pořadí volám zpátky a vstupenky mu pošlu.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
3: Přesně, mikina beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Senjutsu, což v japonštině znamená taktika, tak se jmenuje zatím poslední studiové album Iron Maiden z roku 2021. Jedná se o jejich druhé studiové dvojalbum, které zejména pro svůj velkolepý obsah uspělo u fanoušků i kritiky. Na vrchol prodejních žebříčků vystoupalo v 27 zemích světa. Samozřejmě se velice líbilo i v Japonsku. Jeden z hlavních japonských hudebních časopisů označil Steva Harrise jako nejlepšího hudebníka roku 2021 a Adriana Smitha jako čtvrtého nejlepšího kytaristu na světě. Zřejmě to s tímto albem pánové dobře takticky promysleli. Taktika, čili Senjutsu a Iron Maiden. Dnes ve 23.
3: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat. Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tohle byly Yes and the Colin v programu Rádia Beat. Skoro už ve 11:45 dopoledne slibovala jsem vstupenky na Bluestone Fest. Tím 14. kdo se dopsal, byl Michal.
1: Ale pěkný poledne, Michalu telefonu.
0: Michale, tady je vejvodák, Rádio Beat. Michale, no, vyšlo to zrovna teda na tebe, jo, ta 14.
1: No, fantastický.
0: Máš tu vstupenky na Bluestone Fest. Byl jsi někdy na Bluestone Festu?
1: Nebyl.
0: Já se ptám, že je to teprve druhý ročník, jo, takže kdyby si býval už byl, tak by si měl možnost získat 100% účast, protože já ti teď pošlu vlastně dvě stupenky. Ten line-up, jak se říká moderně, tedy v podstatě sestavu těch manšaftů, který tam hrajou, slyšel jsi to všechno, nebo něco uteklo?
1: Ale tak nějak jako teď jsem slyšel jenom to, že vstupenky a kamenice já mám vedle, protože jsem z Popovic, takže...
0: No, tak to je
1: jako
0: vlastně. To je
1: za mě spíš jenom taková jako náhoda.
0: To znamená firma Pantofle, jo? Přejdeš z Popovic, Kamenice u Prahy, Mucha, Buty, František Zeman se skupinou, taky Primitives Group, jo? Marek Hlavica ze Seladonama, Dan Kohout, který je zvědavý jako červenka, tam taky bude hrát se svojí kapelou, věřím tomu, že si pošmákneš teda.
1: Jo? Super, parádní úplně.
0: Tak jo, veliká gratulace,
1: díky,
0: ať se ti na festivalu líbí, měj se, čau.
1: Díky, hezký den, přeju, ahoj.

Skupina Triumph a píseň Light It Online v programu Rádia Beat. Za 2 minuty, skoro přesně na vteřinu, bude 12 hodin. Signál pro Pepu, aby přišel a proto, aby přečetl zpravodajský přehled dne. Hned na to nás čeká bluesová 12. Potom Bicycle Race od skupiny Queen.

0: pozor, na Přerovsku v Hranicích v ulici Kapitána Jaroše stojí jeden pruh kvůli bouračce dvou osobních vozů. V Olomouci v Pavlovické ulici se srazila dvě osobní auta. Nákladní a osobní auto jsou v sobě v Přístavní ulici v Ústí nad Labem. Na Pelhřimovsku v Humpolci zasahuje hlídka policie České republiky v ulici U Sokolovny u havárky dvou osobáků a ještě Kladno, Libušina ulice, vážná havárka osobáku a motorkáře, na místě hasiči, záchranka i policisté.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Český výrobce matací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řeše to české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 35 stupňů, ty noční ale klesnou až na 15. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Čeští fotbalisté po porážce 0-3 s Mexikem na mistrovství se tak končí už ve skupině. Trenér Koubek podle svých slov o odchodu neuvažuje. Do play-off postoupila Jihoafrická republika, která porazila Koreu 1-0. Skupiny B a C vyhrály Švýcarsko a Brazílie. Čeští basketbaloví reprezentanti Tomáš Satoranský a Jan Veselý titul ve španělské lize nezískali. Barcelona prohrála s Valencií 84-108, finálovou sérii 1-3 a soupeř slaví druhý titul v historii. Spory s vládou prezidenta Pavla spíš motivují ke kandidatuře na Hrad. Hlava státu pro Seznam zprávy také vyjádřila přesvědčení, že spor o účast na summitu NATO je pomsta Petra Macenky za nejmenování Filipa Turka ministrem. Pražský lídr ANO Ondřej Prokop končí v politice a nebude kandidovat ve volbách. Reaguje tak na mediální kauzy kolem nepřiznaných bytů a dalších pochybných transakcí. Premiér Babiš připustil, že problémy Prokopa poškozují hnutí. České dráhy na začátku prázdnin posílí kapacitu vlaků. Upravili jízdní řády a přesunuli posilové vozy už na konec školního roku, aby zvládli vyšší zájem cestujících. Praha znovu zvažuje zdražení MHD, příjmy z jízdného pokrývají jen 17% nákladů, roční kupon v současnosti stojí 3650 korun, navrhuje také snížit slevy pro studenty i mladé na 40% a zrušit slevu pro lidi ve věku 60 až 65 let. Tolik ze zpravodajského přehledu dne, teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: It's Magic, Mike Oldfield na beatu, 3,5 minuty po 14 odpoledne. Pro naše reprezentanty fotbalové dneska v noci nebo nad ránem skončilo mistrovství světa. V Mexiku prohráli s domácími na azteckém stadionu 3-0. Vašek Tichý, s kterým připravujeme gólovku, byl účastníkem mistrovství světa a stále se nachází v Mexico City a my jsme s ním ve spojení.
1: Gólovka na beatu.
0: Václave, krásné, příjemné ráno do Mexika.
2: Zdravím tě z Mexico City, z letiště, kde jsou 4 hodiny ráno, tak nevím, jestli to je krásné ráno, protože tady už asi 3 hodiny s Jardou Kolářem tlučeme špačky, protože letadlo do Cancunu nám letí až před 9 hodinou, ale vzhledem k tomu, že jsem čekal tvůj hovor, tak jsem se probudil.
0: Já si myslím, že ale tlouc mexický špačky je úplně jiné než tlouc české špačky. Je to tak, Vašku?
2: Tak to určitě, no tak tady máme za sebou ten poslední zápas našich fotbalistů na šampionátu, tak ještě v nás ta atmosféra na aztéckém stadionu samozřejmě doznívá. Ta doprava pak po zápase byla podle očekávání složitější. Myslím si, že i když měl být zákaz podávání nebo respektive prodeje alkoholu v obchodech, tak podle té atmosféry to nevypadalo zrovna, že by se to i v Mexiku striktně dodržovalo. No a v ulicích, tak tam se troubilo a jásalo, i když postup měli Mexičané zajištěný už po druhém zápase ve skupině.
0: My když jsme spolu naposledy mluvili, tak si říkal, že jste byli na zápasu Kolumbie na azteckém stadionu a jaká to byla atmosféra. Co tedy dnes ten aztecký stadion?
2: I když Kolumbijci měli nad Uzbeky výraznou převahu našich fanoušků, tam bylo podstatně víc, ale zase Mexičané, co do decibelu Kolumbijce překonali, bylo to snad skoro 140 decibelů, takže to šlo o uši, ale naši se snažili a teď myslím, jak diváky, tak i fotbalisty, kteří vlastně skoro hodinu živili naději na senzační výsledek, i když upřímně řečeno Mexiko neprohrálo doma 24 zápasů, tenhle ten byl 25. a zvlášť, když je to jde o mistrovství světa, tak to bylo spíš iluzorní, zbožné přání, že bychom mohli vyhrát a pokračovat v turnaji. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, tak ten postup si náš tým prohrál v těch předchozích 2 zápasech s Korejskou republikou a Jihoafrickou republikou, která vlastně byla považována za papírově nejslabšího soupeře a nakonec právě díky tomu, že porazila Korejce, tak má jistý přímý postup z druhého místa, takže takové věci se na fotbalovém šampionátu dost často dějí.
0: Ty jsi byl, Vašku, na jiných mistrovství světa, tohle není tvé první mistrovství světa, kdybys to měl srovnat?
2: Tak myslím si, že tady jako to bylo aspoň jako v Mexiku, v jedné z těch 3 zemí, které tohle mistrovství pořádají, tak to atmosféra srdečná, protože Mexiko je fotbalová země, ale organizace, řekl bych, slovo improvizace, ale to bych tomu možná i trochu lichotil, protože to byl spíš chaos. Ale jako s úsměvem, takže tím, že jsme byli před 4 roky v Kataru, tak ten šampionát málo kdo pořadatelů budoucích překoná, protože tam to bylo na špičkové úrovni, navíc na jednom místě odpadly ty testování, takže my jsme tam za 8 dní viděli 15 zápasů, jenom na jeden jsme se nedostali 2 denně, což je samozřejmě něco unikátního, ale ne každá země je tak bohatá, tak uvidíme, jaké bude to příští mistrovství, které hostí pro změnu 6 zemí, 3 jihoamerické, to aby je 100 let od toho prvního mistrovství v Uruguayi v roce 1930 a pak Španělsko, Portugalsko a Maroko, takže tam bude toho cestování relativně méně, protože se bude hrát jenom úvod v Jižní Americe, ale i tak bych řekl jednu věc, tak pokud náš fotbal chce se vrátit na ty pozice, kde býval, i když teď ta pauza byla 20 let, no tak by tohle to byla výzva i vzhledem k našim fanouškům, kteří by to měli do, na Pyrenejský poloostrov i do Maroka podstatně blíž než do Spojených států a Mexika.
0: Vašku, já ti děkuji, přeju příjemnou cestu z Mexika zpátky k nám domů, no a brzy se uslyšíme, protože za chvilku startuje opět další ročník naší nejvyšší fotbalové soutěže.
2: Těším se na náš další telefonát i na cestu domů.
1: Gólovka na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Půl jedné odpoledne, za chviličku, abyste věděli, co tam, co vás čeká, abyste neposlouchali Zajíce v pytli, tak Eagles, taky Cat Stevens, anebo Bryan Adams, hned po Beatoskopu s Pepou Lamusem.
1: Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty, nemůžu je vystát.
2: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
1: Trika, politry, hrnky, cyklodesy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
2: klub.radiobeat.cz.
3: Oslavte 85 let ikony. Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: No tak co ti řekl?
5: Blbý je to. Hele, čti.
4: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
5: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
4: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
5: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
1: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
6: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV otevřel na letišti v Písku středisko profesionálních pilotů dronů. Jde o světově první certifikované výcvikové středisko podle vojenských standardů. Víc nám prozradí zakladatel a generální ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.
7: Výcvik bude probíhat primárně pro vojenské piloty, protože většina našich zákazníků jsou v oblasti obrany, ale samozřejmě budeme cvičit i civilní, to znamená policejní složky, monitory, strategické infrastruktury státu a tak dále.
1: Beatoskop.
6: Rozsáhlá americká studie publikovaná jako první jasně dokazuje, že rostoucí počet elektromobilů už dnes měřitelně zlepšuje kvalitu ovzduší. Zatímco dřív vědci vycházeli jen z modelů a projekcí, dnes už mají k dispozici reálná data z provozu. Odborníci sledovali vývoj v letech 2019 až 2023 a porovnali počty bezemisních vozidel s koncentracemi oxidu dusičitého.
1: Beatoskop.
6: Kalifornský startup Harbinger, který se orientuje na nákladní elektrická vozidla, spojil síly s americkou pobočkou Rheinmetall. Důvodem je jejich společný vývoj nové generace vojenských nákladních vozidel. Momentálně se soustředí především na vývoj vozidla typu RF, což je hybrid kombinující elektrický pohon a dieselový agregát. Očekávaný dosah má být zhruba 805 km. Beatoskop končí, teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
1: Big Beat u nás. Rádio Beat.

Skladba, která se jmenuje Get Over It, Eagles na beatu, za 12 minut bude 1 hodina odpoledne, dneska má svátek Ivan, každý, který Honza, má svoje jmeniny, je nás, ale je jich hodně, velká spousta, nezapomeňme na ně. Pak jsem našel tady v těch análech, které tady máme, co se týče mezinárodních dnů, že dneska je Světový den podání ruky, Mezinárodní den barevné televize, to už možná snad na chatě má někdo, jenom takovou tu černobílou, nevím, je Mezinárodní den sumců, to by se dalo řešit. Pak je Mezinárodní den námořníků a z našeho kalendáře, který tady asi pro ně takhle šáhnu, páč mám ruku jak Saxána, je to kalendář myslivosti, hodně často ho tady zmiňujeme, protože i v něm se objevují zajímavé dny. Dnešek jako čtvrtek 25. června je den, kdy se začíná pářit medvěd. Medvědi se začínají dneska pářit a je to tady, už to nikdo nezastaví. Medvědi si myslím v lese budou dost nervózní, zající se mají na co těšit teda.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Bee.

0: Tohle byly Toutou na beatu, 4 minuty, ale hodně necelé tedy. Před 1 hodinou odpolední na 13. je tady Pepa, je to domluveno. Přijde, aby přečetl zprávy po zprávách, potom Dnek. Budeme hrát Dire Straits, Stinga, Jimiho Hendrixe a nebo Jiřího Schillingera. A bude toho víc.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Dálnice D1, ta nás začala trápit od Brna na Prahu před Měřínem. Na 141. kilometru se brzdí, vepředu opravují kabelová vedení a to zdržení pro osobní auta už je kolem 15 minut, kamiony daleko déle. Na Pražském okruhu ve směru od letiště kolem D5, 24. až 17. kilometr je 10-minutová šňůra a v opačném směru Pražského okruhu od D1 k D5 mezi 14. a 23., tedy v úseku Lochkov, Ořech, je přes 5 minut zdržení. Pozor na 4, jedete-li ze Strakonic na výjezdu směrem na Příbram, u odbočky na Řepice srazilo osobní auto cyklistu. V Kutné Hoře ve směru, nebo takhle, od Kutné Hory na Prahu po dvojce po hlavní u obce Miskovice se vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních aut a v Brně v Horově ulici zasahuje integrovaný záchranný systém tramvaj, tam srazila chodce. Buďte tam určitě opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish.
2: Festool je srdcovka.
3: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
2: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
2: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 35 stupňů, ty noční ale klesnou až na 15. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Už jistí vítězové skupiny E Němci zakončí úvodní fázi fotbalového mistrovství světa zápasem v New Yorku proti Ekvádoru. Jeho Američané musí pro oživení šance na postup bodovat. Ve stejné pozici je i Curaçao, které v Filadelfii nastoupí proti pobřeží slonoviny. Oba zápasy se odehrají dnes od 22 hodin našeho času. Na veder vrcholí a teploty dál stoupají. O víkendu by mohlo být až 40 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu před extrémně vysokými teplotami. Červený stupeň. Ta platí už pro dnešek, kdy budou teploty na většině území stoupat nad 31 stupňů, v Ústeckém a Středočeském kraji lokálně i nad 34. Profesorka Jana Minářová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze získala prestižní ERC Advanced Grant ve výši 2,5 milionu eur, tedy přes 60 milionů korun. V rámci pětiletého projektu se zaměří na mezilidské násilí v každodenním životě starověké Mezopotámie. Na základě studia 10 000 klínopisných textů chce ověřit, jestli byly rané městské společnosti skutečně tak kruté, jak se často předpokládá. Ve Středozemním moři na pobřeží Španělska se množí masožravá bakterie. Podle stanice Euronews už v zemi zavřeli některé pláže. Odborníci varují před její další expanzí kvůli dlouhodobě zvyšujícím se teplotám. Bakterie způsobuje infekce, zažívací potíže a také kožní problémy. To byly zprávy.

si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jak překládá Ota Simon, Stone Free, tedy volný kámen od Jimiho Hendrixe, ta muzika teď dohrála 4 minuty, 3,5 spíš před 1:30 odpoledne. Za chviličku Deep Purple, ta delší Child in Time, taky Hrábě od Tří sester, anebo Dare Maker od Led Zeppelin. Za okamžik.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Posnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
3: Tak maminko, vyskoč ven, bude krásný den.
4: Jsi normální? Víš, kolik je?
3: No právě, musíme si dát něco zdravého, třeba avokádo a klíčky. Pak ledovou sprchu. Já umiju celou koupelnu a pak půjdu cvičit na nástroj, ať toho hodně stihneme.
4: To se nedá. Proč já jsem si brala muzikanta?
5: Je tento příběh skutečný?
6: A co takový Andy Deris z kapely Halloween?
5: Myslíte, že opravdu vstává takto časně? Je tak produktivní, nebo je po ránu akorát na ránu? A celý příběh vznikl pouze v hlavách našich scénáristů. To už se brzy dozvíme. Rockerova rána. Už zítra od 9 hodin na Rádiu Beat. Beat u nás. Rádio Beat.

trošku bzíkanec nakonec, ale je to nádherná věc a to se docela rýmovalo. Child in Time, Deep Purple na beatu, přesně na vteřinu ve 3:15 odpoledne. Zítra, protože je pátek, jsou rockerová rána, do zítřejších rockerových rán se k nám připojí Andy Deris. Andy Deris je zpěvákem skupiny Halloween, toho času žijící na Tenerife, ale samozřejmě rodák z německého Karlsruhe. Těšíme se na to, i fanoušci kapely Halloween jistě na jejich vystoupení na letošním ročníku Masters of Rock a určitě i o tom bude zítřejší Rocker Voráno. Mezi 9:00 a 10:00 hodinou si to můžete poslechnout. Máme připravené Leonard Skinner do 14:00 a taky tyhle Australany, NXS.

0: Od Leonard Skinner, jmenuje se Simple Man, teď před 14. hodinou se nám krásně hodila. Připravený je Pepa Lábus, má zprávy na 14. a také Ota Seman. Hodina tupláku dneska začne dvěma po sobě jdoucími skladbami od Joan Jett. Já mám ještě několikero dopravních informací.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí upozornění pro všechny, kdo se chystáte na Pražský okruh. Od letiště kolem D5 mezi 24. a 17. kilometrem je stále hustý provoz, zdržení pro osobní auta kolem 10 minut a trošku narostlo zdržení i v opačném směru Pražského okruhu od Modletic směrem na Zličín, tedy od D1 k D5 v úseku Lochkov Ořech 14. až 23. kilometr. Tady ztratíte čtvrt hodiny. Pozor na cestě z Plzně na Nepomuk, po 20. u Chocenic se srazila dodávka a osobní auto. Na Liberecku v Chrastavě v Bílokostelecké se řeší dopravní nehoda a také uklízí silnice. Na Hodonínsku v Kyjově v Brandlově ulici se srazila dvě osobní auta a podobná dopravní nehoda se řeší i v Lidické ulici v Břeclavi. I tady se srazila dvě osobní auta. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 35 stupňů. Ty noční klesnou ale až na 15. Zítra se ještě o 2 stupně oteplí.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Českou mistryní v časovce je po třetí za sebou Julia Kopecký. 21-letá cyklistka splněla na společném šampionátu se Slovenskem v Uničově roli hlavní domácí favoritky a vyhrála před Eliškou Kvasničkovou a Adélou Kocířovou. Trať dlouhou 24 km zvládla v čase 31-23 minuty. Můžeme opět žádat stát o finanční podporu na zateplení domu, výměnu oken a dveří, instalaci tepelného čerpadla či fotovoltaiky nebo úsporný ohřev vody. Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám začal dnes dopoledne. Nízkopříjmové domácnosti budou moci získat přímou dotaci až 400 000 korun. Ostatní mohou využít bezúročné úvěry na částečné i komplexní renovace domů. Ministerstvo obrany podle Nejvyššího kontrolního úřadu nehospodárně vynaložil přes 43 milionů korun při nákupu radaru MADR. Rezort totiž nezvládl celní a daňové přiznání. Spoléhal tak na plné moci bez jasně nastavené odpovědnosti externích firm a pozdě zjistil, že mu kvůli nezaplacenému DPH nabíhají úroky z prodlení. Podle informací novinek mu finanční úřad navíc uložil ještě pokutu ve výši vzniklé škody, tedy dalších 43 milionů korun. Americká armáda plánuje v příštích 4 až 6 týdnech zřídit ve Spojených státech alespoň 2 cvičiště, která by simulovala podmínky na bojišti na Ukrajině, včetně elektronického rušení provozu bezpilotních letounů. Oznámil to podle stanice CBS News americký minister pro armádu Driscoll. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu Tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Kontrolujte si kolem sebe věci, než usednete k pracovnímu nářadí. Tedy říkám to z vlastní zkušenosti. Já když přijdu, sednu si sem takhle za ten mixážní pult k mikrofonu a nasadím si sluchátka, které jsou po vojvodákovi nastavené na určitou hlasitost, tak mi to urve hlavu. Takže kdybych vás dneska neslyšel úplně dobře, tak víte, proč to je. Prostě bylo to totálně přeřvaný a já blb jsem si to na tu hlavu nasadil, aniž bych se pořádně podíval, jaká je tam úroveň. Tak, teď už jsem si to stáhl, tak snad to hůčení v hlavě za chvíli pomine. Máme tu tupláky, Joan Jett, I Love Rock'n'Roll jako první a Fake Friends jako druhá. Zatímco ta první je z roku 1981, ta druhá byla z roku 83. Ta z 81. ta slavnější samozřejmě, protože ji známe úplně všichni. I Love Rock'n'Roll je fakt jako jedna z nejslavnějších písní a určitě nejslavnější od Joan Jett. Tak ta původně byla nahraná už v roce 75, to jí natočili Arrows, ale vůbec netušili, že z toho bude takovejhle hit, taky konec konců v jejich podání to tak nějak jako zapadlo, ale až teprve, když Joan Jett ji zařadila do svého repertoáru v tom 81. stal se z toho světový megahit. Dali jsme si ji jako první, Fake Friends byla druhá a teď nás čekají Rolling Stones. She's a Rainbow a Out of Time, to jsou dvě věci, které pro nás Rainbow Rolling Stones mají a zatímco ta první je ze 67., tak ta druhá je ze 66. Tady jsou Rolling Stones na beatu v tuplácích. Já jsem Ota Semana, přeji příjemné odpoledne.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Tož vem to ďas a papíry straší. Další názvy písní, které tady uslyšíme, ano, první i druhá bude od Pražského výběru. Pražský výběr dostává prostor v dnešních tuplácích právě teď. A po něm tady budou slejdi.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Radio Beat.
1: Kufry?
2: V autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
0: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
3: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
4: Folk Team na konci světa.
5: Na konci světa.
4: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat. Senjutsu, což v japonštině znamená taktika, tak se jmenuje zatím poslední studiové album Iron Maiden z roku 2021. Jedná se o jejich druhé studiové dvojalbum, které zejména pro svůj velkolepý obsah uspělo u fanoušků i kritiky. Na vrchol prodejních žebříčků vystoupalo v 27 zemích světa. Samozřejmě se velice líbilo i v Japonsku. Jeden z hlavních japonských hudebních časopisů označil Steva Harrise jako nejlepšího hudebníka roku 2021 a Adriana Smitha jako čtvrtého nejlepšího kytaristu na světě. Zřejmě to s tímto albem pánové dobře takticky promysleli. Taktika, čili Senjutsu a Iron Maiden, dnes ve 23.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat. Tuplák.
6: Tuplák.
0: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků.

0: Hele, ale dobrý to bylo, ne? Co? Glam rock, ale velmi příjemný. Far, far away, taková ostřejší. A pak do toho ještě How does it feel? Pěkná věc. Tyhle dvě věci od Slade'u nás právě přivedly k závěrečnému, už ne teda tupláku, bude to triplák, protože to budou tři kousky, a to od skupiny Bon Jovi. Bed of Roses, první, In and Out of Love, druhá, a I'll be there for you bude třetí. Takže závěr dnešních tupláků obstarají hned ve trojím provedení právě tihle frajeři z New Jersey pod vedením Johna. Bon Jovi na beatu v tuplácích právě teď.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: To byla parta z New Jersey, Bon Jovi, kteří se nám tu předvedli hned ve třech písních. Čeká nás celá, to znamená, že Pepa Lábus přijde s dalšími zprávami, a to na 15. hodinu. Mohli bychom si v příští hodině poslechnout něco od Rush, něco od Scorpions, a předpokládám, že bychom si mohli dát něco domácího, co třeba takhle Olympic. Dojde na to v příští hodině, teď si dáme dopravu.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: V Praze na Kostelecké ulici počítejte s dopravní nehodou dvou osobáků. Podobná situace, dva osobáky v sobě, takový ťukanec, je na Ruské ulici v Praze. V Holešově na Kroměřížsku se vyšetřuje dopravní nehoda na nákladák s osobákem v Sušilově ulici. Na D0C Velký pražský okruh 18. kilometr ve směru od Ruzině na Modletice. Tady havaroval osobák s nákladákem a pozor, vysypané dřevo na vozovce je problém, na který narazíte v Poděbradské ulici v Praze. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

Rádio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které

Tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Mallorce. V dnešním čtvrtfinále prohrál s 63. hráčem světa Ethanem Quinnem ze Spojených států 7-5, 5-7, 3-6. Duel ztratil po 2 hodinách a 7 minutách. Prezident Pavel dnes prohlásil, že je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky jejím vedoucím. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu NATO, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, podle něj rozhodne hlava státu, tedy ne vláda, ne ministr zahraničí. Ministr Macinka v reakci uvedl, že Pavel v čele delegace nebude. Podle premiéra Babiše se více rozhodne v pondělí na vládě. Primátor Karviné Jan Wolf se po návratu z dovolené dostavil vypovídat na policii. Dozorující soudce na něj chce uvalit vazbu. Primátor byl od minulého pátku 19. června v pátrání, které vyhlásila Národní centrála proti organizovanému zločinu. Důvodem bylo jeho zapojení do rozsáhlé kauzy kolem korupce při fotbalových utkáních a podvodného sázení na sportovní zápasy. Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová dnes na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny oznámila převod prvních 3 miliard 200 milionů eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. A je po zprávách, po nich si poslechněte až na Rádiu Pít.

0: Ano, jsou to věci a takhle to dopadá, když tady pustím takovouhle písničku. Kdo byl ten úspěšný, kdo odhalil Alice Coopera v našem vysílání? Poslechněte si právě teď. Ota Radio Beat, halo?
1: No, Vence, ahoj. Teďka hraje Alice Cooper.
0: Teďka hraje a to se ptáš, nebo mi to oznamuješ?
1: Oznamuji.
0: Oznamuješ. A ještě jednou to jméno, prosím tě.
1: Venco,
0: čau. No správně, hele, hraje Alice Cooper a to znamená co? Že pojedeš do Plzně?
1: Že pojedeme do Plzně, samozřejmě.
0: Líbí se mi, že říkáš pojedeme, to znamená, že už máš vybráno, kdo s tebou vyrazí, že jo?
1: Ano, mám vybráno.
0: Tak to je jasný a to je dobře.
1: Je to dcera,
0: jo? To je, a ona je faninka, jo, Alice Coopera?
1: No, poslouchá ho.
0: Tak to je dobře, super. Kolik je?
1: Je jí 16,5.
0: Tak to je hezký, že má takhle jako už tyhle ty zájmy. No, tak to já ti teda gratuluju, tím pádem je to jasný, dva lupeny jsou tvoje, vem dceru, vyražte a užijte si parádní koncert.
1: Bezvadný, děkuju moc.
0: No, tak to byl Venca vyhrál a posíláme mu lupeny mailem. Vy ostatní buďte samozřejmě i nadále ve střehu, protože dneska je čtvrtek, to znamená, že ještě dneska a ještě i případně zítra máte příležitost dva lupeny vyhrát a třeba potom vyrazit na koncert, který se uskuteční už brzy, 30. června. Alice Cooper jede se svojí hororovou show do Plzně, kde bude vystupovat v Lockspeed aréně. Tak u toho můžete být. Stačí mít trošku, malinko jenom štěstí, jo, krapet, a hlídat si to v našem vysílání, by vám další Alice Cooper nebo další jeho písnička neutekla. Tohle Alice Cooper není, co vám teď budu pouštět, to jsou Scorpions. A já jsem Ota Seman a přeji pohodový dnešní den, pohodové odpoledne, čtvrtek 25. června. Scorpions na beatu Wind of Change právě teď.

Panic in Detroit, navíc ještě živě. Tahle ta pecka od Davida Bowieho vznikala už v roce 1973, tehdy na desku Aladdin Sun, a byla to píseň, kterou vlastně tehdy Bowie skládal na základě popisu revolucionářů, které znal v Michiganu od svého přítele Iggyho Popa. Na těch popových zážitcích během nepokojů v Detroitu v roce 1967 se vlastně tohle všechno zakládalo a jak si o tom povídali, tak díky tomu tehdy David Bowie tu píseň složil a taky celkem úspěšně nahrál. My jsme slyšeli živou verzi téhleté parádní záležitosti. David Bowie na beatu, za chvíli tu budou AC/DC.

Klasický rock. Radio Beat. Legend.

0: sice cvíček, na dortu kapely Vohnout, na rádiu Beat.
1: Kapitola 8. Neuděláte kapelu, rok 1994. Čte Honza.
2: A pak jsme pomalu začali brnkat s bráchou dohromady. Od zimy 1993-94 jsme si občas večer spolu sedli a začali spojovat různé melodie. Jen tak, protože to našim uším občas znělo docela zajímavě. Někdo něco naznačil a druhej se přizpůsoboval. Jamovali jsme. A tím začaly vznikat věci, které byly trochu podobné těm dnešním, asi jako opice Homo sapiens. Máma si pořídila traktoristický sluchátka, protože jí z toho hrabalo. Ale neprotestovala, ani nedávala volume doleva. Byla ráda, že doma jenom nehulíme, ale děláme i něco smysluplného. K nám domů chodilo hodně kámošů, byly to takový seance, prostě se váleli po pokoji a sledovali, jak hrajeme. Mezi těma všema byla i Monika, holka mýho spolužáka ze základky. Seděla, poslouchala naše společné melodie a pak řekla, že to není úplně marný a jestli nechceme založit kapelu. A my odpověděli, že rozhodně ne. Nás totiž věru nikdy nenapadlo založit kapelu. Možná každej zvlášť a někdy za dlouho, ale prostě to nebylo na pořadu dne. Dělali jsme to pro sebe a naše společné jamy jsme brali spíše jako cvičení a přišlo nám to dostatečně naplňující. Otázku, jakou nám položila Monika, jsme si my vlastně nikdy nekladli. Ale ona to neřekla jen tak. Dodala, že by nám pomohla sehnat zbytek tělesa, zkušebnu a podobně. Pár dní jsme to rozebírali a těžko říci kdo, jestli já nebo brácha, tenkrát změnil názor. Každopádně brzy vyrazila Monika do hudebních krámů, kde se vyvěšovala inzerce a v každém z nich připíchla papír, kde bylo napsáno: začínající kapela hledá zpěváka či zpěvačku, basáka a bubeníka, telefon 73 7105. To bylo tenkrát číslo na pevnou linku k nám domů.

Tak to byly Vohnouti na beatu. Až budou mít Vohnouti svůj světový den, tak to bude velká sláva. Dnes je ovšem světový den skupiny Beatles. Světový den brouků, ano, je to tak. A skutečně týká se to těchhle brouků, o kterých teď mluvím, těch, kteří prodali po celém světě více než 600 milionů alb a jen ve Spojených státech prý prodali přes 1,6 miliardy singlů. Parta, která získala 7 cen Grammy, no a která skutečně v těch žebříčcích má svoje už jako jasně působivě doceněné místo. Takže Beatles, ty si teď dáme si jejich Help, abychom trošku takhle vzdáleně uctili světový den Beatles.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Amelie Young, tak tohle byly Uriah Heep, ještě k tomu světovému dni Beatles. To není, že bych si to vycucal někde z prstu, to je skutečně oficiální záležitost. Teda takhle já o tom nerozhoduju, rozhoduju o tom někde jiní, je na to nějaká dokonce nějaký, já teď nevím, jestli se tomu dá říkat úřad, ale dá se říct, že je to prostě nějaká organizace, která tyhle ty dny vypisuje, schromažďuje, organizuje. Je to na popud vždycky někoho, třeba ten světový den Beatles pro dnešní den, tedy pro 25. červen, prý založila faninka kapely Faith Cohenová. Ten den vznikl v roce 2009, což není úplně dávno, a Faith ji nazvala takovým jakože milostným dopisem nebo poděkováním skupině Beatles. Tohle datum prý bylo vybráno, protože se jedná o stejný den, kdy se kapela v roce 1967 zúčastnila pořadu All World na BBC, který byl vysílán pro globální publikum celosvětově. Jo? A zpívali tam tenkrát píseň All You Need Is Love. Takže takhle to je. On totiž dneska, to není jenom jediný den, který dneska bychom mohli nějakým způsobem oslavit, on už to tady Vejvoďák pravděpodobně i zmiňoval, ale dneska je mezinárodní den podávání rukou, třesení rukou, jo, myslím tím samozřejmě. Taky je národní den sumců, den kozího síra a nebo den barevné televize. Takže je to pestrý, ty údaje skutečně jsou takhle shromažďovány na jednom místě, odkud jsou potom, dejme tomu, nějakým způsobem prezentovány. No, my tam čerpáme samozřejmě nějakou inspiraci. Tak tohle byly Uriah Heep, ty nás přivedli k 16. hodině, na 16. už připravil Pepa Lábus další zprávy a po zprávách se těšte třeba na Iron Maiden či třeba na Vlaďu Mišíka.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pojďme tedy na silnice D11, 63. kilometr ve směru na Hradec Králové. Tady počítejte s tím, že přijedete do kolony vozidel, která má asi 4 kilometry. D8, 18. kilometr ve směru od německé státní hranice na Prahu jsou tam tři osobáky, které jsou vlastně součástí dopravní nehody, takže se dobržďuje, buďte opatrní, protože tam bude narůstat nějaká ta kolona. D1, 203. kilometr ve směru na Prahu, tady počítejte s odstaveným porouchaným vozidlem, je to nákladák, a v Šatovské ulici ve Znojmě vyšetřují dopravní nehodu osobáku s motocyklistou. Víťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 37 stupňů. Ty noční ale klesnou na 15, v údolích místy až na 13.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Petr Bříza se 2. října na kongresu Mezinárodní hokejové federace ve španělském Tenerife bude ucházet o post jejího prezidenta. Pokud by uspěl, stal by se vůbec prvním Čechem v čele IIHF. 61-letý funkcionář a bývalý reprezentační brankář bude mít při volbě 7 protikandidátů. Premiér Babiš přicestoval do polského Gdaňsku, kde promluvil na konferenci k obnově Ukrajiny. Během úvodního projevu volal hlavně po konci války a nepřímo kritizoval světové lídry za to, že je pro ně válka něco virtuálního. Podle něj více zbraní znamená více zabíjení. Později uvedl, že ministr Havlíček by na podzim mohl vést podnikatelskou misi na Ukrajinu. Na úřadu práce v Novodvorské ulici v Praze 4 Lhotce dnes kolem poledne zasahovala policie, hasiči i pyrotechnik. Na místě proběhla evakuace poté, co anonym nahlásil, že je na pobočce bomba. Evakuováno bylo asi 130 lidí. Prohlídka ale nic neobjevila a policie zadržela podezřelého šíření poplašné zprávy. Státy Evropské unie dnes finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států, informovala o tom Rada Evropské unie. Jde o klíčovou součást obchodní dohody Unie s Washingtonem z loňského léta. Evropská komise ji dojednala ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem Trumpem. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Iron Maiden na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Tohle byly Jethro Tull po Vladimíru Mišíkovi. My jsme ale tuhletu hodinu začínali krátce po zprávách s Iron Maiden. Aces High byla píseň, kterou jsme si hned na úvod téhle hodiny pouštěli. A já jsem si uvědomil, že vlastně tento týden si Iron Maiden zopakovali Unplugged koncert. Takhle, ono přece jenom k té jejich muzice tak úplně jako Unplugged úplně nesedí, že jo? Ale víme, pamatujeme na to, mnozí z vás si určitě vzpomenou, že 12. prosince 21 hráli Unplugged pro MTV. No a teď si to vlastně nedobrovolně mohli zopakovat v pondělí 22. června, protože to hráli v pařížské La Défense aréně, kde se normálně hraje rugby, tak tam kapacita asi 37 tisíc míst a tam prostě vystupovali v rámci svého turné a zároveň, ale pozor, bylo to jako domluvený, že diváci nebudou mít mobily žádný sebou, že tam prostě mobily se vůbec neobjeví a na hodinu byl ten koncert přerušen kvůli výpadku energie. Takže jak říkám, prostě Unplugged, záležitost nedobrovolná v tomhle případě, přestali hrát po 2 minutes to midnight, museli přestat, 55 minut to bylo bez proudu, pak tedy proud nahodili, ale zase už byla policejní hodina, jo? 23. hodina byl ten čas, kdy měli skončit, tak nakonec to tedy po nějakých ještě tahanicích protáhli na 23.35, kdy tedy skutečně končili, ale museli ten set skončit. Byla to škoda, protože celý tohleto vystoupení bylo součástí vlastně nahrávání velkého filmu o Iron Maiden. Věří samozřejmě, že se tam všichni vrátí. Bruce Dickinson se omlouval publiku a obdivoval to, že to fanoušci vydrželi tu hodinu bez mobilů a zároveň v tomhletom ledišti tak bez té elektriky, že tam vydrželi čekat a že byli i tak fantastičtí. Tak jim všem poděkoval samozřejmě, že celý tohleto, celé to fopa francouz by se to dalo říct, tak se teď ještě šetří, proč k tomu došlo. Říká se, že snad díky vedru to mohlo být jako v celé části Paříže, taky se říká, že přece jenom ten stadion už není nejnovější a tak tam třeba i ten výpadek elektriky způsobilo místní vedení. No, já to potom pátrat nebudu, jenom tak mě napadlo, že vlastně Iron Maiden Unplugged není úplně něco, co by k sobě pasovalo, přesto s tím mají další novou zkušenost. Rolling Stones na beatu právě teď Anybody Seen My Baby, za chvíli dostanou prostor i Black Sabbath. Já jsem Ota Semana, přeji příjemné odpoledne.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To bychom měli, to byly Easy Beats a jejich příspěvek do dnešního odpoledního vysílání tady u nás na Beatu. Vězte, že dnes v tom pozdním odpoledni nebo spíš podvečeru nás čeká depozitář Pop Muzea, to bude začínat 19 hodin. Radek Distler a jeho roková archeologie v přímém přenosu je to, co chystáme na tu 19. 20 hodin to tu převezme Dan Kohout a bude si s náma povídat v dnešním pořadu Večer u repráku. No a Iron Maiden, Senjutsu, deska, kterou uslyšíme ve 23.30 celou od začátku až do konce. Vybrali jste si ji minulý týden, my vám ji pustíme.

Radio.

Třetí sestava Deep Purple Mark III, to byla ta sestava, která v roce 1974 nahrávala desku Stormbringer, a tohle byla titulní píseň, která tady zněla z tohohle toho alba, z téhle placky. David Coverdale byl tím zpěvákem a zároveň autorem té písně, psal text o mytické bytosti zvané Stormbringer, která v serialistickém příběhu způsobuje spoustu problémů. Tak píseň jako taková vlastně může taky klidně způsobit nějaký problémy, protože tak, jak pěkně šlape a jak to jde od podlahy, tak pokud ji posloucháte v autě, možná by bylo dobrý si dávat vždycky pozor třeba na ty radary, protože ta píseň docela slušně nutí k tomu, aby člověk šlápl tomu pedálu na krk. Ale doufám, že se vám nic takového nestalo. Popojedeme dál a dáme si něco, řekněme, z klidnějších vod. Tady jsou Pink Floyd.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: byly Halloween a Dr. Steen, muzika, která teď dozněla těsně před 17. hodinou na Vítu. Pepa Labus dorazí za chvíli se zprávami, dáme si pak Van Halen, dojde v příští hodině na synkopy nebo na Nirvánu. Spousta muziky na tu příští hodinu připravena. Pojďme na silnice.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Tak, býťáci, co se na těch silnicích děje? Pojďme si poslechnout nejdřív býťáka Radima, který mi volal někde z Kolína.
2: Přijezd do Kolína od Nymburka, chlapci malujou čáry a je to ucpaný už od Nový Vsi ohrady. Takže jestli někdo jede, tak se zkusí vyhnout. Je to plný autář.
0: V Brně Husovický tunel, pozor, je tam nějaký předmět na vozovce, pneumatika, která se tam válí ve vozovce a je to ve směru na Husovice. Tak v tom busu počítejte, že je problém. Na D11 na 55. kilometru trasy Jaroměř Praha stojí odstavené porouchané vozidlo, je to autobus. Pozor na to, dobržďování D1, 11. kilometr ve směru od Prahy na Brno, porouchaný osobák. A pak počítejte s komplikací na D35. 157. kilometr ve směru na Olomouc, tam došlo k uzavírce z důvodu nehody na 159. kilometru, zpráva je z Národního dopravně informačního centra. No a tentýž zdroj praví, že na D11 52. kilometr ve směru od Hradce na Prahu je to taky uzavřeno z důvodu dopravní nehody. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33

0: Radio B. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantek, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantek a Aveva, tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantek.cz. Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 37 stupňů, ty noční ale klesnou na 15, v údolích místy až na 13.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: I přes trvající válku s Ukrajinou se Rusko může vrátit v říjnu na mezinárodní scénu, ale zatím jen na mládežnické úrovni. Poté, co prezident federace Gianni Infantino už v únoru podpořil návrat Ruska do soutěží, může země startovat v říjnu na nově zavedeném šampionátu hráčů do 15 let. Upozornila na to agentura DPA. Maximální povolená cena nafty u čerpacích stanic, kterou denně stanovuje stát, zítra zlevní o dalších 9 haléřů na 36,22 za litr, benzín zlevní o 12 haléřů na 40,42. Vláda ke stanovení cenových stropů nafty a benzinu přistoupila v první půlce dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Desítky až stovky českých firm by se už letos mohly zapojit do dodavatelského řetězce pro malé jaderné modulární reaktory. Firma Rolls-Royce SMR je plánuje stavět v Evropě, včetně České republiky, Velké Británie a Švédska. Skupina ČES má ve zmíněné firmě 20% podíl. Přestože se mají modulární jaderné bloky začít stavět až ve 30. letech, průmysl by se na to měl začít připravovat už teď. Ruské bezpečnostní složky se snaží přesvědčit Vladimira Putina, aby odložil volby do dolní komory parlamentu. Nové složení státní dumy budou Rusové vybírat až v září. Debaty o posunutí nebo zrušení voleb se ale podle zdrojů portálu Meduza vedou minimálně už od jara. Hlavním argumentem jsou přitom ukrajinské dronové útoky a propad popularity vládní strany. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte Van Halen na Rádiu Beat.

poselství dětem v podání Synkop, tedy Synkopy 61. No a čeká nás Nirvana, za chvíli budu mít taky Queen připravený, jenom bych rád upozornil býťáci, že se blíží konec týdne a o víkendu třeba na to nebude tolik času, tak se mrkněte už teď na náš web na Alba Půlnoční, kde vybíráte z těch šestice dvě desky do příštího týdne, do vysílání, jednu na úterý, druhou na čtvrtek. Zatím Ozzy Osbourne na prvním místě, celkem jasně Patient Number 9 je deska, která vás asi hned zaujala natolik, že skutečně ten náskok jste vybudovali solidní. A pak to druhé místo, tam je to skutečně velký boj. Aktuálně Saxon, Carpe Diem, druhé místo, a třetí jsou Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead. Tak tyhle ty desky jsou ve hře. A řekl bych, že mimo hru, i když dá se samozřejmě hledat co, ale spíš už tam jako nebudou ve hře Blind Guardian, Five Finger Death Punch a Alter Bridge. Mrkněte na to a když tak přidávejte svoje hlasy do nedělní půlnoci, máte příležitost. Já jsem Ota Seman, přeji pohodové čtvrteční 25. červnové odpoledne, 13 minut po 17. hodině pouštím slíbenou Nirvánu.

Led Zeppelin, polovina 70. let, tedy konkrétně přesně rok 75 a poměrně skandální píseň Sick Gain. Proč skandální? Protože několik rokových novinářů v tehdejších časopisech hudebních si rozvádělo takovou hypotézu, že tahle píseň byla o fanince jménem Lori Maddox. Její jméno se někdy píše Maddox, ale to není tak podstatný. Každopádně to byla dospívající faninka, která údajně měla mít poměr s Jimmy Pagem. V době, kdy ten údajný poměr začal, tak jí bylo pouhých 14 let a to by úplně nebylo zákonem povoleno, že jo. Takže tenkrát se o tom hodně psalo, mluvilo a ta píseň jako taková v některých těch verších dokonce i jako napovídala, jo, třeba jednoho dne ti bude 16 a podobně. No, každopádně tohle byla, co se hudebního projevu týče, tak píseň, která byla asi nejblíž glam rocku, co se tedy tvorby Led Zeppelin týče a znělo to tak trošku něco jako mezi T-Rex a Davidem Bowiem, ale Led Zeppelin prostě nebyli z těch, který by se začali líčit a začali nosit nějaký takový to ženský oblečení nebo nějaký volány a tak. Takže tahle píseň, přestože tedy glamrockově zněla, tak do glamrocku úplně Led Zeppelin nikdy neposunula. Oni ji tenkrát hráli živě hodně v letech 75 až 77. A jednou, a pozor, to prej taky tak bylo, že při jednom nějakým koncertním vystoupení někde menším, tak tam se prej do nějakých takových kostýmů až jako ženských převlíkli, ale to nevím, to jenom tak jsem slyšel. Každopádně Sick Gain deska, píseň, která nám tady dozněla před malou chvílí, jak říkám, byla tak nějak trošku na hraně nějakého skandálu. Peter Gabriel a Mercy Street, další nabídka muziky.

0: Hokejbal, cyklistika, basketbal, box, lacrosse, baseball. No, zkrátka menšinové sporty. Na triku je bude mít Šimi už za chvíli. Já pro vás mám dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tak se pojďme podívat, co se na těch silnicích zase děje. Na Máchově ulici v Klatovech vyšetřují dopravní nehodu, srážka dvou osobáků. Pozor na to, býťáci, pozor také v Lipské ulici v Chomutově. Tady se střetla taky dvě osobní vozidla. A na D1 na 16. kilometru ve směru od Prahy na Brno stojí odstavený porouchaný osobák. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: sporty na rádiu Beat.
1: Čeští hokejbalisté a hokejbalistky pokračují na mistrovství světa v Ostravě ve spanilé jízdě.
2: Ženský tým vykročil za prvním místem v základní skupině, když v utkání proti Spojeným státům americkým zvítězil 2-1 po samostatných nájezdech a na turnaji zůstává neporažený. Ve čtvrtek od 18:15 vyzvou ženy Velkou Británii. Prohru dosud nepoznal ani tým mužů. Vítězstvím 1-0 proti USA stvrdil své prvenství v základní skupině a ve čtvrtfinále, které je na programu v pátek 25. června v Ostravar aréně, vyzve Velkou Británii.
1: Cyklistický závod Tour Transalp pokračoval čtvrtou horskou etapou s převýšením přes 3200 metrů a délkou 140 kilometrů. Z našich byl nejlepší Petr Švarc na 18. místě. Závod absolvuje za Domestici.cz na podporu paliativní péče. Přispět můžeme i my na Darujme.cz. Basketbalové Brno bude mít nového trenéra. 31-letý Martin Vaněk po 3 letech končí na pozici hlavního kouče a v klubu nebude pokračovat. Právě dnes v Praze začíná mistrovství Evropy v boxlacrosu. Turnaj se zúčastní 18 mužských a 7 ženských týmů. Hrát se bude na 3 sportovištích po dobu 10 dnů. Slavnostní zahájení je dnes v 18 hodin, finále 4. července v 15:30 a 19 hodin. Česká baseballová reprezentace se přes léto zúčastní turnajů v Harlému a Praze. Kouč Chadim je bere jako přípravu na listopadovou kvalifikaci Premier 12 v Číně. Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu nepojedou do stihy v Karlových Varech ani ve Slušovicích. Právě tyto druhé závody by se měly uskutečnit 4. července. Karlovarský meeting zřejmě náhradu nedostane. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Když jsem dneska před 14. hodinou přišel jsem do studia, tak už na chodbě jsem viděl docela rušno, balili se nějaký věci, Standa Rubáš si nakládal věci do auta, prostě se to všechno chystalo na to, že zítra jede Standa Rubáš na výlet. Kam? Jede do Písku, kde bude v Biker's Crown a kam můžete dorazit i vy. Mezi 12. a 14. hodinou tam bude mít rozbalený naše mobilní vysílací studio, odkud bude hrát do celé republiky písničky, které vy si tam přijedete nadiktovat k němu přímo. Pokecat si s ním, prostě dobrou náladu a tak to všechno sebou. Můžete dorazit na motorkách, to je samozřejmý, jo? Ale když přijdete třeba pěšky, nebo na koloběžce, nebo já nevím, jakkoliv, na dvoukoláku klidně, tak se tam určitě ukažte, je to v Písku zítra 26. v pátek, Biker's Crown na adrese Hradišťská 326 Písek. Od 12 do 14 bude Radio Beat vysílat právě z tohoto místa, těší se tam na vás a určitě odtamtud neodejdete s prázdnou, jo? Budete mít minimálně dobrou náladu, ale možná i nějaký ty suvenýry nafasujete. Takže si zítra, pokud jste z Písku a okolí, nenechte tohle, tenhle mini výlet nechat ujít. No a pokud chcete, tak můžete dorazit i z větších vzdáleností. Třeba ráno si přivstanete a vyrazíte do Písku z druhého konce republiky. Tom vám nikdo samozřejmě bránit nebude. Tady jsou ZZ Top.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Žlutý pes, indiánská dýmka. Teď už budeme mít 18. hodinu na krku a to znamená, že se vydáme opět do 60. Tři kousky ze 60. let pod souhrnným názvem Six O'Clock Rock je to, co nás čeká hned po celé, tedy po zprávách, které přinese Pepa Lábus.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tak píše mi tady Víťák Honza, že je kolona, která stojí na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 18. a 24. kilometrem před Šmejkalkou, tak s tím Víťáci počítejte, zdržíte se tam určitě. Ve Vratislavické ulici v Liberci boural osoba, který srazil cyklistu, takže tam probíhá vyšetřování. I tady je tedy problém, se kterým budete muset počítat. Na 6. kilometru dálnice D5 na Prahu, tedy na příjezdu do Prahy, tak tam se střetly dvě nákladní vozidla. V ulici Pod Pekařkou v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků a osobák, který srazil srnu, je předmětem vyšetřování na dálnici D48 na sjezdu na exitu 62 směr Český Těšín. Tak i tady opatrně. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 37 stupňů. Ty noční ale klesnou na 15, v údolích místy až na 13.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Stefany Fraparová, která jako první žena řídila utkání mužského mistrovství světa ve fotbale, se stala členkou komise rozhodčích UEFA. V pětičlenném orgánu vystřídá Českou

0: zemětřesením zamíří specialisté na vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Venezuelu postihly otřesy o síle 7,5 a 7,2 stupně a desítky dotřesů. Zřítily se tam desítky budov a podle dosavadních informací zemřelo přes 160 lidí. Americká společnost Apple odstranila z obchodu App Store největší ruskou sociální síť VKontakte, informuje o tom agentura TASS. Mluvčí Kremlu Peskov k tomu uvedl, že očekává, že Apple situaci vysvětlí. Pokud ne, hrozí přehodnocením jakékoliv spolupráce s touto společností. Zprávy jsou v závěru. Teď si poslechněte Beatles na rádiu Beat.
1: 6 o'clock rock. Radio Beat.

Sečmo svého času věděl, že svět je skutečně úžasný, báječný, a tak o tom naspíval tuhletu píseň. A to bylo v roce 1967. Louis Armstrong a What a Wonderful World. Věc, která zazněla jako druhá v dnešních Six O'Clock Rock, předcházela jí píseň From Me to You od skupiny Beatles. A to už jsem tady dneska zmiňoval, dnes je totiž Světový den Beatles. Založila ho faninka kapely Faith Cohenová v roce 2009. Od té doby tedy máme Světový den Beatles, ona jej nazvala milostným dopisem nebo poděkováním skupině Beatles, a to datum bylo prý vybráno, protože se jedná o stejný den, kdy se kapela v roce 1967 zúčastnila pořadu All World na BBC, který byl vysílán pro globální publikum, pro celosvětové, zpívali tam svoji píseň All You Need Is Love. Tak a to byly tedy Beatles pro dnešní podvečer tady u nás. Byla to píseň hit z roku 1963, kterým jsme začali dnešních Six O'Clock Rock, a teď si dáme jednu takovou instrumentálku. Jmenuje se Not Rocker a je to instrumentální single, který nahrála parta, která si říkala Bee Bumble and the Stingers. A to v březnu roku 1962. Vystoupal tenkrát dokonce na první místo v britské hitparádě. A to už je co říct. Tak jdeme na to. Tohle bude tedy třetí záležitost, která nám doplní tu trojici Six O'Clock Rock pro dnešní podvečer.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To už je sakra pěkná řádka let, co jsme tuhle muziku objevili a milovali. A milujeme vlastně pořád. United, tohle byli Judas Priest na beatu. Já bych jenom rád připomněl, že zítra, když je ten pátek, tak určitě nebude detektivka od 9. hodiny dopoledne. Vězte, že Vejvoďák tu bude mít hosta, respektive se těšte tedy na rozhovor další. Tentokrát to bude hodně zajímavý rozhovor. Rockerova rána na beatu. Tentokrát se dozvíme, jakou ránu má po ránu Andy Deris, jeden z hlasů skupiny Halloween. Bude to hodně zajímavý povídání a měli byste být u toho. Takže si hlídejte, aby vám to mezi 9. a 10. zítra neuteklo. Tady je Carlos Santana.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Ještě než se Pepa Lávus pustí do Býtoskopu, tak se pojďme podívat, co se děje v Čuprova ulice, Praha. Tady vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. V Hradci Králové v Náchodské ulici je uzavřen jeden jízdní pruh, protože tam šetří taky srážku dvou osobáků. Na Prosecké ulici v Praze opět dva osobáky v sobě a ještě jednou dva osobáky na ulici Komunardů v Praze. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Býtoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
3: Hezký den vám u Býtoskopu přeje Pepa Lábus. Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV otevřel na letišti v Písku středisko profesionálních pilotů dronů. Jde o světově první certifikované výcvikové středisko podle vojenských standardů. Víc nám prozradí zakladatel a generální ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.
4: Výcvik bude probíhat primárně pro vojenské piloty, protože většina našich zákazníků jsou v oblasti obrany, ale samozřejmě budeme cvičit i civilní, to znamená policejní složky, monitoringy, strategické infrastruktury státu a tak dále.
0: Býtoskop.
3: Rozsáhlá americká studie publikovaná jako první jasně dokazuje, že rostoucí počet elektromobilů už dnes měřitelně zlepšuje kvalitu ovzduší, zatímco dřív vědci vycházeli jen z modelů a projekcí, dnes už mají k dispozici reálná data z provozu. Odborníci sledovali vývoj v letech 2019 až 2023 a porovnali počty bezemisních vozidel s koncentracemi oxidu dusičitého.
0: Býtoskop.
3: Kalifornský startup Harbinger, který se orientuje na nákladní elektrická vozidla, spojil síly s americkou pobočkou Rheinmetall. Důvodem je jejich společný vývoj nové generace vojenských nákladních vozidel. Momentálně se soustředí především na vývoj vozidla typu RF, což je hybrid kombinující elektrický pohon a dieselový agregát. Očekávaný dosah má být zhruba 805 km. Býtoskop končí, teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

Weekend Blue byla deska Rolling Stones z roku 1976, která obsahovala právě i mimo jiné tuhle píseň, která teď dozněla, Fool to Cry. Mimochodem byl to vlastně jediný single, který doprovázel vydání téhle té desky a byl dost netypický, protože ta skladba je takovou introspektivní baladou. Netypická je zejména, protože Mick Jagger se v ní vlastně cítí sklíčeně a to nebejvá úplně zvykem v jeho případě. Takže je to takovej opravdu zvláštní ploužák. Co je docela zajímavý, tak tím neříkám, že je to špatný, ale Keith Richards při téhle písni na koncertu usnul. Fakt při tom hraní normálně stalo se v roce 76 během turné v Německu, když tuhle píseň hráli, tak ho to prostě dostalo, zmohlo tak, že u toho dokonce i během toho hraní usnul. Takhle probudili ho včas, takže dohrál koncert, jo, ne, že ne. Ale stalo se i tohle. Fool to Cry, Rolling Stones, muzika, kterou jsme slyšeli teď, a čeká nás Flamengo. Pojedeme stále dál.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantek, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantek a Aveva, tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantek.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
4: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, protože začíná depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Už jsem se tady docela dlouho nedopouštěl žádné rekonstrukce slavného koncertu některého beatového hlavouna, potažmo pohlavárky, případně kombinace téhož. A protože máme konec června, je právě tak čas tenhle odložený formát zase aplikovat. Zvláště když nám to vychází takřka na den, a to i v případě, že posloucháte premiéru, i v případě, že jste přiložili ucho k repríze, neboť mezi těmito daty je 26. červen a toho dne před 30 lety odehrál se v Praze památný první koncert Red Hot Chili Peppers. A právě jeho rekonstrukci dnes provedu.
5: Hey, all right. I just want everybody to know that I'm changing my name. Because he's not using it anymore. So from now on, I want everybody to call me Prince. It's my new name.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Ještě než uklohním obvyklou omáčku z dobových souvislostí, jedna poznámka. Otvírák se k Majky spoznal asi každý, ale druhá písnička už možná v podání Red Hot Chili Peppers není tak povědomá. Ona taky není jejich. Skladbu Waiting Room vymysleli, sepsali a sehráli Fugaci, hybatelé newyorské hardkorové scény. Red Hot Chili Peppers na turné, o kterém bude řeč, hráli různé covery oblíbených písní. Některé stabilně, některé podle momentální nálady. Waiting Room byla stabilní položkou repertoáru, stejně jako následující písnička, titulka alba, kterým se kapela domohla globálního věhlasu.

0: depozitář Pop Muzea na rádiu Beat.
1: Renoti, jak se jim tady familiérně říkalo, stáli v panteonu devadesátkových idolů hodně vysoko. Kdo nepoklonkoval Kurtovi a jeho světlovské gardě, případně si nečuměl na špičky bot a neutápěl se v kytarových vazbách, často kroutil kšiltovku dozadu a pokoušel se o stylové mičurinství, kterému se říkalo crossover, a přemýšlel o tom, jestli by měl koule nasadit si na koncertě Fusekli na holý on. A v roce 96 agentura Interconcerts, která se dělila s 10-15 o post nejvlivnější koncertní agentury v zemi, ohlásila jejich pražský koncert.

0: technologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Někteří lidé říkají, že je škoda, že Red Hoti nepřijeli o něco dřív. Jejich pražská premiéra se odehrála v polovině období, kdy s nimi hrál na kytaru Dave Navarro, protože erbovní kytarista John Frusciante zrovna prohrával s návykovými látkami na Ipon. Řada fanoušků tímhle obdobím opovrhuje, stejně jako deskou, která jej dokumentuje. Upřímně řečeno, takovými lidmi zase opovrhuji já. One Hot Minute byla a je skvělá deska, která ani trochu nezasmrádla. Právě z ní pocházely předchozí dvě písničky, a ta následující taky, a ta následující taky.

0: depozitář pop muzea na rádiu Beat.
1: Pražský koncert proběhl ve vyprodané a po střechu našvíkané sportovní hale na výstavišti. Vzduch tam prakticky neexistoval. Předskokani byli tuzemští i zahraniční, ale jak Cirkus Praha, tak Mobiho publikum víceméně odzývalo. Ve chvíli, v níž se v naší rekonstrukci nacházíme, se koncert měl dobrat vrcholu. Na programu byl totiž největší hit kapely, jenže zpěvák Antony Kidis v předchozí písničce hodil na pódiu záda a zbytek základní části koncertu odspíval s velkým sebezapřením. Nepomohly mu ani dvě sboristky, které sebou kapela tahala. Naší výhodou, ale zároveň i nevýhodou je, že záznam z Prahy neexistuje. Na YouTube je asi čtvrthodinový dokument z pražského pobytu, ale to je vše. Pomáhám si tedy záznamem z koncertu ze švýcarského St. Gallenu, který proběhl 2 dny poté. Na bootleg je zvukově výjimečně dobrý a repertoáro je v podstatě taky sedí. A Tondu už jeho hrb nebolí.

0: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: A teď ty souvislosti. První pražský koncert Red Hot Chili Peppers je proslulý tím, co se dělo před ním. Odpoledne totiž česká fotbalová reprezentace porazila v semifinále mistrovství Evropy ve fotbale Francii. A největší úspěch českého fotbalu od Bělehradu 76 se propsal i do atmosféry před halou a v hale. Mám na to spoustu silných vzpomínek. Na fotbal jsem se koukal u přítele Hraboše a pár dní předtím jsme se strašlivě spili při sledování čtvrtfinále s portugalským španělským krabicákem Peñasol. Až tak, že jsem cestou od něj spadl ze schodu a narazil si patu. Jako geroj, navíc důkladně promazaný alkoholem, jsem i se zraněním odbelhal ze spálené ulice přes řeku na Smíchov, kde jsem tehdy bydlel. A nyní následuje popis toho dne, který jsem po letech zaznamenal v prvním dílu našeho společného cyklu Viděno dvojmo, což je zároveň i nejzhovadilejší fotbalový blok pod sluncem. Cituji. Semifinále koliduje s koncertem Red Hot Chili Peppers ve sportovní hale. Pata přestala bolet, což umožnilo rychle si vyřídit akreditace a přesunout se do spálené. Zápas byl opět duchamorný, chceteli taktický. Navíc šel do prodloužení, což hrozilo nepěknou kolizí se začátkem koncertu. Peñasol podporuje logistické myšlení a tak to risknu a vyrazím do Holešovic. Když vtrhnu do hostince u Antoníčka, ještě se hraje. Malá televize stojí snad na pípě, opilci hypnotizují očima a řvou jako tuři, už v nastavení, natož při penaltách. Když to tam kadlec dá, naskákají na sebe a já si v tu chvíli všimnu zarudlého Romana Dragouna, jak v koutě bez valného zájmu o velký úspěch českého fotbalu cucá pivo. Tohle si pamatuju z Redotu nic. A teď se vraťme na koncert. Základní část končila oblíbenou funky voničkou Stevieho Wandera. We'll be right back.

0: Thank you.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Když si čtu dobové recenze, trochu se mi vynořují obrysy toho večera. Kapela vůbec nemluvila s publikem, jela furt dopředu, všichni chválí skvělou souhru a instrumentální výkony. Repertoár byl víc na jistotu než jinde, méně písniček z novinky, více prověřených fláků. První ze dvou přídavků ovšem z One Hot Minute pocházel. Až dohraje, rozloučíme se.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: První pražský koncert Red Hotů stojí trochu ve stínu slavných koncertů té doby. Už byl rok 96 a už jsme brali jako normální, že sem takové šajby jezdí. Na jejich další pražský výsadek jsme si museli počkat 10 let. A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní
0: opět. Rádio Beat.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Dobrý večer, přátelé. Nažhavte repráky, zapněte si větráky nebo klimatizaci, podle toho, jak na tom jste. No a zaposlouchejte se do mých i vašich nabídek, který dneska poběžejí večer nebo celý večer do 11 hodin ve večeru u Lepráku, no u Repráku samozřejmě. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Přátelé, přemýšlel jsem, jaký dáme dneska téma. A ono se to nabízí samo, si to vemte. Venku je vedro, až praští, bych řekl, že jo. Navíc dneska je, jestli se správně dívám, 25. června. To znamená, červen končí a začíná červenec, tedy první prázdninový měsíc, jo? A já bych rád, abyste mi třeba napsali nebo zavolali, kam se chystáte, jak snášíte ty vedra, nějaký tipy mi dali, třeba na koupání v tomhle počasí, když pozor, příští týden se má ochladit, jo? No ale hlavně mě zajímá, kam pojedete, co nám můžete doporučit třeba, jo, nám ostatním za dobrý místa, nejen tady v Čechách, ale samozřejmě i někde v zahraničí. No a potom si vyberete, neříkám, že musíte, ale můžete samozřejmě si vybrat nějakou muziku, kterou rádi posloucháte na cestách. To znamená taková ta road music, jo, cestovní muzika. Já už, mě tady se v hlavě rodí jedna, kterou si pouštím vždycky, když jedu někam daleko autem. Jo, tak jsme domluvený. Číslo jsem do studia 210 32 33 34. Pište, nebo třeba i volejte, vymýšlejte. A když je to vedro, až opravdu zbláznění by se dalo říct, tak bychom se mohli vydat někam, kde je třeba trošku příjemnějc. Třeba, nevím, na sever,

0: No a já mám prvního býťáka na drátě. Čau, Pepo, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj, Dané.
0: Nazdar, tak ty jsi vybral kapelu Kiss, to je tvoje cestovní muzika, konkrétně píseň Shandy.
1: Hele, moje cestovní muzika je Radio Beat.
0: Aha, no tak to je taky řešení, to je pravda. Vidíš, že mě to nenapadlo. No a kam se chystáš o prázdninách nebo teď těch horkých dnech?
1: No hele, já se chystám tak akorát tady za barák, protože tam máme ještě 20 kubíků dřeva, takže po ránech, když ještě nesvítí sluníčko, aha, nebo svítí jenom málo, tak prostě to uklidit.
0: Uklidit to? To už máš naštípaný, jo, nařezaný nebo...
1: Ne, to právě není, to je ve 4-metrových skladách a...
0: To ti nezávidím.
1: Takže pořádat naštípat o 200.
0: To ti ne, a štípačku máš, jo?
1: Jo, sekeru a
0: jo, to je ruční štípačka, ano, taková ta... Jo. Mechanická, dá se říct. Tak já jsem si pořídil, člověče, takovou tu, jak to dělá. Bzz, bzz. Jo, když tam strčíš ruku, tak ti to ukousne, tak ji tam nesmíš strkat, ale docela to funguje, abych ti doporučoval, aby se s tím nedřel.
1: No, ale Dane, jako já jsem na tu ruční štípačku, jak říkáš ty,
0: no,
1: tak tady měl v ruce jeden můj známý a skončil na chirurgii, jako
0: no. Já se bojím, že kdybych já štípal ruční štípačkou, tedy sekerou, že bych skončil podobně. Takže zkrátka barák a zvířátka, zřejmě máš nějaký,
1: barák,
0: že jo?
1: Barák a zvířátka, no.
0: No, co máš za zvířátka, nám prozrať.
1: Mám tady jezevčíka.
0: No, hezký.
1: Malou chvilku ze mě slezl papoušek.
0: Papoušek, jezevčík, no a co ovečky a kravičky, to ne.
1: Ne, ovečky, kravičky, ne, na to nemám pozemek, ještě tady mám v ohradě slepice s kohoutem a...
0: No vidíš,
1: a v kuchyni rybičky v akváriu, takže...
0: Člověče, slepice s kohoutem, že já to tam u tebe znám asi, viď, teda, že tam ten... Jasně, dobrý, to byl takový blbej típek. Hele, Pepo, fajn, Kysáci a Shandy, takže ty máš baráček, dříví, zvěřátka, no to je v podstatě taková už... jakoby nepřetržitá dovolená, ne?
1: Ano, nepřetržitá dovolená už několik let.
0: Jo, ano, jasně, až na to štípání toho dřeva, no, tak to je jedno. Ale zase,
1: Dane,
0: to tě baví,
1: Dane,
0: ne?
1: Já si bych, no tak jako baví, no, člověk to musí udělat, protože...
0: Jinak smrzne, no jasně, chápu.
1: Ale já si bych mohl poprosit, já bych tuhle písničku chtěl věnovat Honzovi Hamelníkovi.
0: Ano.
1: On teď mě někde nedovolené, doufám, že poslouchá. Takže ho pozdravuju.
0: Jasně.
1: A si to dovolenou užij.
0: Dobře. Tak jo, měj se hezky. Čau, čau.
1: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak Honzovi jde pozdrav, jak od Pepy, tak ode mě, nakonec od nás všech. Užij si to, Honzíku, no a my budeme pokračovat teď ovšem Kiss, Shandy a pak Creedence.

Radio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: No a mám tady jeden mail. Jeď nejlíp za polární kruh do Finska, mi radí Mirek. Až na komáry tam bude teď maximálně 15+. Cokoliv od Pink Floyd ještě dopsal. Mirku, díky za doporučení. Ano, ve Finsku jsem taky nebyl. Já nevím, jestli jste byli někdo ve Finsku. Mirek, zřejmě tedy ano. Klidně pak zavolejte, napište, jak je to krásná země a věřím, že je země tisíců jezer, jak se říká, těch saun samozřejmě, jak se jmenuje ta území nahoře, tam to podle toho národa Laponsko se jmenuje, že jo? Já jsem o tom slyšel, viděl jsem nějaký dokumenty, úžasná země to Finsko musí být. V tomhletom vedru fakt dobrý nápad. Tak jo, Mirku, díky za tenhle ten tip a já pouštím krásnou věc od Pink Floyd. Tak vy ji znáte určitě, ale tam se výborně střídá Gilmourov ten zpěv s těma back vokálama ženskými a to je fakt fantazie. Keep talking!

For millions of years, mankind lived just like the animals.

Černá. Nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Nazdar, Jirko, já tě zdravím do satelic.
1: No, čau, Dané.
0: Čau, hele, tak kam pojedeš ty letos? Tedy respektive, ty jsi mě už to naznačil, nepojedeš, poletíš.
1: Já pojedu Řecký ostrov z Kyros, je to malý ostrov, poletím malým letadlem z Aten, ale výborný. Nikdo tam nemá nějaký ty diskotéky, ty kundoviny, ty, nebo promiň.
0: Rozumím, ne, mě se nemluvaj. Já taky takhle prostě mluvím.
1: No.
0: A malým letadlem, to znamená menším dopravním letadlem, chápu to správně.
1: Ano, ano.
0: Nepoletíš dvojplošníkem prostě, jako na ten ostrov.
1: To ne.
0: Jasně. Hele, a Jirko, ten Skyros, v které oblasti, to je v Egejském moři teda, předpokládám?
1: To je poslední egejský takovej, jako to je takovej ostrov na poslední takový severský, když si odevřeš mapu.
0: No, tu teď zrovna tady nemám, nebudu se dívat.
1: No, já vím, ne.
0: Jako proti Turecku.
1: Hele, lidi znají Skopelos,
0: no.
1: A pod ním je vlastně Skyros.
0: Jasně. Takže je to severovýchodní část Egejského moře, říkám to správně nebo blbě?
1: Počkej, sever...
0: No, jakoby k Turecku,
1: no,
0: takhle nahoru.
1: Severou, ano.
0: Jo.
1: Říkáš to dobře, no. To
0: vidíš, sice nevím, kde je Skyros, ale říkám to dobře, jsem se trefil zrovna.
1: No, protože
0: jednou za uhrách se trefím.
1: Skopelos, ty jsou profláknutý, rozumíš tam, jako...
0: Takže je to klidný ostrov a doporučuješ. Respektive nedoporučuješ.
1: No, doporučuji opravdu lidem, který mají v klidu si to projít.
0: Jasně, a prožít se to.
1: Skútra jako já a pojedou a v klidu.
0: Jasně.
1: Dej si vínečko a nazdar.
0: Jasně, já vždycky, když najdu nějaký pěkný místo... Ve světě jsem chtěl říct ne, spíš v Evropě teda, jo, v těch jižních oblastech, jako jsem našel Menorku, už je to v pytli, už je tam lidi, jak taky už dost teda, teď jsem chtěl říct taky zprostý slovo, je tam hodně lidí, tak, ale když jsem tam začal jezdit, tak to bylo fantastický. A od té doby si vždycky říkám, jakmile najdu hezký místo, nikomu o něm neřeknu, ať mi tam ty lidi, kurňa, nejezděj. Stejně to nevydržím a pak se v hospodě rozpovídám. Ty vole, já jsem byl na Menorce, tam je to nádherný, tam nikdo není, ty nádherný pláže. No a pak tam jedeš příští rok a potkáš tam kámoše z hospody, že jo? No. Tak jsi mě to doporučil,
1: jsi,
0: dobrý. No.
1: Ale doporučuju, protože to dělá můj známý Baraník a je to Skyros Melissa.
0: Jo. Skyros Melissa. To je co?
1: No, já nebudu dělat
0: reklamu. No, nedělej reklamu, no, reklamu nemůžeme dělat, to je pravda.
1: No, nemůžeme dělat, ale ty jsi to pochopil, takže
0: no, jasně,
1: OK.
0: Jasně, bezvadný. No tak jo, tak Skyros, ostrov Skyros. Jo, ještě se tě zeptám, byl jsi na jiných ostrovech řeckých?
1: Jasně, Leros, byl jsem opravdu s tím panem Baraníkem.
0: Jo, jsi byl všude možný.
1: Velice schopný člověk,
0: no,
1: který
0: to
1: ti
0: už
1: umožní...
0: Už to smrdí reklamou, Jirko, přeruším tě, už to smrdí reklamou, jasně, výborný, šikovný člověk, lidi se to když tak najdou, ale věřím, že je to skvělý.
1: Ulož si mě a klidně mě zavolej a já ti doporučím opravdu věci.
0: Jasně, já jsem byl na těch řeckých ostrovech na vícero a víckrát, třeba Korfu, to je taky nádherný ostrov, už trošku
1: krásný,
0: no. No, pak jsem byl Kréta, že jo, tam mě to dopomněl, vyučil zrovna Honza Zámerník, který tam možná teď někde trůní. A ještě na dalších, Afkáda, jo, a tady tyhle ty, prostě co ostrov, to trošku něco jiného v tom Řecku. Jo, a každý má svůj půvab, některý jsou fakt poměrně klidný, nechci říkat opuštěný, ale klidný, některý jsou jako třeba Rodos už asi možná přecivilizovaný, jak se říká. No. V každém případě, přátelé, Řecko, nádherná země, zvlášť ostrovy, my tady s Jiříkem doporučujeme. Mirko, co jsi vybral za muziku?
1: No, King Diamond a ty musíš...
0: Já jsem vybral Arrival. Arrival živák z koncertu z roku 1987. Jiří, měj se hezky. Okay, čau, čau.
1: Děkuju ti moc asi... a měj se hezky a klidně mi zavolej. Já ti řeknu určitý věci.
0: Jasně.
1: Čau.
0: Dobře, čau.

0: Večery u repráku na Rádiu B.
1: Tak přátelé, ta pecka, co teď dohrála, dozněla, tak to je moje cestovní muzika. Kdo nepoznal, prozradím, super skupina Travel and Wilburys, tedy kapela, která vznikla v roce 1988 v LA, tedy v Los Angeles, no a tvořili velký osobnosti, kurňa. Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison a Tom Petty. Toma, Roye a George zdravíme do rokového nebe. Bob Dylan je nesmrtelný, jak to tak vypadá, zaplať pámu, Jeff Lynne taky stále blbne po pódiích. Tak, tolik k tomuto, jinak ta píseň, pokud se vám líbila, tak se jmenuje Tweeter and the Monkey Man. Fantastická záležitost. Taková prostě cestovní, to je přesně road music, jak si tak jedete v tom svém Cadillacu, jako já ve svém, že jo? Ve svém a ve snách, takhle to řeknu. Ovívá vás ten teplý letní větříček a do toho na plný pecky zní tady ta muzika. Fantazie. Tak pojďme k dalšímu přání a doporučení hlavně. Čekejte, já si to tady najdu, nebojte, já si to najdu, jo. Čau, Dane, nikam se nejede, to začíná výborně. Takže se soustředím jenom na pitný režim, abych přežil, ale v tomhle vedru záleží i na technice polknutí lahváče, aby se ho moc neodpařilo. Aha, tak to je vědecký pojednání, musíme se soustředit. Pokračuju. Co napsal Vojta. Doporučuji polohu takzvané hluboké kouření. Zasuneme flašku, ježišmarja, nebude to sprostý, ne. Zasuneme flašku až po hrdlo do krku, jo, dobrý je to. A mírně zakloníme hlavu a polikáme. Když je flaška prázdná, jenom vyměníme za plnou. Obal nepolikáme. Pozor, jo. V tom se často chybuje. Tak všem býťákům hezké chvilky, ať už doma nebo za hranicemi, a jestli můžeš, tak růženku od ACDC, díky Vojta. Vojto, díky moc za tenhle návod, jak pro doma, tak pro cestování. Jo? Doufám, že jste pozorně poslouchali, jak správně pít z lahváče. Já jsem se včera nad tím pozastavoval, myslím večer, nebo nevím kdy, jestli vůbec lahváče ještě existují. Jo, existují vlastně, ano, jsou. Takový už teď, jako ne takový ty klasický, co jsme byli zvyklí, ale jsou. Tak jo, takže to platí. Takže Vojto, ještě jednou dík, tady máš odměnu ACDC. Hulot a Rosie, doufám, že jsi myslel růženku touhle, růženkou tuhle tu píseň. No, pak ještě Iron Maiden a už sklouzneme pravděpodobně do další hodiny.

No a mám tady další vzkaz. Ahoj, my pojedeme, já jenom připomínám, přátelé, že dnešní téma, takový ten pokec u lepráku, je o dovolených, kam se chystáte, kam se nechystáte. A pak si vyberete samozřejmě i píseň. Tak pojďme k tomuto. Ještě jednou tedy cituji. Ahoj, my pojedeme jako už spoustu let celá rodina s dětmi a vnoučaty na Branžeš. Jak už spoustu let zahraje Razamaras. Dík, Jarda. Tak fajn, Branžeš. No to mi něco říká, ale teď přesně nevím, kam mám toto místo zařadit, kam na mapu České republiky. Ale jak tady Jarda píše, že tam jezdí spoustu let už takhle asi jako mladí se svou paní, potom s dětma, teď už s dětma a vnoučaty. Ano, jsou, teď mě o tom přemýšlím, dva druhy, takový základní cestovatelů nebo dovolenkářů, jak chcete, to je jedno celkem za to, takzvaný pecivouši, kteří rádi jezdí na stejné místo, protože to tam znají, jsou tam zvyklí a je to místo pro ně důvěrný. Já patřím k pecivoušům, ano. Já se těším, teď jsem to musel tak nějak trošku přerušit, tu sérii zájezdů na tu Menorku, moji oblíbenou, tak doufám, že opět někdy navážu. Tak tam jsem jezdil a i na jedno místo furt, i když jsem ji pak objížděl celou na lodi i po souši, jo, to se ne, to já nedokážu zdřepět na pláži, to ne, ale objel jsem si celou, různý krásný místa, je fakt nádherná, to je moje doporučení, ale já už jsem to říkal několikrát takhle do éteru v Rádiu Beat. Tak, ale jezdím na to jedno místo tam na tu svoji základnu, jo, jak se říká. Tak tady Jarda s rodinou a s noučaty jezdí do Branžeše, že nebo šeše, ne, Branžeše, asi. Říkám to správně. Něco mi to říkal, ale nemůžu to zřadit. No a pak je ta druhá skupina cestovatelů, který každý rok jezdí někam jinam. A cestujou, taky jsem to kdysi dělával, čundrujou, jak po České republice, a kurňa, tady je krásných míst, nebo i po té Evropě, po jižní Evropě, severní Evropě, to je jedno kde. Ale to je taky velice zajímavý, každou noc někde jinde, jo, pod čirákem, v autě, třeba i v penzionu, na pláži. To jsem praktikoval, přátelé, když jsem byl mlad, bývala Ascalona. To hned mě napadla tahle melodie. No, když jsem byl mlad, tak jsem to takhle aplikoval, že jsem jezdil do různých koutů všude možně, každou noc někde jinde spal. No jo, no a teď už je člověk skoro důchodce takový, tak se ze mě stal prostě pecivouš, no. Na jedno místo. To, tak víte, kde tam máte sklep, víte, kde tam máte flašku, kam jste si ji dali, že jo? Víte, kde tam máte ohniště, víte, kde tam máte grill a víte přesně, kdo v pátek bude sedět v hospodě. Tak to je taky výhoda. No, tolik k tomuto, jak už jsem zmínil, Jarda si přál Razamaras, což je kapela samozřejmě Nazaret. Tady jsou Nazaret.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Ano, je 21 hodin a 7 minut přesně, přátelé. Druhá hodina večera u Repráku. No a já mám Kristiána na drátě. Kristiáne, je to pravda?
3: Ahoj, já tě zdravím.
2: Já tebe
3: ano, je to pravda.
2: Jsme ve spojení. Kristiáne, kam ty pojedeš na dovolenou letos třeba?
3: Do Klimkovic, kde už, prosím tě, pěkně jezdím přes 20 roků.
2: Klimkovice, to je někde u Ostravy.
3: To je okres Novíčin.
2: Novíčin, Klimkovice. A není to tam jako na severu Novíčin? No je to tam nějak mezi Jičínem, Novým Jičínem a Ostravou tam?
3: Ano, je přesně. Jsi velmi dobře.
2: Ano, ano. Vlastně okraj Beskyd by se dalo říct, že jo?
3: Ano, no, okres Novíčin, Klimkovice.
2: Ano, ano, ano. Já jsem tam byl v Klimkovicích, teď si tedy vzpomínám, Kristiáne, ale ne v těch lázních, ale v hospodě, jak je u mě zvykem, ano?
3: No jasně, a v té hospodě tam já vždycky... A kde, a v které hospodě, tam u toho okénka?
2: Ne, na náměstí, na náměstí. No,
3: aha, tam... asi vím, člověče, no, asi vím.
2: No, takže tam si jedeš odpočinout a popohodovat s babama tam.
3: Ano,
2: co?
3: Procedurky
2: rozumím.
3: A tak dále. No a potom samozřejmě hospodka za to jistí, jako jo, večer za odměnu.
2: Ano, ano, tak to si rozumíme, Kristiáne.
3: Ano.
2: Hele, co si dáme? Jakou pecku si dáme?
3: Dáme si pecku, takhle budu zlej od pumpy.
2: Výborně, tak jo, Kristiáne, díky za telefon, měj se hezky. Čau, čau.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Kristián, on má hlas, já si nemůžu pomoct, jako ten herec Vojta. Jo, takový ten, jo, ten, víte, jak říká, jak to, hrál v těch husických taky, on hrál v mnoha filmech, že jo, pan Vojta, jak říkal tomu Žižkovi, když hrál nějakýho husitu, jako, broci Žižku,

0: viděl jsi, co pod námi, bratře Žižko.
1: Takhle mluvil a Kristián má podobný hlas. Nepřijde vám to? Ne, to je jenom tak, jako postřeh takovej. Takhle budu zlej, napsal Kristián. Přitom Kristián je tak hodnej člověk. Už podle hlasu, jak se vyjadřuje, prostě takovej modrej, skvělej chlap, tak bude zlej teďka, no. Takhle bude zlej. Tedy prostřednictvím kapely Pumpa. Ještě k těm Klimkovicích, já jsem tam v té hospodě byl s bratrancem, ještě s další rodinou a se svým strejdou, přátelé, kterýho zdravím do nebe, ten se dožil vysokého věku, bohužel jsme neoslavili jeho narozeniny, za pár týdnů vlastně měl víc na stovku, nebo já nevím, jak to bylo, že to nepamatuju, ale můj strýc Zdeněk byl jeden z nejkrásnějších lidí, který jsem kdy v životě potkal. Tak i jemu, já myslím, že Kristián se nebude zlobit, můžem poslat tuhle tu písničku. Takhle budu zlej, Pumpa, no a vy volejte, připomenu číslo 210 32 33 34 nebo pište SMSky či maily.

No a je tady další doporučení a dobrá rada, jak se ochránit před tím současným vedrem, co teď vládne venku. Ahoj, Dané. Krásně se v tomto teplotním hnusu flusu uvolníš na festivalu pro nepřizpůsobivé v Meziříčku u Skaláka. Tam je fakt každému vše šumák. Jestli můžu prosit, Kašmír. Díky, Jarka. Tomu není co dodat. Výborný doporučení.

naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: No tak v České republice teď vládne vlna veder, dá se říct historická vlna veder, už jsme takovýhle vedra zažili, to jo zase, to jo. Ale teď budou padat fakt i historický rekordy, vyvrcholí to všechno v sobotu a v neděli, hlavně v neděli bude 40 a možná i víc než 40 stupňů. Připravte se na to, to teď říkám zcela vážně, používám takový ten velký větrák, takový tip, jo, ode mě. Stačí to, docela dobrý, tak samozřejmě není to klimatizace, ale je to zdravější možná než ta klimatizace. A nejlepší je zdrhnout, pokud můžete, někam k vodě, kde bude sice narváno, ale co? Voda je voda, co si budeme povídat. Tak když pak chlapi plavete vedle nějaký hezký slečny, jo, tělo na tělo, tak to taky zase není špatný, no. To nechci nabádat teda, jo. Ale fakt se chraňte, je to opravdu velmi, velmi nepříjemný, zvlášť v noci, protože budou i tropické noci. Já nestraším, já jenom říkám fakta, vy to všichni moc dobře víte, tak nejlépe, kdo má barák do sklepa, když má někdo vinej sklep, ty bláho, to je výhodička. Ale nevylejzat ven potom, protože to s váma švihne okamžitě během 2 vteřin. No, proč to všechno říkám? Jo, ještě jsem viděl ve zprávách, jak to vedro teda opravdu je nad celou Evropou i nad Anglií, kde ty Britové na to moc teda zvyklí nejsou. A viděl jsem takovou reportáž, že nějaký výrobce těch ventilátorů uvádí, že prodej ventilátorů v Británii vzrostl na 3000%, tak si to nedokážu představit. A byly tam záběry z těch supermarketů nebo těch krámů, že jo, britských, jak skutečně lidi takhle fronty u pokladny a od té pokladny chodí úplně ze stejnou krabicí. Ženský chlapy nesou si domů ventilátor, tak vidíte, že tohle zboží bude asi na dračku. No v každém případě jsem dostal úžasný tip tady. Od Janičky. Jana napsala, hodilo by se Prokopovo vedro nad Prahou, že? Díky Jana. Já díky Jano.

0: ti aspoň znova tak dobře, moje milá.
1: Večery u Repráku na Rádiu B.
2: No přátelé, nemohl jsem odolat. Michal Prokop a poté Vladimír Mišík. Geniální muzikanti, geniální osobnosti, musím říci, takhle vedle sebe. No a písnička nad Prahou, nebo Vedro nad Prahou, úžasná sranda a písnička Tak dobře od Vladimíra Mišíka. Píseň ku pohodě a k zamyšlení by se dalo říct. I v tomhle vedru mě při poslechu písničky Vladimíra Mišíka Tak dobře běhal mráz po zádech, vám můžu říct. No a teď je další šperk, hudební šperk a výborná pozvánka na léto. Zdravím Rádio Beat a všechny, co ho dnes poslouchají. V tomhle vedru je jasná volba. 4. července sáňkování v Chlumu u Třeboně. Tradiční akce s pozdravem Míra. Chlum u Třeboně znám, taky to tam mám projetý, taky jsem tam bydlel. Takový starý chaloupce s pecí, ve který jsem si zatopil a dalo se na ní spát, přátelé. To bylo něco neskutečného. Jinak výborný cyklistický trasy, když už teda plánujeme ty Vánoce. Ježišmarja, vidíte, to je z toho vedra, do prdele. Sáňkování tady v Míramě, jsem úplně zblbnul. Když už plánujeme ty prázdniny letní, tak fantastický terén na kola, no Třeboňsko, teď to znáte, ale ten Chlum, tam už se trošku zvedají kopečky směrem jakoby k českýmu, ne k českýmu lesu, k Novohradským horám, pardon, a už jsou tam trošku i krpálky takový, ale když se dáte na druhou stranu směrem k Třeboni, tak jedete v krásných lesích, na krásných cyklostezkách přes kanály, řeky Lužice, kanály, který Zlatá stoka a tak dále a tak dále. Vy, kteří znáte Třeboňsko, vy mě určitě, víte určitě, o čem mluvím. Ale kdo jste nebyl na Třeboňsku a máte rádi jízdu na kole, či ne sporty, ale na ty kola je to tam fantastické, nebo pěší procházky, jeďte tam, je to úžasný. Akorát ti komáři, ty tam občas otravujou. No, tak Míra zve při této příležitosti nebo v rámci téhle pozvánky sáňkování v Chlumu u Třeboně 4. července. Když tak si to určitě najdete asi někde na webu nebo na internetu zkrátka, může to být sranda. Kde tam chtějí sáňkovat, na čem a jak to bude vypadat, to by mě docela zajímalo. No a ještě Míra nám tady to dluží, co chce zahrát. Ano, v tomto vedru je jasná volba, to už jsme četli, zaňkování u Chlumu. Jestli mohu poprosit Janis Joplin nebo Joe Bonamassa. Tak Míro, já jsem vybral Joe Bonamassu, ne Janis Joplin, tyhle dva se asi nepotkali, ale rozhodně se Joe Bonamassa často setkává s Bad Heart a já vám pustím, Míro, tobě, směrem tam na jih, na Třeboňsko a všem ostatním v tomhle vedru. Hele, nádherná bluesová věc Joe Bonamassa a Bad Heart a jmenuje se I'd Rather Go Blind a je to tak nádherný, že je to prostě píseň, přátelé, abyste se sklidnili, vypustili z hlavy všechny starosti, já vím, vedro je, to je pravda, tak si dejte mokrý hadr na čelo, a na hlavu, ale ne přes uši, protože tohle musíte slyšet. To vás osvěží, jak říkám, duši i tělo. Jsem o tom přesvědčený.

0: večery u Repráku.
1: Je 6 minut po 22. hodině, já vím, že teď večer už je to celkem jedno ten přesný čas, ale abyste měli nějakou představu o tom čase, teda tom večerním, přátelé. Tak, mám tady krásný dopis od dámy, slečny, mladé paní, nevím. Ahoj, Dane. No páni, laťka je tedy kruto přísně vysoko. Všechny tři songy, které si teď hrál, jsou naprostý luxus a těžko říct, který z nich je lepší. No, mně se to taky líbilo. Jestli myslíš Bonamassu třeba z Bad Art, to bylo fantastický. Zmínil si větrák, klimatizaci, mokrý hadr, někoho možná napadlo orosené pivko, no mě jo, teda zrovna. A moje nejoblíbenější hudební klima je Winter's Tale od Queen. Tak, kdybys chtěl trošku ochladit ušní boltce, nejen mě, ale i dalším býťákům, moje duše samým blahem zaplesá. To je krásně napsaný. Pěkný večer tobě i všem býťákům, Zuza. Zuzo, tvoje duše zaplesá. It's

0: Spirit's bliss.
1: Radio B. Classic rock na FM.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: No, začal jsem to téma jako prázdninami, protože vedro, končí červen, začíná prázdninový měsíc červenec, ale tak se nám to zhouplo spíš do těch veder, které jsou aktuální, a koukám, že díky vedrům, který teď vládnou nad Českou republikou, je inspirace bohatá, velmi bohatá, tedy inspirace vaše. Protože se zase řídím a velice rád musím přiznat vašimi nápady, nebo vašimi nápady. Čau, Dane, řekl jsi krásnou větu. Je tu vlna veder. Nezbývá nic jiného než Eddie Vedr a jeho parta. Dík, Pavel ze Šumice. To je dobrý, Teo. To se mi fakt líbí. Takhle zareagovat i v tom vedru. Vám ta hlava funguje bezvadně. Teda líp než mě. Já bych na to nepřišel. Řekl si krásnou větu. Je tu vlna veder. Nic jiného než Eddie Vedr a jeho parta. Cítit to v tom, no já myslím, že určitě jo. Tak jo. Comeback, Pearl Jam.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Tak to byly Grand Funk Railroad a Locomotion, její velký hit. Známe ho i v coveru ve skvělý interpretaci Kylie Minogue. Pamatujete si, 90ky to byly, myslím. No to je jedno. Pojďme dál. Tady další výborný vzkaz. Počkejte, já to najdu. Já jsem takový přisleplej samozřejmě. No, jo, tady. Dobrý večer. Jen bych chtěl připomenout, že ony maximální očekávané teploty, tady přeruším tu citaci, ano, mluvil jsem o tom, že víkend bude až 40 stupňů, pokračuju dál v citátu, tedy, že ony maximální očekávané teploty jsou uváděné ve stínu 40 ve stínu. Takže si pojďme dát Shadow on the Wall. Prosím, děkuji, Michal z Ochoze u Brna. Michale, výborný postřeh, zase dobrý for. Ano, je to ve stínu, Michale, no. A vy tam na té Jižní Moravě, teda nezávidím, tam to má být prej nejvíc jako sekera, jako by ta teplotní, no. Tak zase voda, chladice, výborný návod lahváče, strčit do krku, že jo. Polikat, vyměnit za plnou lahev, polikat obal. To nám tady radil jeden kámoš Býťák hned v první hodině. Zkrátka připravit se na to příští týden, přátelé. Bude už normální, teplotně normální, 25, 26, takže normální léto. No, teď je to trošku přes čáru. Tak fajn, Shadow on the Wall, ano, rozumím tomu, Michale, pustím stín na zdi, protože stín budeme rozhodně v těch vedrech potřebovat a hlavně radím všem, zase zcela vážně, uchylujte se do stínu. Jsou některý šílenci, kteří se snaží se opalovat na tom slunci, ale to bych teda nedal, to bych umřel, v mém případě spíš chcípnul. Tak, pojďme na to. Shadow on the Wall, ale pozor, já jsem to hledal, mám to ve více verzích, ale tady to mám s Rogerem Chapmanem, tedy Mikea Oldfielda s Rogerem Chapmanem, liveka z Berlína. Výborná živá nahrávka, pustím ji. A potom upozorňuji, si dám já s dovolením takovou mojí letní píseň, protože tuhle desku jsem poslouchal loni v létě, nebo předloni, to je jedno, furt dokola, veteráni studené války, teda Jirka Růžek, jeho Vítkáči, ale ještě Ota Petřina, že jo, a další hosté, další legendární kytarista, kterýho taky už zdravím do nebe, stejně jako o tu Petřinu, no teď je to vypadlo z kohoutí kebula, ale to je jedno, já si vzpomenu, nebo vy si vzpomenete, krásná deska, veteráni studené války. A tam právě Jirka s Otou dali dohromady nádhernou skladbu Dráty doutnej. Takže Mike Oldfield a Roger Chapman, Shadow on the Wall, live Berlin a potom veteráni studené války Dráty doutnej.

Beat. No tak, to byla další skvělá pecka, já mám hrozně rád vůbec celou tu desku. Veteráni studené války, což jsou přátelé, v podstatě Vítkáči a hosté, je to takový vlastně projekt, ale jsou tam výborné písničky, které se úplně odlišují od toho repertáru samotného Vítková kvarteta. To jsem chtěl jenom poznamenat. No a podle, koukám tady na hodiny, digitální, tady máme hodiny a je 22.47, přátelé, končí dnešní večer u Lepráku, tak já tady přečtu poslední vzkaz. Těch vzkazů přišlo hodně, omlouvám se, všechny přečíst nešli. Ahoj Dané, já už se těším zítra večer na terasu u přírodního koupaliště Poděbrady u Olomouce. Tak to nejsou Poděbrady nad Labem, ale u Olomouce, kde bude hrát moje oblíbená kapela Solnej sloup, písničky Mišíka, Kalandry a Marcias. A určitě nás osvěží i takovým zmrzlinářem. Už ho mám připravenýho, ale v originále. Od kapelu bohužel Solnej sloup tady nemám. Ale jinak kluky pozdravuji a holky, pokud tam mají. Jo? Pokračuju v tom dopísku. Jinak dnes večer na beatu fantastická hudba. Clapton, Prokop, Mišík, Led Zeppelin, Bonamassa, Bad Heart. Nádhera, moc si to užívá, moc díky. Katka Olomouc. Katko, já ti taky děkuju, nejseš sama, protože psalo spoustu lidí, že to dnes večer krásně hrálo. Já jsem to taky tak pocitoval, ale je to díky vám, protože vy jste mě inspirovali, některé písničky jste přímo určili od samozřejmě konkrétních kapel, takže to byl výborný mejdán, musím říct, v tom vedru, že jsme si užili nádherný muziky. Já jsem taky, ono, víte co, když se takhle spolupracuje večer s vámi, s posluchači, tak se vytvoří úplně trošku jiný playak, samozřejmě Big Beatovej to jo, ale úplně trošku jiný, než běžně hrajem, jo, ale to je, o to je to lepší, že to je takhle pestrý přes den, večer, přes noc a tak dále. Takže já díky vám za tenhle krásný playak. No a teď se ještě vracím ke Katce z Olomouce, která se zítra bude koupat v přírodním koupališti v Poděbrady u Olomouce a poslouchat muziku. Tak dáme zmrzlináře od Marcias a já bych ještě přidal tedy třeba Garyho Moora, Military Man. No a tímto dnes zakončíme. Pak už vás čeká půlnoční album, repríza uší a tak dále a tak dále. Krásnej, horkej, milostnej večer vám přeje Dan Kohout a budu se těšit zase o víkendu. Tak fajn, mějte se.

tady den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu.

0: Uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Koral.
1: Krásný večer vám přeje Petr Koral, další uši jsou na startu, poslední červnové uši. A já tady vítám jejich hosta, kterým je Šoty, nebo i Pavel Zachoval, chcete-li, ale všichni ho znají jako Šotyho, zpěvák a baskytarista skupiny Zeměžluč. Ahoj Šoty.
2: Pokoj a dobro.
1: Tak...
2: Počkej, promiň, že tě přerušuju. Já jsem ještě slíbil tady manželce a dcerám zamávám, ještě pozdravuju Petra Poláka a Ladíka. Ahoj, a dál nebudu, abych to nezrval.
1: Tak,
2: počkej, my nejsme ale v televizi.
1: Nejsme tak, v televizi,
2: ale
1: vlastně jakoby televize je kousek vedle. Ale
2: mám předoce obrazovku, tak si omlouvám tady všem ve studiu.
1: Ale černou, to musím uklidnit posluchače, že nevidí, co budeme pouštět.
2: Aha.
1: A bude muset jako... Třeba poznat, a když nepoznáš, tak se nic neděje.
2: To je uši se to jmenuje?
1: Uši.
2: Takže nedostanu pásku přes oči?
1: Ne.
2: Dobře.
1: Ne.
2: Tak, co jsi připravil?
1: Hele, pojďme na první takovou docela hodně starou věc.
2: No.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Rocková hudba má spoustu podob, třeba i folk rockovou, což byla vlastně tahle záležitost. A co tomu říká Šoty z kapely Zemežluč, se dozvíte.
2: Říkám tomu to, že jsi mě udělal velkou radost. Dylan je něco pro mě opravdu hodně, hodně velkýho. Nevím, kde jsi na to přišel, jsi to pustil. Někde v nějakém rozhovoru jsem to někdy zmínil. Nepřipadá mě vůbec úchylný, že dělám něco úplně jiného. Kdysi se mě jednou ptal jeden kluk, to jsme byli úplně děcka ještě, takový tý, jako pankáčci. Šoty, můžu poslouchat Rolling Stones? A on říká, no samozřejmě, to jsem si oddychl, já jsem myslel, že jako v punku je to zakázaný. No takový nějaký kraviny. No k tomu Dylanovi, je to úžasný, mám asi na vinilech s výjimkou jedné desky všechno.
1: Wow.
2: Jo, to je opravdu srdcová záležitost. Nevím vůbec, jak jsem se k tomu dostal, ale úplně někdy dávno, jsem ročník 63, takže jsem jeho první desku slyšel s odstupem.
1: Jasně.
2: No, ale vždycky mě na tom brali ty texty. A on hodně měnil jako styly nebo formu, tak nějak postupně vždycky něco. A nejen v té hudební jako sféře, v tom, co hrál, ale on byl, že od počátek těch 60. let, Joan Baez šla s Martinem Lutherem Kingem, pochod na Washington a všecko tohle. A to on už se od toho distancoval, jakože jako začal jako ten protestní zpěvák, jo, úplně paráda, všecko ty texty, oni pak byli paráda zase jiný. Ale to už jako já vám nebudu tady dělat, jako kašpárka, jakože jo, já přijdu a vám tady budou skandovat lidi. A tak postupně přes ty různý, přes tu jeho autonehodu, potom objevil Pána Boha v jistou dobu.
1: Ano.
2: No prostě různý objevy a mám k němu ten vztah, že opravdu si ho najdu. Tak jak jsem měl třeba u Clash strašný problém překousnout album Sandinista a překousl jsem ho proto, že ty Clashe mám rád, tak tady on nikdy nezašel tak daleko, i když třeba má trojlpíčko jako coveru nějakých úplně starých, jo, já nevím, co všecko, tam je nějaký americký písničkáři nebo něco takového, tak vždycky jako u mě jednička.
1: Tak jo. Budeme si samozřejmě hrát i tuzemskou hudbu. První věc je právě teď připravená.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Prověrka sluchového ústrojí samozřejmě nikoliv mého, ale sluchového ústrojí hosta, kterým je dneska znova opakují Šoty z kapely Zemežluč. Tak co ti to sluchové ústrojí teď říkalo?
2: Ústrojí sluchové mě řeklo právě, že jsem se měl líp přepravit. Totiž nevím, kterým to bylo v roce, vůbec nejsem schopen to teďka zařadit. Z Brna jel nějaký vlak směrem někde na jih, na nějaký Žabčice. Tam byl nějaký festival. Nejsem schopen říct přesně rok vůbec. Ale je to samozřejmě třeba, já nevím, 83 až 86, nebo plus minus možná něco ještě. Ten vlak dojel na ten festival, který se nekonal. Měla tam hrát Jasná pálka samozřejmě. Takže jsem je naživo takhle jako neviděl. Ale je to něco, co mám moc, moc, moc rád. Mm-hmm. Když jsme u toho, že v Česku se, nebo tady v tom našem Českomoravskoslezsku, že se taky dá dělat dobrá hudba a fortelně a opravdu s tím feelingem, že tam slyšíš a ty ho tam slyšíš, to ten Ambroš jako prostě uměl. Nevím, jak dalece zrovna u téhle skladby se na tom podepsal třeba Ivan Vinč nebo někdo další, to o to asi to, jestli vůbec nejde.
1: Nejde.
2: No a
1: kolektivní práce samozřejmě.
2: No. A ta hudba Praha, která na to pak navázala, to bylo taky velice, velice, velice prostě dobrý. Jo, perfektní, perfektní, perfektní. Škoda, že ti úžasní lidi tady už nejsou, kapely hrajou dál, že jo. Ale když si takhle třeba na YouTube někdy mám náladičku, tak si najdu nějaký ten koncert třeba z roku 97, tam co si myslím je, zas to nemám připravený, abych tady byl přesný, o to nejde. Má to, to koule, nejde, šlapeto, jako prostě bomba.
1: Tak jo.
2: Takhle.
1: Tak protože Zemežluč je punková kapela, jednoznačně od jak živa, 40 let už, že jo, tak já ti teď pustím jednu punkovou věc.
2: Jo.

0: Hráči Rádia Vít a Petr Korál.
1: A dneska se mnou Šoty, zástupce kapely Zeměžluč. Tak co ty na tohle?
2: Na tohle mňam.
1: Jo? Proč?
2: Pamětník bude vzpomínat. Bylo to ještě za bolševika, typu ale 89, nebo tak nějak na hraně. V Budapešti hráli UK Subs. Vlakem tam a už se to tak k tomu sálu scházeli davy lidí. Ohromnej sál, ale opravdu ohromnej, tak jak oni, a když v Praze, když si hráli poprvé v nějakým tom Edenu, taky narvaný velký sál, jo, protože najednou něco odněkud, co tady nikdy nebylo. No dobrý, takže se překousla nějaká předkapela Aurora, nic proti ním, a pak prostě zážitek, na který se nedá zapomenout, protože už tehdy to byla jedna z mých nej, a teď jsem je viděl naživo. Představa za toho bolševika, že nikdy neuvidím takovou kapelu, že jenom v Brně totiž byla taková burza desek za Náčkovým divadlem, a tam se jako dalo něco koupit, takže jsem měl ty desky nějaký něco na kazetě, samozřejmě od kamaráda nahraný, a najednou ta možnost to vidět. Takže výborný. Charlie Harper, fantastický, do dneška hrajou. Kdyby ještě se někde ukázali poblíž, hnedka tam jedu, do Anglie se nechystám.
1: Jasně. No, pojďme se od UK Subs, kteří, jak jsem pochopil, byli kdysi nějakým vašimi inspiračním zdrojem. Aspoň trošku, nebyli?
2: Ty inspirační zdroje, já nevím, jestli se tam dají nějaký vystopovat. Dobře. My jsme totiž začínali tak trošku legračně.
1: Tak, to nechme stranu, ale přejdeme k Zeměžluči.
2: Ano.
1: Protože vlastně jeden z důvodů, proč si tady, je vaše nové album. Tedy, jak se jmenuje a hlavně v čem je třeba pro tebe jiné než ty předchozí, protože už toho máte na svém kontě dost. Že?
2: Jak se jmenuje? Všeho do času. Souvisí to s tím, jak člověk stárne strašně rychle, on se to zrychluje. Tak si uvědomuje spoustu jiných věcí, asi by se naše první deska nemenovala Všeho do času. Výjimečný je asi tím, že se na něm pracovalo strašně dlouho, mnohdy až zbytečně, posílal se, po té, co jsme to natočili, tak se to si posílalo někomu do Anglie, aby udělal nějaký pokus, pak to zase skončilo tady nějakou cestou, pořád vždycky jako to trvalo nějakou dobu, ale četl jsem nějakou recenzi, že údajně ten zvuk jako má svoji kvalitu, tak to snad nebylo na škodu, že se říkalo, vyjde to na podzim, na Vánoce, na jaře, a pak to vyšlo, až to vyšlo. No a výjimečné, no tak je tam 14 písniček, jestli se nepletu. Výjimečné, no tak je to nejlepší, protože to poslední, to zase vždycky tak nějak, jako vždycky to nejnovější. Člověk k tomu má takový jako nějaký, víc jsou to všecko moje děti, ale to nejmladší k tomu je vždycky takový trošku jiný vztah než k Feinbezu a Prima, že to už je odrostlý a to už tam někde si žije svým životem. No, no tak takhle, tak jsme rádi, že jsme to dokázali, je tam novej bubeník, jinak je to asi furt dokola ta stejná Zeměžluč.
1: Jaká, to si totiž budeme dokumentovat, ale až na konci.
2: No.
1: Já si myslím, že pokud to stihnem, tak dojde na dvě věci, a většinou dávám jeden bonus, ale když jedeš z takové dálky, jak si dáme dvě.
2: Ale si vážím velice.
1: Ale musíš si to
2: nejdřív. Že jsem nepřijel ještě zvětší, ne?
1: Musíš si to nejdřív uvozovka odpracovat,
2: ano?
1: To znamená naposlouchat další věci a okomentovat. Jdeme hned na další.
2: Ano.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Uši na Rádiu Beat, stále je mým hostem Šoty ze skupiny Země žluč. Tohle interpreta si asi určitě poznal, ale nevím, jestli znáš tuhle verzi té písničky.
2: No to, i kdybys to takhle neuvedl, tak hned bych jako nastoupil. Tak interpreta jsem poznal. Mám, jako nemám dobrý sluch, jo. Tak jako ten zpěv mě přišel, že by třeba chvílama, jo, ale chvílama nevím. Ale to, jak je to provedený, to je taková katastrofa, že nic horšího jsem tedy dnes neslyšel a už dlouho taky ne. Jak může něco takhle geniálního, nevím, co to je, kdo to je, jak to teda je, jestli to je umělá inteligence, jeho hlas nějak do toho namixovaný nebo nějak naopak všecko, nerozumím těmhle věcem, ale výsledek hrůza, prosím ne. Mm-hmm.
1: No hele, překvapí tě, že on to byl, Karel Kryl, jako opravdu no, sám.
2: Nebyl ale, jsem si chvíla majstej, no.
1: Ale nebyla to AI, byla to deska, která byla natočená snad s nějakýma australskýma muzikantama v roce 86. Že prostě Karel Kryl s kapelou, ale dopadlo to takhle. Takhle, no.
2: A takže to je přímo jako autorský, jako to, že jo?
1: Já.
2: No tak ale... pardon, o mrtvých jen dobře. Ale já mám Karla Kryla velice rád. Přes něho jsem se vlastně dostal k hudbě, té hudbě, která o něčem je. Jo, protože to bylo samý holky z naší školky, kávu si osladím, takový ty bláboli, ne? Víš, jak jsem starý. A teď najednou ten Kryl, ne? A teď tam slyšíš, a jako to je dobrý, ne? To se jako může takhle říkat něco?
1: No, nemohlo no. Úplně, že jo?
2: No, tak ale po tajmu se to mohlo, nebo v úzkém okruhu.
1: No, tak.
2: S jedním estebákem. Ne, dobrý, ale výsledek teda hroznej, byť to je autorsky posvěceno.
1: Tak jo, tak zatím jsme hráli samé vykopávky, tak teď něco novějšího.

0: podcastem. Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Tak jsme zabloudili na chvíličku do skapanku a co na to šoty, to jsem sám zvědav.
2: No, překvapím tě, ale znám to. Dostal jsem se k tomu úplnou náhodou před nějakým rokem a to tou oklikou, že jsem si na YouTube pouštěl, myslím, Joe Stramera, Mescaleros, nebo takového něco. Asi jo, protože mě tam vyjelo tady týdlenství lidičci s nějakou skladbou od něho.
1: Aha.
2: Vůbec teď nevím, která to je. Ta paměť prostě neslouží. No, ale tak jsem si pustil nějaké další písničky a celkem mě to zaujalo. Líbí se mi, že jsou to mladí děcka, no oni taky už hrajou asi 10-12 let, takže taky stárnou, ale jsou tam lepší písničky, než byla tadle. A některý jsou opravdu hodně dobrý. Ty, co jsou doska, tak až moc nemusím, to jako já neposlouchám, nebo úplně jako má dnes jednu věc. Nebo mě dnes, jak se to čte, to je jedno. No jo, jako něco se mě od nich líbí, druhá, třetí deska, tam je hodně věcí, které bych přijal, ta poslední, tam mám pocit, že už přeci jenom jsou velká kapela, že ho hráli i v Praze, bylo tam asi hodně lidí, já jsem se toho nezúčastnil, ale viděl jsem právě nějaký, zase na tom YouTube, nějaký videa z nějakých koncertů, že velká hala narvaný, jo, nějaká liveka z Tokia jim vyšla taky k tomu nějaký videa, takže veliký sály a tohle, ale, takže ta čtvrtá deska, ta už to cpě tak z mýho pohledu dost do mainstreamu, ale to je můj názor. A ta první byla zase taková dost do toho ska, což tak, jo, líbí se mně od nich pár věcí, dobrý, mládí vpřed.
1: Ale ještě nezazněla tam nejpodstatnější věc, jméno té kapely.
2: Interruptus.
1: Tak.
2: Nebo si to možná čte jinak. Jsme se učili pouze ruštinu.
1: Tak, je to tak. Tak pojďme zase na chvíli na domácí scénu.

0: To jsou důkazy.
1: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
2: Na všechno jsou důkazy a důkazem toho, že uši probíhají, je i to, že tady stále vedle mě sedí Šoty ze Zemežluče a bude vám říkat, jak se mu tahle píseň pozdává.
3: No tohle je písnička, kterou miluje má osmiletá dcera Marie. Zdravím tě, máma, na obrazovku, my jsme v rádiu. Dobře, takže Insania.
2: Ano.
3: Není to až tak moc starý.
2: Není.
3: A je to opravdu jedno z nejlepších, co za poslední dobu udělali. Musím se přiznat, Poli, promiň, já to až tak nesleduju. My jsme společně začínali před těma, oni přišli těsně po nás, 39 lety jsme měli společnou zkušebnu i bubeníka, takže se známe tady lidičci jako kolem toho, co se pohybovali i vlastně tam zůstal Poli. Asi myslím, sám už dneska, tam jsou pak novější kluci, ale to je jedno, ti už jsou tam tak strašně dlouho, jsou
2: taky,
3: tam jak kdyby,
2: taky no.
3: Ti už jsou tam tak kmenoví, že to taky víc už moc nejde. Ne, ta píseň je skvělá, po hudební stránce to má úžasný tah, ale hlavně ten text, to se Poli mu fantasticky povedlo, to je tak dobrý. Já se divím, při té nulové úrovni, při té špíně, co dneska je třeba ve vládě, že tam není ani nějaká vláda zastoupená, která by toto veřejně hlásala, protože určitě jsou lidi v rámci těch všech konspirací a toho, jak se dozvíme úplně věci, který by jako si myslím, no, že jo, byl takový časopis, stál jsem, promiň.
2: Aby to nepřišlo.
3: No ne, to jako může být, ale stál jsem na poště ve frontě a mají tam takové časopisy, oni tam musí prodávat všecko možný a tam bylo na tom jednom, nevím, jak se to jmenuje, tak jako samozřejmě poklesli na téhle úrovni, že dítě si pamatovalo svého vraha.
2: Aha.
3: No, tak to je vlastně, že jo, to by mohlo být další slogan pro... Ne, tak Poli jako super. Ať to neprotahujem blábolama o ničem.
2: Tak jdeme zase za jednou hodně ostrou peckou.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Rychle a ještě rychleji, tak to hrne ta kapela, co právě dozněla. A já se opět ptám Šotyho, který tady je, co by zpěváka, baskytarista, zemežluči, ale především komentátor toho, co pouštím, tak komentuj.
2: Exploited.
1: No jasně. A dál?
2: Jasně, výborný, výborný. Upřímně mám rád. Radši jiný kapely, ale je to paráda, že furt hrajou, měli takový nějaký období, nemám je na vinilech, nesleduju 100%, mám tam myslím něco málo, měli takový nějaký období, kde to pro mě zašlo příliš, použil slovo metal, který nemám rád. Jo,
1: no to byla, to byla zrovna tahle doba, no.
2: No, ale tohle ještě jako furt šlo, jo, tam byly takový věci, které už teda jako, no, ale je úžasný, že vejty furt žije, že furt hrajou a paráda, no, tak ubývá posledních Mohikánů.
1: Tak jo, tak zase prudce změníme žánr a půjdeme úplně někam jinam. Nech se překvapit.
2: No to teda.
3: Radost ve smrti, neboli Čongili Mara. Čongil je výkřik radosti, Mara je smrt. Takže radost ve smrti, Čongili Mara.

0: a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Protože hostem těch dnešních uší je Šoty z kapely Zeměžluč, které vždycky hodně šlo o textové poselství a sdělení, tak jsem se snažil vybírat věci i jiné pro něj, jako kde taky jde hodně o texty, včetně téhle, tak co tomu říkáš?
2: No, krásný. Svatopluk Karásek, taky už je na pravdě boží. Měl jsem možnost ho vidět před pár lety už té nějaké takové té finální fázi, jak už toho nebyl schopen moc jakoby sám předvést, ale to bylo myslím s touhle kapelou, ano. To je ten Svatopluk.
1: Kapela a Svatopluk, přesně tak.
2: Jo, já teda mám taky ho velice rád, i s tím Pozdrav pánbu, říkám to dobře?
1: To bylo předtím, ano.
2: No a i samotnej s kytarou, výborný ty texty, no, prostě... Tohle třeba šlape výborně, to je výborný big beat, jako, jo? Ale říkám, i on sám s tou kytarou, on tam nehraje nic složitýho, ale o to vůbec nejde. To ani ten Kryl tam nehrál nic složitýho. Tak pak jde o to, co chceme, že jo? Tak buď to virtuóza na klasickou kytaru, nějaký španělský brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr tam ty punkovi tři akordy a má tam to sdělení. Tak. No, takže Sváťo, ahoj nahoře.
1: Tak přichází vlastně poslední píseň určená ke tvému zhodnocení, abychom stihli ty slíbené dva bonusy a vydáme se někam za moře, ale víc nebudu říkat a ono to asi nebude ani potřeba.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou nadále šoty ze Zeme žluči, tak co pravíš na reggae a na tuto věc?
2: Na reggae pravím, že jo. Na reggae pravím, že jo, takže Bob Marley to byl.
1: Ano.
2: A Buffalo Soldiers se jmenuje i LPčko, možná ne, já to nemám tak zmapovaný. No každopádně, to se mně právě líbilo už i na první desce od Clash, když tam už bylo nějaký takový ten náznak toho reggae. Jo, reggae se mně líbí, nemusím samozřejmě takový ty mainstreamový reggae, takový ty furt dokola, co ti hrajou.

0: když musíš do supermarketu, taky jsem tam cosi registroval jednou. Ne, jo, reggae mám rád, jo, jo, jo. A zas takový nějaký třeba, jak to nazvat, no, který mě něco říká.
1: No a pojďme k Zemežluči, pojďme k novému albu Všeho do času. My jsme se dohodli se Šutým předem, jakoby, že on si vybere jednu věc a já si vyberu druhou. Tak začneme u tebe, tak kterou vybíráš ty?
0: Máš ju tam někde?
1: Je už je připravená.
0: No tak já z mnoha důvodů vybírám písničku Vodku nalej. Protože jak tady zaznělo z tvé strany, že nám šlo vždycky o texty. Jo, o ty texty opravdu mě jde víc než o muziku. A žijeme opravdu v době, kdy lidi si zaměňujou agresora z obětí a to takovým stylem, že prostě pokud k tomu budu mlčet, tak fuj, stydím se sám za sebe. A když tu možnost mám, tak to takhle můžu sdělit. Kdo si mě říkal, nechci snižovat jeho inteligenci, ještě než to vyšlo. A jak se v tom pozná to ten posluchač, jak to myslíš? No tak pokud nepozná, tak sorry. Takže je to písnička Vodku nalej a je to vlastně o tom, jak velký procento našich spoluobčanů, díky nimž jsou věci, jak jsou u nás, by si to asi představovali, že by chtěli mír podle Vladimíra Vladimíroviče, sežer si je, obsaď si je, ale nám ty bříška, ať rostou, když jsou tak krásně vypasená. Takže takhle ne, jo? Jmenuje se to Vodku nalej, tak si to poslechněme, jestli můžem.
1: Jdeme.
2: Cík, hej, chci mír! Cík, hej, chci mír!

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: To byla píseň skupiny Zemežluč, Vodku nalej, a slíbili jsme, že dáme ještě jednu, a tu, že vyberu já z té nové desky Všeho do času, tak Šoty, který byl hostem dneska, tak teď tě požádám o komentář, že jsem vybral píseň Magore Dík. Co ty na to?
2: No ta bude jistě výborná, jako všechny, ale ještě musím říct jedno. Vážení přátelé, Haken Krajc písmenu Z může jen největší idiot idiotů, debilů a kreténů nevidět. A teď k tomu Magorovi. No, Magor, no, to je přece zásadní postava undergroundu.
1: Přesně tak.
2: A pokud by punk nebyl součást undergroundu, tak co je? Mainstreamová sračka? Jasně, punk je velký pitel, je v něm všecko. A to je v pořádku. Tak jako mě někdo, ty jsi punkáč, a že nejseš. No tak já mu to taky neříkám, že není v mých očích třeba. To je jedno, punk je pitel, ale pokud je to aspoň trochu punk, tak je s tím undergroundem spojený, ne?
1: Měl by
2: a ne, já nevím, my jsme všichni punkáči, sejdem se na macháči, oj, oj, oj, hola, hoj, taky ty kokotiny, ne? Znáte ty kapely, nebudem tu jmenovat. Dobrý, takže o Magorovi, no jasně.
1: Tak jo.
2: Magorovi děkujem za moc.
1: A já děkuju Šotymu za návštěvu v uších. A co daří?
2: Jo, mávám na obrazovku. Čau všichni.
1: Protože se učí Petr Korála.

0: křídlech labutí, do nebe odletí, i duše ubohá má místo u Boha.
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
3: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
4: Je 6 hodin po 20. hodině, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. Tedy úterý 6 minut po 20. Připomínám, je to pravidelný čas rokový zpovědnice. A já mám dneska výbornýho hosta, který už tady byl před rokem, ale my na to velice elegantně navážeme, proč je tady zase po roce. To je jasný. A nebo možná před rokem a půl, viď, Michale? No, to je to, já tě za chvilku pustím ke slovu. My už si nic nepamatujeme, no už jsme taky trošku postarší. V každém případě bude řeč o jednom festivalu, který se neúprosně blíží, tedy ten jeho čas. Bude řeč i o Big Beatu a muzikantství, protože Michal je muzikant, ale to vám řekne všechno sám za pár minut. Teď Def Leppard, action.

0: Vlková zpovědnice.
1: Tak je na čase, abych vám představil svého hosta, přátelé. Já jsem říkal, že bude řeč o festivalu, že bude řeč o muzice, o muzikantství, aktivní muzikantství, protože to se všechno spojuje v postavě mýho milýho hosta, který se jmenuje Michal Rákosník. Michale, nazdar, čau.
2: Ahoj, dane, zdravím tě i posluchače Býťáky.
1: Já jsem říkal, že po roce se opět vidíme. Já mám takový pocit, že jsme se viděli i dřív, ale už tehdy si mluvil o svým novým festiáku, který se jmenuje Bluestone Fest.
2: Ano, to je, já si myslím, že to rok nebo dva, co jsme se viděli, a to jsem zakládal zrovna ten festival, protože jsem byl dlouhodobě nějak nemocnej a nevěděl jsem, jestli se do toho mám vůbec pouštět, a hledal jsem nějaké energie k tomu, abych, a zatím se to rozjelo. V Bluestone Fest má pokračování letos druhým nebo třetím ročníkem, možná ten nultej byl, dva roky jsou play, Bluestone Fest v Kamenici funguje. Je to vždycky druhý víkend v červenci.
1: Kamenice u Prahy.
2: Kamenice u Prahy, je to nedaleko zámku Štyřín, jestli někdo zná. Je tam krásný areál, vlastně přímo v Kamenici, je tam, jmenuje se to Dvorská niva, to, kde teče takový potok nějaký mezi rybníkama. Je tam moc příjemný klima, jako na festival, je to krásný areál, vzrostlý stromy a mezi tím máme pódia. A je to takový festival rodinného typu, trošku rockovej, trošku bluesovej, ale není to primárně bluestone, jako aby to bylo bluesový tóny, tak to byla spíš taková hříčka, že bluestone je kamenický jako modrý kámen. Bluestone. Ano.
1: Přesně tak. No konec, já to můžu potvrdit, protože já na tom festiáku byl.
2: Ty jsi na něm byl? Loni jsi na něm vlastně, no, vy jste tam byli oba, já už si vzpomínám.
1: No, i tady moje žena produkční tam byla. Oba jsme tam byli.
2: Já mám ještě na tebe prosbu, než pustíš první pecku z toho festivalu. Já bych měl pozdravit moji dceru Mariánku.
1: Pozdrav, samozřejmě.
2: Která nás poslouchá teďko pravděpodobně z postýlky, takže jí zdravím tady z rádia z Prahy a hezky poslouchej, Mariánko.
1: Tak jo, nejdřív si pustíme Nikolu Muchu.
2: Ano, to je jedna z vystupujících umělkyň letošního festivalu, který se bude konat 11. července v Kamenici u Prahy.
1: My se k festivalu za chvilinku samozřejmě vrátíme i k tomu loňskému, ale nejdřív, jasně, muzika.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Michal Rákosník je dnešním mým hostem. Michale, trošku blíž k tomu tvýmu festiáku. Jsi říkal, že jsi zakladatelem, nebo jsi to možná neříkal, ale já jsem to chtěl říct, že jsi zakladatelem tohoto festiáku. To znamená, že loni byl ten první ročník, předtím tedy nultej, teď bude oficiálně druhý ročník toho festivalu.
2: Ano, je to tak.
1: Bluestone Fest. Co je to za festiák? Jaký obsahuje žánr, nebo ale jaký žánr reprezentuje?
2: Já si myslím, vzhledem k tomu, že já jsem dlouhý leta hrál na kytaru, tak to vzniklo celý okolo, aby to byla prostě kytarová hudba, tak je to jako festiák o kytarových kapelách, nebo rozhodně to není bluesový festival, ale je to prostě festival, dejme tomu, soudobý hudby, jako ale spíš rockový, než úplně popový. Já snažím sám zvát spíš přátelé, s kterýma jsem buď hrál, nebo se někde potkal a bavili jsme se, že bychom mohli si spolu zadrnkat, tak takhle vzniká spolupráce na tom festivalu.
1: Já bych měl jednu technickou, jo. Jelikož jsem byl loni na tom festiáku, já myslím, no bluesový, čistě bluesový festival to není, ale já bych řekl, v rámci Big Beatu, takhle to řeknu blbě, takový multižánrový. Tam je totiž všechno. Nakonec jsme slyšeli Nikolu, která, to je spíš pankačka.
2: Já se snažím z toho udělat takový multižánr prostě, aby tam byly bluesový hraje, zastupují třeba letos 11.7. teda v té Kamenici bude mít Marek Hlavica, který nám to moderuje, tak tam taky vystupuje se svojí partičkou, která se jmenuje Marek Hlavica and the Celadons. A ty právě vydali loni novou desku a ty tam vystupují, takže pak se tam objeví buty z Ostravy, které jedou okolo. Měli jsme to štěstí, že jedou do Rakovníka, takže se nám tam zastaví na hodinku zahrát.
1: To je skvělý, no. Oni náhodou jedou okolo.
2: Ne, jsme vytáhli takhle jako a tak domluvili jsme se, že jinak by to prostě nedali jako večerní jako vystoupení. A takže od 5 hodin máme buty už, který prostě od 5 do 6 dohrajou, no a po nich, vzhledem k tomu, že jsem spolupracoval s hercem činohry Národního divadla Igorem Orozovičem, před 2 roky jsem s ním točil desku a tomu jsem slíbil, že tam vystoupí. My jsme už dřív dělali od roku 2015, abych to uvedl na pravou míru, jak je to se mnou a festivalama. My jsme produkovali festival s Markem Jurkovičem, jehož otec byl slavný český kytarář a výrobce elektrických kytar. A na jeho počest jsme Vílovým u Prahy začali dělat festival, který se jmenoval Jurkovič Open Air. A ten běžel 10 let. Já jsem pak onemocněl a dlouhodobě jsem zůstal v nemocnici a když jsem ležel úplně v té nemocnici paralyzovaný, tak jsem říkal, co já budu dělat. Teď mi ochrnula ruka, protože to byla cévní mozková příhoda. Mě praskla nějaká cévka v hlavě. A teď říkám, co já budu dělat. Na kytaru hrát už nemůžu asi. Jestli vůbec budu chodit, tak aspoň telefonovat tou pravou rukou můžu. Tak jsem si říkal, já musím pokračovat v tom festivalu. A mluvil jsem právě s malým Markem Jurkovičem, bubeníkem. Tak on říká, že už by v tom jako že má hodně aktivit a že už v Jurkovič Open Air opustíme. Tak jsme se dohodli, že se na to, že toho necháme. A já říkám, tak já bych ještě jako, tak já to zkusím pokračovat. Tak jsem založil Bluestone Fest jako v Kamenici. A Bluestone se to jmenuje vzhledem k tomu, že já mám takový for. A teď vám ho řeknu. Vážení posluchači, když přijete na Bluestone Fest, ten festival se jmenuje Bluestone, jako modrý kamínek. Já v areálu rozházím 3 modré kamínky. A kdo mi ho přinese k hlavnímu pódiu?
1: Jeden z
2: těch kamínků modrých, Bluestone, tak má po celý festival, po celý den pivo zdarma. A to je 10, 12, jakýkoliv birely, jsou tam ty nealkoholické. Prostě nápoje zdarma pro jednu osobu. Kdo přinese ten modrý kámen Bluestone?
1: Hele, když tak poslouchám, na revanš.
2: V Kamenici.
1: Ty vole, no, nebuď srad, řekni, že mi prozradíš jedno místo.
2: Neprozradím, jsou ukrytý v areálu, různě rozesetý po celém areálu festivalu v Kamenici, nedaleko zámku Štyřín, prostě je to rozlezlý krásný areál. Dvorská niva v Kamenici a budou tam tři kamínky a kdo mi je přinese, prokáže se modrým kamínkem, dostane pásku na ruku
1: vole,
2: a může
1: vidím.
2: Tam vypít celou cisternu toho piva.
1: Buty budou na pódiu, vole. Dole pod pódiem nebude nikdo, protože všichni budou líst po tom obrovském areálu. Já tam byl, vím, že je obrovský a budou hledat modrý kamínek, aby měli na pivo. No, to nevím, jestli jsi to prozradil teď. To jsi měl říct, no vlastně potom to nešlo.
2: Hele, předtím... ne, je to takový for, prostě kdo to najde, to bude tam válet, fakt, já to vždycky na mé vemu a hodím to po tom areálu. A když někdo jde a všimne si toho modrýho kamínku, tak to je dobrý, tak má dobrý den.
1: Nebudeš to házet někam do nějakého lesa
2: ne,
1: tam vedle?
2: Ne, normálně je to
1: aby
2: přímo,
1: to šlo najít prostě.
2: Jak to tam znáš, prostě je to travnatý prostě prostor obrovský, tak někde v té trávě bude ležet modrý kamínek. Bluestone.
1: Trávě jenom, jo. Nebude třeba pod skleničkou u výčepu, že bych si tam řekl, tady tu skleničku tě zvednete.
2: Nebudu ani naznačovat.
1: Nebude si ani naznačovat. Fajn. Dobře. Hele, ještě se vrátíme k tomu festivalu, protože to je spoustu informací i k tomu loňskému, kdo tam hrál a tak dále a tak dále. I k tomu, jak tam lilo, jak z konve. Což doufám, že letos
2: je to o počasí. Ty letní festivaly jsou vždycky o počasí.
1: Vždycky, no, jak to vyjde. Hele, já mám připravenou nahrávku od tebe a je to takový, ne single, jak se říká, EPčko de facto, štyrpecký, že jo?
2: No, takový demáče, já ti k tomu něco řeknu, já jsem totiž, tohle to na mě vypadlo z krabice teď při stěhování. Našel jsem 4, 5 prostě CDček, s kterýma jsme někdy před 10 lety právě s Markem Jurkovičem, s Bubeníkem připravovali nahrávku. A tenkrát jsem se seznámil se zpěvákem, který se jmenoval Pascal Rakotomizao, což byl zajímavý chlapík z Madagaskaru, žijící tady v Praze a učící angličtinu ve škole. A měl písničky docela hezký a nějak jsme se potkali. Já říkám, hele, to je dobrý, to by se měli nějak jako zaznamenat. Tak jsme spolu udělali takovou jako kapelku. On zpíval s akustickou kytarou a jsou takový rockový trošku písničkářský věci. Tak bych to chtěl pustit, když už jsem to našel po letech. Na bicí právě hraje Marek Jurkovič a fantastickou basu tam hraje Marek Eichler, což je taky můj letitý kamarád.
1: A kytaru
2: jsem tam hrál já dlouho. A všechny tyhle věci vznikaly
1: projekt...
2: před 10 lety. A my jsme s těma demáčema, co máš v ruce, obcházeli vydavatelství, jestli by nám to někdo vydal. Jo, a nikdy jsme se jako nechytli.
1: To znám.
2: A jo, ale... vyšlo mi to až 10 let poté, prostě s deskou Igora Rozoviče jsme potom se chytli u vydavatelství, ale tohle byl jedna z prvních desek, kterou jsem připravoval pro tohleto, aby nám někdo něco vydal. Říkám, kluci, musíme začít tím, že natočíme desku. Jo, a tak jsme natáčeli takovýhle demáče, no tak, tak tohleto zrovna se jmenuje Sweetheart, ta druhá pecka.
1: Jasně, tu si pustíme Pascal, projekt Pascal, říkáme.
2: Je to projekt Pascal Rakotomizao.
1: Mě strašně zaujalo, jak jste se rozhodli, ty jsi mladší ročník. Ta mládež je dneska taková progresivní, jo. To je příklad přesně. Mladí kluci se rozhodnou, že začnou kariéru tím, že natočej desku. Za našich mladých let.
2: Jak bys to chtěl dělat
1: jinak? No, my jsme to, teď ti to chci vysvětlit.
2: Aha, pardon.
1: Že jsme to dělali my na Gimplu. My, aby jsme vůbec začali hrát, to jste viděli prdlaj, co budeme hrát nebo nebudem. Rozumíš? My jsme vždycky museli mít první název. Bez názvu to nešlo. Rozumíš? To je ten rozdíl generační. My jsme museli mít nejdřív název byl základem vzniku kapely. Za našich mladých let. Upozorňuji, že je to těsně po druhé světové válce. Když to ty vy už
2: ale
1: jako...
2: já jsem zase nejsem o tolik, já jsem těsně před revolucí, jo. Já jsem 79. ročník, takže zase taky jsem zažil tyhle ty dřevní doby, kdy jsme vymýšleli názvy typu Skeletor, aby to bylo na or, protože správná rocková kapela má na konci or, to všichni vědí, že jako tr... Kramator.
1: Cože seš ten ročník?
2: 79.
1: 79, no. Tak já tě můžu oslovovat synu klidně dneska celý večer. Hele, pojďme se pustit.
2: Dobře,
1: teda
2: tak Pascal.
1: Skladbu Pascal, Sweetheart, říkám to správně, ano, Sladké srdce, jestli to můžu takhle přeložit. No a je to projekt...
2: Deska, kterou nikdy nikdo neslyšel.
1: Ano. Ty vole, tak premiéra na Rádiu
2: Beat. Je to minimálně premiéra na Rádiu Beat.
1: No, minimálně, jo, to ještě se dozvíme možná ještě další tajemství. V každém případě pouštím.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Michal Rákosník je mým hostem, zakladatel a ředitel, on to nemá rád to slovo, ředitel festivalu Bluestone. No a jsi ředitel?
2: No, jsem, dejme tomu, vedoucí projektu nebo vedoucí produkce nebo něco takového bych si řekl, ale ředitel je zvláštní slovo teda pro tohle.
1: Ale víš, co je blbý, víš, co je nejblbější označení? Ředitel autobusu, ale ředitel festivalu, to zní velice dobře. Já nesnáším tady ty zbytečně skromný lidi, prostě stvoril všechno dohromady. V každém případě připomínáme, Bluestone Fest letošní je 11.
2: 7. července.
1: 7. července a je kde?
2: V Kamenici u Prahy. Pozor, je to ta Kamenice. Kdo znáte cestu na postarý Benešovský, tak je to vlastně Kamenice, nedaleko, nejblíže zámek Štyřín.
1: Jasně.
2: A to si můžete spojit s krásným výletem ještě do zámeckého parku na Štyříně, což si myslím, že v těch parných letních dnech je dobrý tip na výlet. A když budete mít štěstí, jak tam potkáte Václava Větvičku a ten vám poví něco o místních stromech.
1: Ano, stromolog.
2: Je to moc hezký tam.
1: Byl jsem tam, akorát lilo, to chci říct. Já jsem se ještě chtěl vrátit
2: tomu. A ty jsi byl na loňském ročníku, když tam byl Michal Pavlíček.
1: No. Já víš, krásnej takovej splav do hlavního proudu. Kdo tam byl na tom, to řekneš ty, ovšem já ne. Já vím, že tam byl Pavlíček, jo. Kdo vystupoval na tom prvním ročníku?
2: Na tom úplně prvním ročníku vystupoval jako hlavní večerní program. Předesílám teda, je to jednodenní festival, který začíná ve 14:00 a končí prostě v noci. Jo,
1: je to... Má to jednu výhodu, přátelé, nemusíte si stavět stan.
2: Ale můžete si.
1: Ale můžete, když chcete do druhého.
2: Je tam stanový městečko, můžete si zde postavit stan.
1: Takže je možný do druhého nepřespat?
2: Ano, jasně.
1: No to je luxusní, ale informace.
2: Zaparkovat si auto a postavit si stan. Teď co je lepšího, pod strom si tam někam zapíchnout a pohoda.
1: Já jenom chci říct, že nebojte se nějakého prapodivného prostředí, když už si budete stavět stan nebo spát pod čirákem podle počasí. To je fakt nádherný areál. To je oprostřed stromu nějakého parku, já už jsem to nevnímal, já už jsem se taky...
2: Park se jmenuje Dvorská Niva. Je to Dvorská. Pro mě zvláštní název, ale je to prostě Dvorská Niva, kudy leta protéká nějaký potok prostě mezi těma parkama.
1: A pozor, pro labužníky, jo, pro labužníky hudby, tam samozřejmě budou výborný kapely, jako loni byly taky Pavlíček, kdo tam byl ještě?
2: Byl tam loni, tam to jsem zaskočil. Kamil Střihavka byl večer hlavní.
1: Tam byl, no, Kamila, na to jsem čekal, ale my jsme museli jít do Prahy, potom zpátky.
2: My jsme loni, hele, nespomenu si, omlouvám se, filmy jsme tam pouštěli, vím, že jsme měli, rozrůstáme se, snažíme se to zvětšovat, ten program.
1: Jasně.
2: Letos už máme na Bluestone.
1: Dvě stage máte.
2: Dvě stage, poprvý. Prvně jsme začali jedním pódiem, kde hrál právě Michal Pavlíček a Kamil Střihavka večer. A odpoledne hráli nějaký další spřátelní kapely, si myslím, ale na Bčku malým jsme pouštěli loni filmy. A letos už na Bčku budeš hrát ty a další kapely mladých talentů, jako si ty.
1: Tak to bylo hodně ironický, dobře.
2: Dan Kohout Band.
1: Já si
2: klidně otevřu web a na webu bluestonefest.cz je přesně line-up napsaný, v kolik hraješ, víš, to nevíš.
1: 20:20, myslím.
2: Já se podívám.
1: Jako hvězda, že jo, večer po 20. Jako
2: já to zkontroluji, Dané, vydrž.
1: Já jenom chci říct, že jako labužník...
2: Dan Kohout Band, ano, máš pravdu, 20:20 až 21 hraje tady kolega Dan Kohout Band
1: Michale,
2: se svým bandem.
1: Já se na sebe tak těším, že to sleduju, kdy hrajem.
2: Tak to je dobře.
1: Ne, to je sranda samozřejmě. Myslím... My si zase po více jak 25 letech rádi zahrajeme na festiáku, protože já na 25 let jsem to zabalil. Ale to není o mě tady ten dnešní večer. To je jenom připomínka, díky teda, že si tu naši partu připomněl. V každém případě mluvil jsem o tom labužnictví. Já jsem byl mile překvapený, jak jsi to měl zařízený loni, co se týče občerstvení, stánku a tak dále. Výborný stánek je na jídlo, to bude určitě to samý
2: bude
1: teďka.
2: To letos, já mám...
1: Grilovaný věci, pozor, jako nejen láska, miláčku, ale i hudba prochází žaludkem. Jo, jo. Tak chci jako opravdu upozornit, že tohle je tam dokonale vymyšlené. Je to i gastronomický zážitek, protože teď to řekl hezky.
2: A teď je jako opilecký, až najdete ten modrý kamín.
1: Jasně.
2: To bude opilecký skandál.
1: Prostě, jak bychom to řekli, bez šutru se neožerete, no dobře. Na Bluestone Festu. Teda ožerete, ale musíte si to zaplatit. Tak, hele, my máme něco připraveného.
2: No, já jsem to chtěl propojit ještě, Dane, s dovolením.
1: No, propoj.
2: Jak hraješ ty 2020 na Bluestone Festu v Kamenici?
1: No, ježíš, někdo volá, pardon, já se omlouvám, to je vždycky, musím takhle, dobrý, fajn, děkuji. Tak, pardon.
2: Tak, před tebou hraje skvělá bluesová rodinná kapela. No, bluesová fusion, jazz, je to takový world music prostě, mých kamarádů, který se jmenují Fusion Eichler Trio, zkráceně FET.
1: To je
2: takže před tebou hrajou feťáci.
1: No, to krásný. Po feťáci vždycky rád hraju.
2: 18.45. Já bych strašně rád tady od rodinný kapely Fusion Eichler Trio pustil písničku, která se jmenuje...
1: Ty to máš u sebe tam.
2: River of Blues. A dal jsem ti tu placku.
1: To vám, že ji tam mám, no.
2: No, tak to zkus.
1: Je to, počkej, jsi říkal, že to je,
2: je to z jejich nový,
1: čtyřka, jo.
2: Jejich nový desky Transcendental Pulse, která vyšla, myslím, že v loňském roce a na ně se můžete těšit na stage B.
1: Tak.
2: Takže Fusion Eichler Trio.
1: Přátelé, jak podotkl Michal, jsou to feťáci, tedy fet, jo, ale jako feťácká muzika to rozhodně nezní.